0: budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali sociální, už rezignuje. A on říkal...
1: Ale ne, tady je to dobrý.
0: Tady je to dobrý. Vidíte, ale... já jsem přijel k nám na návěs s ochrankou.
1: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat někoho takového do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ.

Kapitola 11. Když se daří, tak se daří. Zlo zabilo Kamilu. Té noci opouštěl Prahu také Sergej. Spokojen s odvedenou prací, vše beze stop, kapsa plná peněz, jak říkal svému příručnímu kufříku, napěchovanému penězi a nové debetní kartě, která ho hřála na prsou. Těšil se do Karibiku. Falešný pas si otestoval v Praze, bez problému. Rozhodl se, že další let ve Frankfurtu zruší. Koupí si letenku na jiné jméno a také do Teploučka, zaletí asi někam do Asie, dlouho jsem tam nebyl, přemýšlel nájemný vrah se sluchátky na hlavě a poslechem vážné hudby. Byl velmi zkušený, než aby po sobě zanechal stopu. Věděl, že Lopata o jeho původních letenkách ví, ale neví o dalších pasech a také nemusí vědět, nikdo nemusí vědět, kam skutečně si zajede odpočinout. Člověk nikdy neví, co se zvrtne a klidně usnul s myšlenkou, že si zaletí někam třeba do Barmy. Neměl chuť riskovat, kdyby se něco nepovedlo, aby ho úklidová četa odstranila jako jediného svědka a vykonatele zločinu v jednom. Pár hodin předtím Richie a Ronnie sledovali Sergeje až k lesu, kde hodil nějaký pytel přes rameno a táhl se s ním hlouběji do lesa. Oba se nadurděně dívali jeden na druhého a Richie jen mezi zuby procedil, to je svině, tak i na pytlačení chodí sám a my pro něj nejsme dost dobří, je tak nenažraný, že by ho měl chytit hajný, a odplivl si. Bylo období, kdy si se Seriožou nebo Sergejem, každý mu říkal jinak, rozuměli víc. Jejich útoky na zvěř a pak černý prodej byla jedna z jejich výdělečných činností. Byl to výnosný obchod. Serioža uměl krásně zvěř vyvrhnout, stáhnout a dokonce precizně boural maso. Bylo to tak lepší, vydělali si podstatně více peněz. Práci prováděli čistě, takže se na ně dlouho nemohlo přijít a také nepřišlo. Nezanechávali za sebou stopy jako ti primitivní pytláci. Tak nazvali svou konkurenci, která dokázala zabít zvíře i březí, která dokázala zvíře vyvrhnout přímo v lese. Od těchto metod se i oni hluboce distancovali. Jak to sami hodnotili, dělali čistou práci. Proč je ale Sergej vynechal z kšeftu, tak to si nedokázali vysvětlit. Vždyť část černé obchodní sítě měli pod svým dokonalým vlivem a dokonce i Hrábě byl s nimi spokojen. Byli oba naštvaní a vůbec je nenapadlo, že tentokrát Sergej lovil úplně něco jiného, že se jedná o lov na člověka. Byli naštvaní a nahlas přemýšleli. Že by je z pytlačení vyloučil sám Lopata, brumlal si napůl pro sebe Richie. Podívali se na sebe. Beze slova a bez dalšího se vydali ještě té noci do Olomouce. Dorazili do své hospody, kde Lopata s Modrookým a dalšími kumpány něco slavili. Přidali se zvesela k ním, aniž by byli pozváni, ale to dělali běžně, tak to nikoho v podnapilosti ani nenapadlo, když se objevili. Kdyby do nich Lopata ve své rozjařenosti nerýpnul, tak by asi nezačali zjišťovat, proč je ze zvěřinového biznisu vyloučili. Lopata se na ně obrátil se slovy, tak kde jste se flákali vy dva darmožrouti, a chechtal se, jako kdyby řekl zvlášť povedený vtip. Jak darmožrouti, odvětil nadurděně Rony. Pomáhali jsme v lese Sergejovi. Po této jednoduché větě nastalo absolutní ticho. Ticho, že kdyby si blecha prdla, tak by to byla rána jako při výbuchu matky všech bomb. Ronnie a Richie zavětřili, že se trefili do černého, že něco běží asi bez nich a musí to být moc velký kšeft. Lopata zbrunátněl, ale nemohl dostat ze sebe ani slovo. Modrooký se jen tázavě podíval na Lopatu a rovněž mlčel. To hrobové ticho začalo být tak těžké, jako když na vás padne vagón naložený železnou rudou. Ronnie a Richie si začali být nejistí. Nikdo už nepromluvil, nalili si další whisky a tiše pili. Těsně nad ránem se tiše rozešli a nikdo z přítomných si nebyl jistý, co vše ten druhý ví.
Ronny a Richie usoudili, že na své chlebodárce nebudou raději vyvíjet tlak, proč je už na pytláctví nepotřebují. Oběma to ale bylo hodně líto. V tu noc v olomoucké restauraci si Lopata a Hrábě mnuli ruce a se slovy když se daří, tak se daří, slavili konec éry hnusné Kamily, která jim způsobila v posledních týdnech bezesné noci, když jim obsadila jejich úřad a dokonce ho chtěla řídit. Dobře jí tak, končil už značně podnapilý Lopata, když se kránu objímal s kamarádem, měla táhnout a mohla si klidně žít v tom prdelákově. Ten večer neskoumali, co ti dva vědí nebo nevědí o Sergejovi a jeho akci. Byli si jisti, že kdyby mu pomáhali, nebudou se chválit. Stejná noc, jen jiné místo a jiní lidé. Skupinka mužů tiše procházela lesem, kde byla pohřbena Kamila. Chtěli mít jistotu, co s ní skutečně ten gauner udělal. Expertní tým NVO vykopal mělký hrob a s hrůzou zjistil, že Kamila ještě žije. Rána do týlu ji nezabila. Tím, jak se pohnula, nebyl Sergej tak přesný jako vždy a rána ji pouze smrtelně zranila. Zdrceně stáli nad téměř mrtvolou. Přítomný lékař by raději konstatoval smrt než tento stav. Nastala akce, se kterou nepočítali. Co s živou mrtvou? Je možné jí neposkytnout pomoc? Podaří se Kamilu zachránit? Musí se okamžitě operovat, rozhodl lékař. Nastala akce na její záchranu, kterou NVO spustila a všichni přítomní věděli, že jakýkoliv krok bude velmi riskantní nejen pro její život, ale i pro jejich organizaci v případě jakéhokoliv vyzrazení. Takovou akci nedělali nikdy. Výjimku tvořili akce na záchranu jejich členů a to ještě muselo být zajištěno úplné utajení. Naděje na záchranu Kamily byla v jejím stavu hodnocena tak na 2%. Operace nemůže proběhnout tady, musíme ji převést k nám. Organizace, která pracuje snad od vzniku světa, umí zorganizovat i jiné věci a operace, převoz, utajení a tak dále, všichni pracovali podle metodiky, kterou měli už vyzkoušenou. Přímý pokyn k pokusu Kamilu zachránit dostali od Artura. Ve speciálně upraveném soukromém letadle opouštěla Kamila svou milovanou vlast, tam někde v oblacích se vznášela nejen ona, ale i duše, která bojovala o život. Marný boj sváděli lékaři i ona sama. V hlubokém komatu bojovala o svůj život se stejnou silou, jako bojovala o své místo na slunci v práci. Noc, která zasáhla do mnoha životů, noc, která znamenala nejistotu a nedůvěru mezi členy té české podělané mafie. Noc, která svedla příbuzné k sobě. Noc, která nebyla plná hvězd, ale plná utrpení, bolesti a v umírající Kamile i pomsty, která měla teprve přijít. Noci bývají někdy nekonečně dlouhé, někdy zase neskutečně krátké, někdy tak normální podle toho, co prožíváte. Když jste se svojí láskou, noc se zdá být jako vteřina padající hvězdy. Když máte bolesti a svírá vás žal, nemá noc konce. Tato noc nebyla pro nikoho z účastníků děje tou nocí normální. Nocí, kdy usnete a normálně se ráno vzbudíte. Byla to noc, na kterou ve svém životě nezapomenete, pokud ji přežijete. Kamila byla utýrána svým okolím, systémem, jenž kašle na lidi. Všudy přítomné zlo zabilo Kamilu. Ubíjeli ji k smrti, když ještě žila. Zabíjeli ji pomaloučku, ústrky, nemožností studovat, dehonestací. Zabíjeli pomaloučku, jak to umí jen lidské zrůdy, trýznitelé lidí, otrokáři. Ta lidská svoloč zabila Kamilu. Svoloč, která by se ráda pasovala do vyšších vrstev, ale nemá na to. Ubohá svoloč, ubozí, jakými opovrhovala. Opovrhovala zlem a tím lidským odpadem, který si hraje na vládce národa a přitom je to pouhý šunt. S tímto opovržením umírala.
Mlčení je ten nejdokonalejší výraz pohrdání. George Bernard Shaw.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Náš názor je, že ten dopad na obyvatelstvo evropských zemí, na ekonomiky, na firmy je větší, než který je ve skutečnosti na Rusko. A proto je potřeba to ale jako spravedlivě vyhodnotit.
2: Pane doktore, ta výzva mír a spravedlnost.cz, ano. Už to řekl, co by bylo ideálním výsledkem tohoto snažení?
1: My bychom rádi, jsme si vědomí toho, že jedna mírová iniciativa uvnitř jednoho členského státu EU nemůže dosáhnout toho, aby se zastavil konflikt, který tady bují už téměř rok, ale chceme ve spolupráci následně s mírovými iniciativami po Evropě zkrátka vrátit do veřejné debaty tu logiku toho míru, vrátit vlastně, chceme, aby se politici znovu museli zamýšlet nad tím, že když od nich určitá část voličů bude požadovat, vyjednávejte znovu, přestaňte bojovat a znova vyjednávejte, začněte se bavit jako lidi s lidma, tak když tomu začnou čelit a budou tomu čelit opakovaně, tak si myslím, že ten tlak na to může být úspěšný.
2: Jak je váš pocit v této fázi při těch 7000 podpisech? Chtějí s vámi moci páni o tom hovořit?
1: No, neříkám, že to je přímý efekt naší iniciativy, jenom naší iniciativy, ale všimněte si, že téma míru prosáklo dost podstatně do prezidentské debaty předvolební a že jeden z kandidátů, konkrétně teda Andrej Babiš v tomhle případě, se začal k mírovému řešení toho konfliktu podstatně víc hlásit, než on takové zmínky, abych byl jako fér, tak takové zmínky měl už na podzim. Ale byly to tu a tam jedno vyjádření. Teď se z té otázky války nebo míru stalo vlastně skoro možná nejpodstatnější téma toho závěru těch prezidentských voleb. To já beru jako určitý úspěch. Na druhou stranu jsem trochu rezervovaný vůči tomu, jak Andrej Babiš s tím tématem nakládá, protože naší výzvu on dostal od několika lidí, my jsme mu ji zprostředkovali, ale nepodepsal ji zatím. Já bych možná využil i tuhle příležitost k tomu, abych vyzval Andreje Babiše, aby ukázal, že tu otázku toho míru myslí opravdu vážně a že to není jenom volební kampaň, jak mu zatím možná oprávněně, já nevím, jeho soupeři předhazují, aby se k té výzvě přidal, protože to bude závažné.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity. Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Úvod. Já potřebuji žít v rovnováze, takže mám úctu k paní De Falco a úctu k jejímu právu mýlit se. V dobách, kdy to pro mě bylo těžké a má mysl plula v temnotách, mi pomáhal tento anděl jako nositel čistého vědomí. Odříkává s klidem v hlase manažer v dobře padnoucím obleku s pestrobarevnou svíčkou a bílým svícnem v ruce. Následuje hluboká úklona podle buddhistických tradic. Rozhodné kroky směrem k hlavní prokurátorce Gracielde Falco Haldilman, která si svícen se soškou rozpačitě přebírá. Rozpačitě možná proto, že dárcem je člověk, kterého soudcům navrhla zavřít na 5 let do vězení, bývalý šéf mostecké uhelné společnosti Antonín Koláček. Píše se 4. července 2014 a právě probíhá poslední den soudního přelíčení ve švýcarské Belinconě. Ve vcelku poklidném švýcarském městečku zhruba velkém jako Mělník s asi 20 tisíci obyvatel, které je ale nyní pod drobnohledem všech českých médií. Probíhá tu totiž soud s bývalými manažery mostecké uhelné společnosti, firmy, kterou média označují za naprosto ukázkový případ nepovedené a podezřelé privatizace z období divokých 90. let. Čeští ex-manažeři mostecké uhelné čelí ve Švýcarsku soudu kvůli finančním machinacím, píší v květnu roku 2013 na titulních stranách české deníky. Švýcarské soudy 6 let pracovaly na tom, aby rozpletly složitý pletenec vztahů. Výsledek? Zablokovaných 13,9 miliard korun a počátek několik měsíců táhnoucích se soudních přelíčení. Většina obžalovaných se jich účastní osobně. Soudní palác v Belinconě vypadá navenek jako mírně zastaralá budova středně velké základní školy. Sem se sjíždějí hlavní aktéři soudu, kteří se před trojicí soudců snaží vysvětlit kompletní příběh mostecké uhelné. Vysvětlit příběh a obhájit sami sebe. Nás nezajímá, že u vás v České republice případ vyšetřují, peníze se praly u nás ve Švýcarsku, zní autentická věta švýcarské prokurátorky. V říjnu toho samého roku soud vyhlašuje verdikt. Nervozita se stupňuje, ale jsem připraven na jakýkoliv rozsudek. Připravoval jsem se meditací, chodil jsem po místních kopcích, bubnoval jsem a cvičil, tančil, oznamuje s naprostou vážností hloučku novinářů Antonín Koláček. Výsledek je ovšem ten, že důvod k bubnování a tancování má nakonec soudce Jean-Luc Becker a možná také švýcarská národní pokladna. Soudní síní zní nekompromisní slova. Antonín Koláček, Jiří Diviš, Petr Kraus, Oldřich Klimecký, Jacques de Grot a Marek Čmejla způsobili několika miliardovou škodu českému státu. Oznamuje soudce a způsobuje tím jednu z největších českých soudních mediálních senzací třetího milénia. O chvilku později následuje výčet trestů. Kromě vysokých pokut soudce mezi některé z obviněných rozdal celkem přes 15 let vězení natvrdo. Tím ale příběh nekončí. Švýcarským soudům trvá dlouhý půl rok, než odsouzeným manažerům zašle odůvodnění rozsudku, který nad nimi vynesl. K tomu přichází další překvapivá skutečnost. Text je psaný francouzsky a má stovky stran. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby lhůta na odvolání nebyla 30 dní. Sedím v křesle před televizí a sleduji evidentně zaskočené obličeje manažerů, jak si v hlavním bloku televizních zpráv stěžují na to, že jejich překladatelé nestihnou text přeložit, natož aby si jej advokáti stihli nastudovat. Nakonec se to chlapcům přece jen povedlo. Ale mě a dokonce i řadu kolegů novinářů poprvé napadlo, nic není černobílé, možná je to celé trochu jinak. Opravdu se mohlo stát, aby si parta chytrých kravaťáků na začátku 90. let naplánovala, jak postupně ilegálně a nevýhodně pro stát ovládnout hnědouhelné doly? A kdo to dovolil? Pokud to tak skutečně bylo, opravdu se dopustili něčeho, co české zákony zakazují? Proč to tedy dávno před švýcarským soudem nerozklíčovaly soudy u nás? Kde se před soudem vzal člověk jménem Jacques de Grot? Komu vlastně vznikla škoda? Jak vysoká? A kdo ji zaplatí? Podobných otázek jsem si v úvodu pokládal desítky. Tedy začínám se zajímat o okolnosti případu, zatím ještě bez ambice, že by z toho mohl vzejít ucelený knižní tvar. Pročetl jsem snad všechny internetové články, které se o případu mostecké uhelné byť jen krátce zmínily. Otázek ale neubývalo, naopak. Postupem času jsem zjistil, že nevyjasněných okolností je čím dál víc. A tak scháním telefonní čísla a mailové adresy všech tehdejších a vlastně i současných aktérů. Protože případ mostecká uhelná ještě stále žije. Celá ta uhelná story mě spolkla natolik, že jsem si začal všechno postupně sepisovat a ukládat.
Nakonec se ukázalo, že příběh Mostecké uhelné by stál za zpracování. Zasloužil by si poskládat jednotlivá fakta do řady a umožnit každému, aby si udělal vlastní názor. Na první pohled nemusí být sled událostí v letech 1993 po současnost nijak zajímavým tématem. Jenže čím víc jsem se začal zajímat o okolnosti a důsledky některých takzvaných privatizací, pochopil jsem, jak dráždivým tématem to může být pro každého člověka, který se zajímá o chod a okolnosti veřejných věcí v ekonomických, politických a zejména mediálních souvislostech. Mimořádná story Mostecké uhelné je v pravém smyslu slova scénářem filmového thrilleru, kde nechybí žádný z atributů dobrého hollywoodského scénáře. Nebál bych se říct, že vedle příběhu s názvem Mostecká uhelná je Mlčení jehňátek četnickou humoreskou, vyrobenou v televizním studiu Brno. Velmi rád bych pod další řádky této knihy napsal dovětek Takhle to skutečně bylo, ale ne úplně všechny informace se mi podařilo prověřit. Ne všichni, které jsem požádal o stanovisko či rozhovor, vyhověli. Troufám si ale říct, že v této knize se v zásadě velmi blížíme k pravdivému popisu událostí. Kauzu Mostecké uhelné, ve které se z tunelování a podvodného ovládnutí společnosti bývalí manažeři a vlastníci dolů zodpovídají od roku 2012 i poté, co bylo v minulosti již třikrát vyšetřování otevřeno a vždy zastaveno, chce olomoucké vrchní státní zastupitelství uzavřít zhruba v polovině letoška. Žalobci se původně domnívali, že by kauzu mohli dokončit do konce loňského roku. Brzdí je i překlad obrovského množství materiálů ze Švýcarska. Zní krátká zpráva na páté straně Hospodářských novin. Píše se 5. února 2015. Už je to přes 20 let, co na základě rozhodnutí vlády vzniká akciová společnost s názvem Mostecká uhelná společnost. Tehdy se začal psát příběh, který má dnes takřka nadnárodní význam a dodnes hýbe politickým zákulisím. A to přesto, že pomyslná mozaika vztahů, událostí a okolností je i po dlouhých letech nekompletní. Což je škoda. Vždyť ona pověstná privatizace Mostecké uhelné je prakticky součást českých dějin. Ledacos napovídá o tom, jak komplikovaný může být v zemích bývalého sovětského bloku přechod ze státního do soukromého vlastnictví. A možná také o tom, jak jsou politici a do velké míry i média ochotní kvůli senzaci znásilňovat fakta. Jestli se některý z mnoha kontroverzních porevolučních podnikatelských příběhů zaslouží důkladnou péči a pečlivou práci s daty, pak rozhodně příběh o převzetí Mostecké uhelné. Z jejich dnes již bývalých vládců jsou veřejně známé osobnosti, které vídáme na televizních obrazovkách a předních stranách novin. Není to sice zrovna ten druh mediální pozornosti, o kterou by kdokoliv z nás stál, přesto je, myslím si, v zájmu veřejnosti, aby celá uhelná story dostala to, co si zaslouží. Snahu o nalezení pravdy. Nebo alespoň podklady, podle kterých si každý čtenář udělá vlastní názor. Hodně jsem o celém případu přemýšlel. Vždyť přeci každé manažerské a politické rozhodnutí musí mít nějaký důvod. Co vedlo aktéry k některým rozhodnutím? Z čeho se vlastně ti chlapíci z Mostecké uhelné před soudem zpovídají? Kradli? Pokud ano, co je k tomu vedlo? Pokud nekradli a nepodváděli, proč skončili před soudem? Bylo vše v pořádku a jen se to nedaří mediálně a politicky vysvětlit? Kteří čeští politici byli u případných chyb, které jsou dnes propírány soudem? A proč vlastně celé to soudní divadlo? To je ten zlomek otázek, ke kterým se selským rozumem dobereme velmi snadno.

zatím nepravomocně. O tom později. Minimálně ve Švýcarsku odešli od soudu aktéři kauzy s verdiktem vinen. Tresty odnětí svobody, zabavené majetky v hodnotách miliard korun. Jak jen k něčemu takovému mohlo vlastně dojít? Abychom si udělali opravdu hodnověrný obrázek, musíme se vrátit v čase hodně zpět a postupně si vysvětlovat okolnosti. Prokoušeme se časem až do současnosti, kde příběh možná zůstane smírně po otevřeným koncem. Nás ale zajímá dobové pozadí a to, co se dělo v době, kdy to celé vznikalo.

0: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával.
1: Myslíte pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když

0: Když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý a on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

zase po pouti. Vracíme se domů od malinů, čas hlídají teď krán už jen kohouti. A my 200 metrů

0: teď velkorysí, pane Vlášku, já vím, že zastupujete konkrétní firmu.
1: Ano.
0: A nabízíte spoření a nabízíte nákup mincí a tak z těch svitků stříbrných, ale zkusme teď být nad věcí a říct, kterým firmám v Čechách a na Slovensku, protože máme hodně diváků ze Slovenské republiky, kterým se dá věřit. A neříkejte jenom tu vaši, tedy zkusme aspoň některé základní.
1: Já začnu obecně, pak můžeme jít do konkrétna, bez pochyby. Určitě bych se díval vždycky na velikost té firmy, to znamená, jak je velká. Jo, to znamená, typicky zkontroluji si výroční zprávu, jaké má výsledky. Podíval bych se, jaké zlato nabízí, podíval bych se, jaká je za nimi historie. To znamená, jestliže je tam nějaká delší historie, je to velká firma, je tam obecně větší jakoby jistota, že to je v pořádku. Když vynechám naší firmu Firegold, určitě naše matka Ibisingold, tak to jsme pořád v rámci holdingu. Mezi naši velkou konkurenci patří třeba Golden Gate, jsme konkurenti, ale určitě můžeme říci, že ta firma je na trhu dlouho, myslím si, že odvádí dobrou práci, tak ty bych asi jmenoval jako takovej etalon té dobré konkurence na tom trhu.
0: Dobře, tak já ještě vidím třeba Českou mincovnu.
1: Určitě, Česká mincovna, já jsem ji nejmenoval, protože Česká mincovna spíše se specializuje na ražby, ona teda
0: má
1: i slitky.
0: Ano.
1: Ale Česká mincovna určitě renovovaný výrobce pro numizmatiku, mince, skvělý partner.
0: Vím, že existuje jakýsi web zlaťáky.cz třeba, tak to bychom uznali, že to jsou...
1: Zlaťáky můžeme asi uznat, samozřejmě už tam třeba není tak vždycky taková garance výkupu jako třeba u nás, ku příkladu, ale určitě můžeme uznat jako relevantní obchodníka.
0: Stalo se vám někdy, že za vámi přišel někdo a chtěl u vás prokazatelně prodat padělek? Co se potom děje?
1: Stalo se mi, že jsem měl v ruce padělek, že někdo s tím přišel. Obecně u nás je jedna zásada. My totiž nevykupujeme cizí zlato. To znamená, my vykupujeme jenom zlato, které my jsme prodali. My ten ekosystém máme velmi zabezpečený, aby právě do něj proniknout žádný padělek nemohl. Takže já jsem sice v ruce padělek měl, ale nebylo to naše zlato, takže my bychom to stejně nevykupovali. Ale měl jsem ho v ruce. Samozřejmě pro toho zákazníka je to velmi nepříjemné. No. Zjišťuje v tu chvíli, že v ruce má něco, co má nulovou hodnotu, jo, což určitě není ideální.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Jednu z hlavních rolí, kromě totemu a kromě sáčku soli, jež přijde k chuti každému, krom krabičky syrek, kromě hvězdy na vestě, kromě ptačích pírek, co tak sluší nevěstě. Jednu z hlavních rolí, krom cesty daleký, kromě srubu v údolí a klajmu u řeky, krom tabákových listů nahňahňanejch do dýmky, v tremském hnutí hrají vzpomínky. Též u ohně si sednu, mám jeho teplo rád, poslouchám, jaký byl kdo voják, jak dobrý kamarád, a další jako student, kam se chodil prát, a jiný už jak dítě, jaký býval desperát. Též u ohně si sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny z mých nejranějších vzpomínek, vzpomínek, vzpomínek, kromě snad nepatrných výjimek, odložil jsem do plínek. Jednu z hlavních rolí, krom večerních zpráv, krom pohledů do soukromna pro nejširší dav, kromě šťastných deset a kromě hokeje, kde se zpívá státní hymna, když se nic neděje. Jednu z hlavních rolí, krom prima večeří, kromě válek povodní a oko nevěří, krom fortelnostních rubrik z dílny a zahrady, v televizi hrají estrády. Též k obrazovce sednu, mám její světlo rád, přepínám svou bednu, dívám se na pořad, jak kdo zas letěl na Krétu a než se Airbus zved, jak taxík musel přes půl Prahy pro letenku zpět, jak další hledal z bufetu s nákupy cestu ven, jak Boeing už byl ke vzletu z věže odbaven, jak jiný zase zapomněl na kurtech raketu, jak taxík musel zpátky pro ní přes celou Krétu. Též k obrazovce sednu, vlastně nevím proč, poslouchám těch lidských řečí, kolotoč v hlubinách vrže osa země, vlci vidí na měsíc, jen já jak bych paměť neměl, jak neměl bych co říct. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky. Všechny své malicherné vzpomínky, vzpomínky, vzpomínky, snad jen na nepatrné výjimky, odhazuji do jímky.
2: Audioknihu do životí vám přináší Six Fresh SRO. Petr Zápotocký. Řekněme, že teď už nepijete, ale můžete tvrdit, že když jste se, řekněme, dřív opil, nebyl jste vůbec agresivní?
3: Když do mě někdo šťouchal, třeba když jsem tancoval, pak do mě třeba začali bouchat. Víte, jak to chodí na zábavě. Tancujete, ten do vás bouchne, ten do vás bouchne. A když člověk je, tak jsem se neudržel a třeba jsem dal facku. Nebo i pěstí. Ale já taky dostal.
2: Abychom se domluvili, tak úplně proti násilí nejste.
3: Když se třeba strhla rvačka cikánů proti bílým, oni se sekirou, já stál na chodníku a oni čekali, že něco udělám. A já jsem řekl jenom něco cikánsky, zarazili se a teď nevěděli. Viděli bílého, že mluví cikánsky a byli úplně hotoví. Prej, co jsi mu řekl? Já říkám, nic jsem mu neřekl. Něco jsi mu řekl cikánsky. Jo, ale abych někoho někde mlátil, to v žádném případě.
2: V žádném případě, jenom když tančíte.
3: Ale to bylo dřív. To bylo za vlády jiné strany.
2: Kdyby vás pustili, šel byste si někam zatančit?
3: Teď? Nevím. Možná ano.
2: Vy jste takový užívač života, jak pozoruji. Umíte se bavit? Vinárna, taxík? Nebo jste spíš domácký typ?
3: Já jsem doma moc nebyl. A teď už nemám nikoho. Nikdo mi nepíše, nikdo mi neposílá balíky, nikdo. Všichni se mě zřekli. A to je jenom díky policii. Teď si užívám spíš valdické věznice.
2: Takže vaši blízcí věří, že jste vrah?
3: Oni tomu asi věří. Když jim uděláte domovní prohlídku, rozkopete půlku baráku. Když někdo řekne, že jsem jezdil v červeném autě, tak vezmou mého bráchu na expertízu a prohledají mu celé auto. A to víte, když pocházím z tolika dětí, ten si něco přidá, ten si něco přidá.
2: Z kolika dětí pocházíte?
3: Z 11.
2: A s nikým z nich nejste v kontaktu?
3: Ne. Jednoho bráchu mi zabili, když mi bylo 17 let. Jemu bylo 18. Když se to stalo, tak jsem přišel do práce a mistr mi říká, co tady děláš? Vždyť máš být mrtvej. Můj brácha zemřel. Vlítl asi v 70-kilometrový rychlosti autem do zdi. Pak šel 5 kilometrů domů pěšky, padl do bezvědomí a 14. července 1981 za 10 minut půl šesté zemřel.
2: A co ti ostatní?
3: Ostatní žijou. Mají svoje rodiny. Já jsem 10., mám ještě mladšího bráchu. Ten žije s mojí matkou. Jenže nevím, jestli moje matka žije. Nevím nic. Jestli někdo zemřel, kdo se oženil, kdo co, já nic nevím. Jediný balík mi v roce 2005 poslala moje ségra a synovec. Od té doby prostě nic.
2: Zkoušel jste jim třeba napsat?
3: Ne.
2: Proč?
3: Protože moje matka mi napsala dopis. Napsala mi jenom dopis a z toho jsem usoudil, že jsem prostě skončil.
2: Co tam bylo?
3: Tam bylo, že už mě nechce vidět.
2: Tak proč jste jí nenapsal dopis s vysvětlením?
3: No, nemá cenu jí psát. Ona má svoji pravdu. Viděl jsem to. Byl jsem 5 měsíců doma. Když paní Šátková zmizela, začali lidi říkat, že v tom mám prsty. Přišel jsem toho 24. domů, udělali domovní prohlídku, přišel jsem domů k mojí matce, byl tam ještě můj brácha a matka na mě začala křičet. Říkal jsem, mami, proč na mě křičíš? Vždyť za to můžou policajti. Já za to nemůžu. Petře, ale lidi tady o tobě říkají, že jsi zabil Šátkovou. Já říkám, lidi budou všude říkat, že jsem někoho zabil.
2: Pane Zápotocký, vám není po mamince smutno?
3: Je mi smutno. Moc.
2: A co sourozenci, jejich přece ještě 9?
3: Tak to vám řeknu. Když jsem seděl předtím, tak jsem s nikým neudržoval písemný styk. Jenom s matkou.
2: Vy teď říkáte, že nikoho nemáte, ani nějaké bývalé kamarády, s kterými jste chodil do hospody, s kterými jste si psal, nebo někoho z práce?
3: Ne.
2: Vy si s nikým nepíšete?
3: Ne.
2: A teď mi řekněte, kde je chyba. U vás nebo někde mimo?
3: Nevím. Vím jen, že já nemám žádnou vinu.
2: A to, že s nikým nekomunikujete, není to tím, že jste před nimi uzavřený?
3: Ano, jsem uzavřený. Řeknu to takhle. Když se zeptáte vychovatele, tak vám řekne, co potřebuju. Nic. Víte, jaký je můj pracovní den? Den co den a už 3. rok? Ráno vstanu, přijde sčíták, neřeknu nic. Daj mi snídaní, zasnou, já se najím, lehnu, spím. V 10 hodin vstanu, protáhnu se, projdu se po cimře, daj mi oběd. Po obědě se podívám na zprávy ve 12 hodin, pak se projdu, večeře, po večeři se zase projdu, občas po cimře. Napíšu si sázky, já sám si tipnu kurzy, kdo vyhraje Českou ligu, Anglickou ligu. To mě zajímá. Oni to i tady o mě vědí, že jsem fanda Mladé Boleslavy, že prostě nenávidím Spartu. To si vždycky ze mě dělají srandu, říkají, ha, Sparta. Večer si zacvičím, podívám se na zprávy, a jdu spát. A ráno znovu. Nechodím ani na vycházky.
2: Proč nechodíte na vycházky?
3: Nebudu chodit mezi vrahy. Nejsem vrah. To oni jsou vrazi, já ne. Když přišli na nový rok, ptali se mě, jestli půjdu na vycházku. Řekl jsem, jak na nový rok, tak po celý rok. Tak zase nepůjdete. Ne, nepůjdu. Je jim divné, že sedím pořád na cimře, nikoho si nevšímám, nic nepotřebuju.
2: Jak to chcete dlouho vydržet?
3: Já? Třeba tady skončíme, já přijdu nahoru, padne mi něco do hlavy a oběsím se.
2: Vy už jste se pokusil o sebevraždu?
3: Jak to, vy to víte?
2: No, něco málo vím. Jak to bylo?
3: Chtěl jsem skončit.
2: Chtěl jste skončit kvůli křivdě?
3: Přijel jsem z Ruzyně na Pankráce a tam to na mě všechno spadlo. Tak jsem napsal dopis a prostě se oběsil. Ale nechtěl jsem to udělat tak, jak to dělají, že se pověsí na smyčku. Počkal jsem, až půjdou dva policajti a oběsil jsem se. Probudil jsem se asi 4. nebo 3., já nevím kolikátého, v civilu v nemocnici.
2: A kolikrát jste se pokusil o sebevraždu?
3: Už několikrát.
2: A vždycky stejným způsobem?
3: Ne. Předtím jsem se podřezal.
2: A tady ve Valdicích jste se o to taky pokusil?
3: Ne. Když to budu chtít skončit, tak to nikomu říkat nebudu.
2: Pane Zápotocký, a nemohl byste mi slíbit, že se neoběsíte, než vyjde ta knížka?
3: Já nevím, kdy vyjde ta knížka.
2: Tak někdy v září.
3: A to ještě dostanu tu knížku k přečtení? A přijedete za mnou ještě jednou?
2: Ten dopis, co jste psal mamince na rozloučenou, ještě máte?
3: Jak to víte, že jsem jí psal dopis na rozloučenou? Mám ho schovaný na celé.
2: Dejte mi ho, rád bych ho přetisknul do té knížky.
3: Rozmyslím si to.
2: Všichni o vás říkají, že se ve vězení chováte slušně. Tam, kde jste byl dřív, měl jste vůbec nějaký kázeňský trest?
3: Ne. Já tady nemám problém. Já nic nepotřebuju.
2: Čím vy jste profesí?
3: Jsem obyčejný kameník. Ale umím všechno. Dělal jsem v kuchyni v Rýnovicích, tady ve Valdicích jsem dělal na brusírně, brousil jsem lustr pro papeže Jana Pavla II. Když přijel, tak jsme mu dělali lustr.
2: Proč teď nechodíte do práce?
3: Teď nemůžu. Já se strašně potím. Ani nemůžu nic dělat.
2: S kým se teda ve Valdicích na Ečku bavíte?
3: S nikým.
2: Ani se s nikým nepotkáváte?
3: Ne, ale oni o mě vědí. Když jde někdo kolem mé cimry, bouchnou do dveří. Mě nezajímají. Nechci s nimi mít nic společného. Já jsem takový, že nějaké kriminální kamarády nevyhledávám. Prostě nepatřím mezi vrahy. Vezměte to, Xavere, na vědomí.
2: Beru to na vědomí, pane Zápotocký, jen nevím, jestli vám mám tak úplně věřit.
3: Máš problém.
2: Taky se mi nechce zdát, že vám tak vyhovuje ta samota. Jste přece diskotanečník.
3: Bavíte se dobře? Podívejte se, já si natypuju Sasku. Teď jde NHL, tak si natypuju NHL a druhý den si řeknu, že jsem typnul třeba 8 z 10 zápasů. Dneska třeba Rangers prohráli 1-0.
2: A máte spočítané, kolik byste z těch sázek vyhrál?
3: Mám. Když jsem předtím byl v Rýnovicích, sázel jsem. Tam to šlo. Tam jsem sázel i po telefonu.
2: Sázel za peníze?
3: Jo.
2: Takže vy máte k dispozici peníze?
3: Teď tady? Ne. Dostávám měsíčně 100 korun. Z toho si koupím jeden tabák, zubní pastu, známku. Musím, ani kávu nepiju, prostě nic. Je tady jeden člověk, který mi pošle tabák, když má.
2: Jak vám to pošle?
3: Přes jednoho dozorce. Ale předá to přes vychovatele, je to povolené.
2: Oficiálně? A můžete říct, kdo vám pošle tabák?
3: Je to Romák, není to Čech.
2: Máte k dispozici televizi? Díváte se na sportovní zprávy? Ještě na něco jiného?
3: Dívám se na zprávy a rád se dívám na cestopisy. Nějaké seriály mě vůbec nezajímají, protože ty seriály, to je Beverly Hills, Dallas, teď je tam Rosalinda, Esmeralda a takový. Prostě je to na jedno brdo.
2: To vás nebere?
3: Ne. Podívám se na ČT2. Tam je nějaký cestopis, třeba v neděli v 10 hodin dávají na Nově ty deníky, teď třeba Divokých koček. Vy se nedíváte?
2: Ne, děkuji za optání. Co je tady, pane Zápotocký, nejhorší na životě ve věznici?
3: Nejhorší? Že člověk neví, kdy to všechno skončí. To nikdo neví.
2: A vy jste duševně připravený na to, že budete sedět ve vězení do konce života?
3: Já nevím, co bude zítra. Když se podívám zpátky, říkám si, jak jsem mohl vydržet 11 let ve věznici.
2: Ono se říká, že vězení je vysoká škola zločinu, je to pravda?
3: Ne.
2: Vy jste se nic nepřiučil?
3: Ne.
2: Setkal jste se se zajímavými lidmi, když jste seděl těch 11 let?
3: Setkal jsem se s lidmi. Třeba toho Šolce, toho hlasatele, toho znám. Potkal jsem tam hodně lidí a dneska, když je vidím...
2: Říkal jste, že jste seděl za loupežné přepadení. Koho jste loupežně přepadl?
3: Paní Jelinkovou.
2: Zase komplot?
3: No, taky. Jak můžu paní Jelinkovou přepadnout v 8:30, když v 8:30 jsem u cukrovaru? To je asi 3/4 kilometru. Byli tam svědci, kteří mě viděli a už to jelo. Taky mě obvinili ze znásilnění, no hrůza.
2: Koho jste měl znásilnit?
3: Nějakou Darinu.
2: Byla aspoň pěkná?
3: No, byla to Romka. A žila s nějakým Málkem, víte, s nějakým Tomášem Málkem. Já toho Málka viděl, jak přepadl starého chlapa a okradl ho. Tak jsem ho chytl a řekl mu, buď toto vrátíš, nebo půjdeme na policajty. A on na to, co blázníš, jsme kamarádi. Je to prý můj nějaký příbuzný, ale z nějakého dalekého kolena. Tak jsem ho dovedl na policajty, oni ho zavřeli a pak už to začalo. Nejdřív mě obvinili ze znásilnění, když nešlo to znásilnění, tak mi to udělali na to, že jsem měl přepadnout paní Válovou. Ještě předtím jsem měl přepadnout nějakou paní, kterou vůbec neznám. Policajti mě za to vůbec nikdy nevyšetřovali, ale k soudu napsali, že jsem to byl já. Víte, co jsem si přál u toho soudu? Když řekl, že jsem osoba několikrát soudně trestaná, že mi nemůžou věřit a že mě odsoudí na 14 let? Já mu to neřekl do očí, ale přál jsem mu jen to nejhorší. A víte, co ho stihlo? To nejhorší.
2: Co je to nejhorší?
3: No, když je mrtvý.
2: Hodně odsouzených mi říká, že do životí je horší.
3: Šel ze soudu a porazilo ho auto.
2: Víte, co je zajímavé? Že se proti vám odehrálo několik komplotů, několik takových spiknutí a přitom jste takový dobrodinec, který když vidí zloděje, odvede ho na policii.
3: No jo, jen.
2: A myslíte si, že vám to lidi věří? Nebo že vám to uvěří?
3: Lidi to o mě vědí.
2: Myslíte si, že lidé v Cerhenicích si říkají Petr Zápotocký je lotr a tvrdí, že to neudělal, nebo si řeknou, to byl takový hodný člověk a oni ho odsoudili jako nevinného?
3: Já nevím, co se tam říká. Zkuste to. To byste se tam museli jet zeptat. Prostě jít od nádraží až nahoru a zeptat se třeba, znáte tady Petra Zápotockého? A oni by vám řekli, jo, toho známe. A netuším, co by říkali.
2: Pane Zápotocký, vzpomenete si na křestní jména všech svých sourozenců?
3: No, Vlasta, ten je mrtvý. Nejstarší je Josef, Vašek, Tonda, Hana, pak je Láďa, Jirka, Zdeněk, Maruška, já a Pavel.
2: Kdybyste mohl těm sourozencům něco vzkázat, co třeba?
3: Nevím, co bych jim mohl vzkázat, nevím co.
2: Měl jste se s nimi rád?
3: Řeknu vám to takhle. Kdyby mě pustili, vracím se do svého trvalého bydliště. To je v Cerhenicích 304 u maminky. Nikdo mi ještě neřekl, že mě vydědili. Nikdo. Dám příklad. Když tady budu sedět 20 let, po 20 letech půjdu k soudu, oni mě propustí, tak moje cesta povede do Cerhenic. Já se jim můžu podívat do očí, ale oni mě ne.
2: Proč?
3: Když zemřel můj otec, my máme barák a bylo nás 11 dětí, tak už vám je jasné, jak to tam vypadalo. Moje matka to napsala na jednoho člověka. A další sestra zase řekla, aby to napsala na toho a už to začalo. Mezitím mě zavřeli a moje matka mi napsala, abych se podepsal, jestli s tím souhlasím. Já jí řekl, ještě než mě zavřeli, že se toho zříkám ve prospěch matky. Tak jsem to napsal, když mi to poslala. Ale byli tam takoví jako brácha, ségra, ti nechtěli. Teď v tom baráku bydlí moje matka a můj nejmladší bratr. Teď si vemte, já o tom nechci říkat, ale jednou prostě moje matka zemře. A kolik lidí bude chtít vyplatit?
2: Na co se nejvíc těšíte?
3: Na nic.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Raději mi vysvětlete, pane Holče, jestli už vás potkal klimatický žal. Mě dneska dopoledne potkal.
2: Hejte, když jsem jel sem na natáčení Vlzonky, tak mě potkal klimatický žal. Tady v těch 35 stupních trochu. A začínám tomu rozumět, co to je? Vy tím netrpíte?
1: No, netrpím, se přiznám, protože jsem cynik asi v této věci, ale úzkost, která normálně je lékařsky už uznaná, úzkost z umírající planety.
2: To je lékařsky uznaný?
1: Jo. Dostanete na to pilulky, červený prášek, modrý prášek, ráno, večer. A
2: to prosadila Greta nebo kdo?
1: Nevím, kdo to prosadil, ale říká se tomu klimatický žal. Neples klimakterický,
2: počkejte,
1: jo,
2: abyste nemě... Počkejte, teď si já ta legraci. Vážně?
1: Ne,
2: jako,
1: že už to najdete v tisku.
2: Přijdete k doktorovi, řeknete, a on vás uzná nemocným klimatickým
1: deprese,
2: žalem.
1: Ano, jo? Ano, já mám deprese, protože mám pocit, že naše planeta umírá. Mm-hmm. A povyprávíte s tím doktorem, řeknete, já třeba, když vidím, jak znečišťují to ty brčka, jo, jak si lidi cucají u McDonaldu, tak z toho pláču, mám třes, někdy mám i třeba vysokou teplotu nebo něco, zkrátka to nemůžu vidět a nemůžu chodit do práce a tak, tak dostanete neschopenku na pár dnů, dostanete na to ty prášky a dostanete se z toho.
2: A co se na to dává? Kokain nebo?
1: Já nevím. Jo. Kokain dávají staňáci, to nevím.
2: No, tak to jsem myslel, jestli...
1: Nevím, vůbec nevím. Vůbec nevím. To je otázka spíš na medu.
2: Ale... No, pan doktor se k tomuhle nevyjadřuje.
1: On se nevyjadřuje k ničemu.
2: Pan doktor Jiří se teď nevyjadřuje.
1: Dobrý. No, ale kandidovat bude, to vypadá, že?
2: Kandidovat bude, ale všim jste si jedné věci, nebo spíš nevšim. On není na těch billboardech. On je dvojka, no všude má spolu tady billboardy, ne? V Praze. A on je dvojka kandidátky a nikde není. Víte, co to znamená? Tak
1: no,
2: i vlastní strana se od něj už distancuje.
1: Ale nedistancuje.
2: Jo, to by ho tam dali, ne?
1: Ale teď jsou rádi, že jo, mají tam nikdo jiný, ne, není.
2: A to by byl na billboardu.
1: Kdo? Ale nebyl, tak někdo.
2: Jasně, když nejste tahat na billboardu, tak nejste.
1: Pane Holče, vy nejste praktik. Já vám řeknu, proč ho potřebuje. Meda je tam strašně důležitá.
2: Ale já tohle chápu.
1: Meda je navázaná na ty jednotlivý pány, kteří manipulují a bez něj by se nepohli. Ani paní, ta by se nepohla bez něj.
2: Jste neodhalil ironii. Že oni ho potřebují kvůli tomuhle, ale vědí, že je tak toxický pro veřejnost, že ho nemůžou dát ani na billboardy.
1: Málo kdy se podívám na nějakou diskuzi na Facebooku nebo na YouTube jednou za měsíc. A někdo mě to upozornil, Meda dávala, že je na dovolené v Itálii. A
2: plaval taky?
1: Nevím, momentka z večerní návštěvy, městečka, tam nějaký italský. A ta diskuze tam, co ti lidi s ním prováděli,
2: To by se
1: i kámen ustrnul, to vám řeknu. No, tam nebyl jediný pozitivní komentář.
2: Doufám, že se to nahlásil.
1: Znahlašuje?
2: No samozřejmě, znevažování předních politických funkcionářů.
1: Tak já jsem to nahlásil paní produkční tady.
2: No, tak do naší ohlašovny, já to přepošlu, vejš?
1: Jo. Hrůza, pane Holče, hrůza. Hrůza a běs, protože to, když si čte, ten člověk musí mít nervy z železa.
2: Já nevím, jestli to vůbec čte.
1: Jak zlý,
2: já vím. A už jsem na to zvyklý.
1: Ten musí mít úzkost, facebookový žal.
2: Facebookový žal. No. A ty si představte paní předsedkyni po tom svetru. Chudák. Mně snad začne být líto.
1: No ne, tak ona, říkám vám pořád dokola tu podstatu, jo. Ona má blbý poradce. a ti blbí poradci ji říkají, to je ono,
2: já vám řeknu,
1: to je ono, to, že ti lidi píšou, to jsi to trefila.
2: Já vám řeknu vyšší podstatu, ona má blbý o něco jiného. A tím končím.
1: Vy víte něco, co my nevíme?
2: Vím něco, co vy ani netušíte.
1: A nemůžete nějak naznačit?
2: Nechci naznačovat, je to teď nebezpečné. Ale se píšu, jak se tomu říká, hlášení.
1: To mě nedá spát, to musím přemýšlet teď. No? Vy jste řekl, že má blbý o něco jiného. Ale vy to dáte do hlášení.
2: Já to dám do hlášení.
1: Tam to bude jako ve spise.
2: Bude to rozepsaný.
1: No, pane Holče, vaše hvězdná chvíle.
2: Já už se nemohu dočkat.
1: Já to vím.
2: Je to vidět na mě?
1: Je to na vás, jo, vidět. Dobře. Je to super.
2: No, jo.
1: Protože nás zase někteří podporují na transparentním účtu XTV. Díky tomu tady můžeme hulit, teda aspoň já. Ale vy,
2: no, vy
1: taky
2: tak
1: si dáte
2: to...
1: někdy.
2: Už je to tak slabší.
1: Pojďme to vzít. Pěkně, pan Holec to teď přednese, přátelé.
2: Michal Pokorný.
1: Michal.
2: Nejvyšší podpora. Mockrát děkujem. Poděkování za Vlezenovu 10. Inženýr Michal Ševera.
1: Michal Spíšel.
2: Doktor věd. Woodrow 10, konspiračně. Michal Spíšel podporuje skoro transparentně. Držím palce. My samozřejmě děkujeme za velkorysou podporu. Tomáš Pokorný, náš. Tomáš Pokorný, díky taky na podporu politicky nekorektní ohlašovny ve Vlzonce, kam se dobrovolně udávám, že pohrdám soudružkou MPA a Tajvancem Fisterchillem. No, to se možná neměla ani číst. Ne?
1: Ave Maria Gloria, no. To bude pruser. Už to nemůžu vydržet, pane Holče.
2: Držte ještě chvíli.
1: Jo?
2: Jo, držte ještě chvíli, ať si to vyzkoušíte. Milada Čalaudová, taky díky Vlzo 90, Rádio Xaver. Děkuju, jste nejlepší. Asi na mě. Tomáš Sová, taky náš věrný posluchač. Vlzo 920 na alergický vůz a duhové vlajky. No, tak to je zase pro vás. Vidíte, že to je fér. A Petr Janoušek, taky děkujem pro štvavou vysílačku Vlzonova 10. Děkuji. A my děkujeme taky.
1: Když sedím takhle rovně, s rovnou páteří, s tím účesem, co mám na dnešek, je to, dá se říct, že jsem něco mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, ne?
2: Tak já myslím, že mezi Pekarovou a Klementem Gottwaldem, že tam nic moc mezi není, tak
1: musí
2: to být stejně na blízku.
1: Akorát, že když to vezmu spaní...
2: No je vidět, že držet rovinu vám dělá trošku problém, držet rovnou páteř.
1: Je to náročný, já ji obdivuju. Ale je potřeba uznat taky, že ona má v pase tolik centimetrů, kolik já mám u krku.
2: Jo.
1: Tak to je jako lepší, ale když to takhle jako chvilku...
2: Tak jí držej ty ideje, že jo, vznešený.
1: Jo, tak
2: vás
1: ty,
2: ne.
1: Tak ty já už nemám.
2: No.
1: Pravda. Prezidentský průzkum... Pane Holče, vede Babiš, co jsem já četl.
2: Vede Babiš, ale nevyhrál by Babiš.
1: Nevyhrál by? Kdo by vyhrál?
2: Takový jeden z těch generálů. A teď nejsi generál Petr nebo generál Pavel.
1: Oni svatá jsou... prostoto.
2: Oni
1: už
2: jsou
1: jsem vám to jednou vysvětloval. Nikdy. Češi nezvolejí vojáka. Nikdy.
2: A už jsme měli vojáka. Ludvíka Svobodu.
1: Měli jsme Ludvíka Svobodu, to jste chodil ještě do jesliček. Prostě měli jsme vojáka, bylo to za jinýho, nebylo to za svobodné jo. Demokracie tady, jo.
2: Ale,
1: to bylo, to...
2: Ale vy počkejte.
1: Mě teď napadl výborný termín. No? To bylo za prvního totáče.
2: Jo.
1: No tak za druhého totáče může být tady ten, no.
2: Ale víte co zase, vy nevíte, že jsme ve válce?
1: Nejsme ve válce.
2: A, jasně. A teď... Generálová chvíle velká. No.
1: V životě ne.
2: Každopádně, ale představte si, ať je to jakoliv. Když jim do toho Babiš hodí vidle a v tom listopadu řekne a já nekandiduju.
1: To tvrdím já,
2: to udělám. Teď si představte, co chudák ten generál a další. Najednou nebudou mít toho antibabiše. Nebudou mít nic. Co udělají?
1: No, podle mě to budou muset odložit ty volby a ještě řeknou, že tam nechají jedno funkční období Miloše. No ne, tak pane Holče, zamotává se to hezky. Já se domnívám, že nikdo z těch, kdo je na prvním, druhém, třetím, čtvrtém místě teď, se tam nedostane. Nebude prezidentem. Babiš, protože nebude nakonec kandidovat a ti ostatní uvidíte, že to bude strašné překvapení, že bude něco, ještě se někdo vyjeví. Já vím o jednom kandidátovi, který je, je to velká sranda a to myslím, že bude tak veselo, to až to oznámí.
2: Jsou nějaký ty vaše konspirace.
1: Ale konspirace, no tak já jsem
2: ale počkejte,
1: politologový službě.
2: Jo, já vím. Mě napadlo, dokdy to má tu vazbu Redl? To je taková všeobecně známá postava.
1: Dokdy má tu vazbu, to není dovolená, že, to, že vám to končí 14.
2: Já se to má domluvený, že podle mě taky sehrával pozitivní roli v té kauze Dozimetr. Kvůli tomu se s ním Mlejnek scházel, ne? Tak jestli nevíte, dokdy to má, no, že by stihnul má tu prezidentskou
1: on
2: volbu.
1: On má řidičák na paličku.
2: A teď přeci každý Čech zná Redla, ne? Každý Čech se teď chce sejít s Redlem. Neříkejte, jestli nechcete sejít s Redlem.
1: Tak já už mu píšu.
2: Tak jste na dobrý cestě.
1: Ahoj, no. Mišáku.
2: A teď si představte, že by Mišák šel do prezidentské volby. Podle mě by vyhrál.
1: No tak jestli se do té doby vrátí ten Krejčíř, tak to je tuty.
2: Jo, ten mu udělá kampaň perfektní,
1: ne? No ten mu udělá kampaň, že ty ostatní kandidáty vystřílí.
2: Že nikdo nebude radši kandidovat, co?
1: No.
2: No hejte, tady jsou ještě super díky.
1: No tak to vezměte rychle.
2: Jan Prášil, Milan, Petr Komínek, Miloš Roušal, Libuše Polechová, Sokolík, Milan Čálek, Petra Jonášová. Ta píše díky alespoň na pantofle pro pana Xavera Vít, abyste nemusel furt nosí nějaký
1: aspoň,
2: onuce, nebo
1: aspoň,
2: co to nosíte, nebo hadry si motáte kolem
1: pičutky
2: nohou. Jo. A pro pana Holce na hezký kostým na alegorický vůz, vidíte, přeji vám vše dobré a držte se. Ještě tady Ondřej Holemý na papír na hlavu pro pana Xavera od Jamily, tak vidíte, vy to budete mít taky.
1: Já už to mám objednaný.
2: Jo, tak to je dobrý. Snad ještě dokáže diagnostikovat na dálku a výsledky poslat mailem. A Petr Bacho, náš věrný podporovatel, posluchač, divák, skvělá jako vždy. Někdy si říkám, kde se vám to v té palici bere. To asi myslí vás, ne?
1: Myslím, že myslí vás spíš. Ale
2: inspirující slovní alegorie.
1: Tam je jedna strašná chyba. Ona ty výsledky Jamila neposílá mailem, ona je umisťuje na sociální sítě rovnou.
2: No, tak to si stáhnete.
1: To si pak stáhnete. Možná by mohla si udělat tam nějaký grafický, jakoby to razítko, jako kulatý,
2: jo,
1: jako znalkyně a vždycky to na ty sociální sítě. No, a myslíte, že ten soud ona s tím Zemanem prohraje? Nepřeju jí nic zlýho.
2: Ale já jí přeju, aby prohrála ten soud za
1: tohle. Já taky přeju, aby prohrála. Ale nějak, jako, aby jí to moc nestálo, ona to nebude babka úplně jako moudrá, jo. Že, aby to bylo takový jenom ty.
2: Po naučení, ne?
1: Po naučení, to? No.
2: A polepšení se.
1: Ale jestli ten soud zprostí, tak to bude křivda. Prostě se, já se na to těším. Přemýšlím, že se tam půjdeme podívat, pane Holče. Mohli bychom od toho soudu, z toho soudního líčení odvysílat mimořádnou
2: Milzonku. No a mohli by se udělat milion chvílek pro Jamilu, ne?

0: prži. Nevím, čemu se ty smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné. Já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně. A...
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby, akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov.

0: no. Už totiž jednou ruské pomlčka ukrajinské tanky vjeli do Prahy a dokonce stříleli na tu budovu, kde na obě dvě budovy, kde dnes visí ty ukrajinské vlajky. Jenom abychom se tomu neusmívali, protože to byla absolutní realita.
1: Já tomu rozumím, ale to je stejné, jako kdybychom dneska říkali že a vzpomínali na dobu husitských válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
0: Nezlehčovat.
1: Prostě, já to nezlehčuju. Já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
0: Ale jak to víte, tak...
1: Je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
0: A kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
1: No, částečně.
0: Abychom si říkali pravdu, vy tak mě trošku houpete, víte?
1: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít. Takže,
0: a vzduchem, pane doktore?
1: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoliv do prostoru západoevropského ani východoevropského. Radio Xaver. Keby bolo niečo,

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku.

nejkrásnějších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty z pátku. Chlebíčky, oschlé chlebíčky, ztroskotaly na svých cestách. Už delší čas jsou z ledničky, nikdo po nich ruku nevztáh. Chlebíček s vajíčkem je nejsilnější ráže, host hubu otevře jak vrata do garáže. A už tam zajíždí ta velká sněžná fréza.

chlebíčku humrový, no vida, i ty si tu. Kolik let byl si pro nás symbol blahobytu. Všichni jsme žasli nad tou zvláštní receptúrou. A plátek citrónu, ten jedl se

noci včerejších svátků. Ty šunkové, ty z vajíčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. Pak je tu chlebíček, který si vždycky počká, z něj hledí osamělá sardelová očka.

chlebíčky po hrobci včerejších svátků, ty šunkové, ty zvaníčky, ty ze čtvrtku, ty zpátku. A je tu klasika chlebíček s uherákem.

cítím tu vůni, ten parfém za sedaček. Mám rád ty chlebíčky, ty svědky zašlých věků.

0: zažili jsme hodně. Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Posloucháte Radio Xaver.

Pozoruhodné. V myšlenkách jsem zabloudil do našeho jinožství. Snažil jsem si vybavit Rudolfovu podobu z dob, kdy nás tížila ještě školní brašna a dlouze jsme diskutovali o vele důležitých tématech. V přehršli rychlého sledu obrazů jsem z nevědomí namátkou náhle vytáhl jednu velmi konkrétní vzpomínku. Dávno jsem ji zasunul do posledních řad důležitosti a málem jsem již na ní zapomněl, leč v tuto chvíli se mi vybavila až krutě jasně v barvách i s vůněmi. To léto prakticky nepršelo. Blížil se konec školního roku, nad výsledkem klasifikace jsme jen bezstarostně mávali rukama a těšili se na volné dny. Kráčeli jsme ze školy, co noha nohu mine. Neustále jsme se zastavovali, vraceli několik metrů zpět, jako bychom hledali a navazovali niť myšlenek, a pak pokračovali dál, až jsme se konečně dostali před branku vily rodiny Klecknerů. Tady se obvykle naše cesty rozcházely, neboť nám bylo přísně zapovězeno drahocenou Rudolfovou matičkou, že nesmíme vstupovat na jejich zahradu, abychom nerušili ji nebo pana profesora halasným vřízkotem. Stávali jsme obvykle ještě dlouho na místě, než jsme se rozloučili krátkým plesknutím otevřenou dlaní do dlaně kamarádovi. To byl rituál, který Rudolf vyžadoval, říkal, že si ho přinesl sebou na tento svět a že se tak obvykle u nich doma zdraví. Nevěděl jsem přesně, o čem mluví, ale vyhověl jsem mu vždy a rád, protože ho takové rozloučení zjevně těšilo. Jenomže v ten den se odehrálo něco jiného. Rudolf si stoupl na špičky a pohledl přes plot směrem k domu. Vždycky býval větší než já, takový mohutnější, snad i zavalitější, a tak pro něj nebyl problém obhlédnout situaci. K plesknutí dlaní nedošlo. Podíval se na mě a tichým hlasem mi nečekaně sdělil. Mamička ani tatíček nejsou doma. Pojď k nám za dům, něco ti ukážu. Takové nabídce jsem pochopitelně nemohl odolat. Jednalo se o něco tak výjimečného, že bych si do smrti musel vyčítat, kdybych jeho pozvání odmítl. Prošli jsme rychle úzkou uličkou mezi plotem a domem a usedli na schody k zadnímu vchodu. Rudolf se náhle pateticky vstyčil a začal si stahovat kalhoty. Zatrnulo mi, ale v zápětí jsem pochopil, že se mýlím, neboť si sáhl do kapsičky u trenýrek a pevně něco sevřel v dlani. Zvědavě jsem vyčkával, co se bude dít. Rudolf pomalu a slavnostně natáhl ruku před sebe, rozevřel prsty a já spatřil na jeho dlani podivný černý kamínek velikosti švestky. Tohle se mi podařilo pronést při kontrole. Nemá to tu co dělat, je to proti pravidlům, podívej, řekl, stále ještě se spuštěnými kalhotami, a postoupil krátkými japonskými krůčky k betonovému plácku v blízkosti domu. Nepoužil vůbec žádnou sílu, jen naklonil otevřenou dlaň a šutřík pochopitelně padal směrem k zemi přitahován gravitací. Jen se však dotkl pevné podložky, v tu chvíli vystřelil k nebi s nebývalou silou. Vznesl se do výšky asi dvou Rudolfů a opět padal dolů. Po dalším odrazu se zvedal ještě mocněji než poprvé. Nestrácel energii, naopak ji nabíral, a nebýt Rudolfova hbitého pohybu, který hopíka chytil a opět sevřel v dlani, kdo ví, jak vysoko by se ještě dostal. Možná, že by zmizel navždy. Nevěřícně jsem dloubil do toho předmětu. Ano, byl to kámen. Má v sobě vesmírnou sílu, vysvětloval Rudolf. Povahou je rozpínavý a má tendenci povzbuzovat okolí. Nejedná se jen o kinetickou záležitost, jeví i schopnost posilovat skeptického a mdlého ducha. A tak jsem přišel na takovou myšlenku. Podíval jsem se na něj tázavě a on pokračoval. Všiml jsi s naší učitelky, jak je v poslední době netečná a apatická, jak za sebou šourá nohy a hlava jí klesá mezi ramena? Její vnitřní napětí je málem na nule a v tlaku atmosféry se musí cítit velmi stísněně, ale pozdvihl prst, aby zdůraznil svá další slova. My jí můžeme pomoci. Počkej do zítra.
Dál už o tématu nemluvil, zastrčil kámen tam, odkud ho vytáhl a doprovodil mě před branku.

Ráno jsme se sešli velmi časně ve třídě školy a Rudolf mi významně pokynul. Spolužáků okolo nás ještě mnoho nebylo. Došel až k tabuli, vedle níž na věšáčku visel pracovní plášť naší kantorky. Rychlým pohybem vytáhl svůj šém a vložil jej do jeho kapsy. Narovnal zbytečně záhyby, aby zahladil stopy svého průniku a vrátil se do lavice. Seděli jsme společně a očekávali věci příští. Několikrát jsem se neudržel a nervózně jsem zakašlal. Paní učitelka konečně vešla a to už byla třída prakticky plná. Pomalu a odevzdaně kráčela ta nebohá žena ke svému stolku. Trvalo jí to věčnost. Ramena poklesla, záda nahrbená, vlasy splihlé a oči sklopené. Automaticky odložila na katedru naše sešity, ani ty neudrželi formaci a sesunuli se ke straně. Jedním hrábnutím sejmula plášť a stěžka se do něho nasoukala. Pak dopadla na židli a zhluboka vydechla. Dlouhou chvíli beze slova seděla a potom se udála ta proměna. Nejprve pomalu srovnala padlé sešity do úhledného komínku, načež zvedla oči a nevěřícně na nás civěla. Hlavou jí musela letět myšlenka, kde to jsem? Co tady dělám? Co je to tady přede mnou za parchanty? A potom se po několika měsících svého tragického života usmála. Potřásla hlavou a narovnala se. Zvedla se a prošla uličkou mezi lavicemi. Náhle zvedla ruce nad hlavou a začala nesnesitelně rychle třepat prsty. Bál jsem se, že se jí utrhnou a začnou létat mezi námi vzduchem. Vydala ze sebe nepřirozený skřek, který přešel v nezadržitelný smích a vyrazila ke dveřím, aby si v zápětí rozmyslela cíl cesty a běžela naopak k protější stěně k oknům. Ani tam však nedoběhla. V tom divokém běhu ze sebe strhávala šatstvo, zouvala si boty, rozkopávala pomůcky a jiné vycpané ptáky, povalila fikus, zahodila pracovní plášť, nacpala si houbu na utírání tabule do výstřihu a tím značně zvětšila své poprsí, popadla kružítko a zabodla jej do mapy Evropy někde u Paříže. Servala ze sebe plandavou sukni a v divokém cvalu s ní točila nad hlavou. Ani já, ani mý spolužáci jsme nebyli schopni jediného pohybu. Fascinovaně jsme zírali na to monstrózní divadlo a jenom já jsem si snad všiml, že se Rudolf na okamžik zmocnil pláště a hbitě se opět stal majitelem onoho vzácně energetického předmětu. Paní učitelka zatroubila slavnostní fanfáru a vyběhla na chodbu. Její hlas se ztrácel v útrobách školy a zanikl někde na záchodcích v prvním patře hned vedle bytu školníka. Po nějaké době se ve dveřích objevila hlava paní učitelky ze sousední třídy s hlasitým příkazem. Nikdo se ani nehne z místa, vyčkáte dalších pokynů. Za půl hodiny přišel pan ředitel a poslal nás domů. Před školou stála sanitka. Odpoledne, když se vrátila maminka z práce domů, sdělila hned mezi dveřmi mému otci onu nečekaně senzační novinu. Slyšel jsi to, Karle? Dopoledne se zbláznila jejich učitelka a odvezli ji do Kosmonos. No, ona k tomu už pěkně dlouho neměla daleko.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: K objasnění kauzy Dozimetr Mlejnek přispěl ještě před zahájením trestního řízení. Upřesnil Fiala. Já dodávám, že paní Bradáčová teda...
2: Ne, to je tak nedůstojná kauza.
1: O tom nic neví.
2: Tak nedůstojná kauza. Teď nemyslím kauzu Dozimetr. To je hrozný, to je prostě jenom, to jenom ukazuje na to, jaký šlendrián působí na magistrátu pražským a jaké korupční prostředí tam je a že jsou do toho namočeni úplně všichni, takže nejenom STAN, ale i Topka a prostě Praha sobě a Piráti určitě taky, akorát se všichni taky snaží kličkovat, že oni ne, to ti druzí, jo. Nevěřím nikomu nic. Tohle, to je kauza Mlejnek, to je prostě... To zase vnáší do toho ten rozměr vládní, jo. Prostě to je jako ministr Rakušan je absolutně jako chudák, na jedné straně je to amatér trošku, moc to neumí chodit, ale je mistr v tom kličkování. On prostě mistr ve vykrucování se a v házení všechno na jiný, já nic, to mi někdo doporučil. Prostě on jmenoval v červnu pana Mlejnka, okamžitě se ukázalo, novinář, investigativní, že měl podezřelé kontakty s nesvéprávným mafiánem. Jo. Takže šéf rozvědky má kontakty s nesvéprávným mafiánem, který prostě tady stojí v pozadí rozkrádačky dopravního podniku. A ministr začne komunikovat. On má prověrku. Přece. Tak je to pohodě. No pak se zase ukáže, že ta prověrka je stará, protože dělal předtím nějaký firmě, která dodává nějaké technické řešení pro tady tyhle ty služby, tak tam prověrku mít musí a že mu tu prověrku jenom prodloužili. Takže taky nic, jo. Tak řekne, dobře, ale mě ho doporučili lidovci. A jmenuje pana Bartoška, což je expert pro zdravotnictví. Takže expert, lidovecký expert pro zdravotnictví má doporučovat ministrovi vnitra člověka do čela vnější české rozvědky. Bezvadný, jo. Takže potom Rakušan, taky nic, jo. Pak se Rakušan odvolává na armádu. Ne, mě ho doporučili lidi z armády. Armáda řekne, my jsme nikoho takového nedoporučovali, takže zase jako kecáte, pane ministře, jo. Pak se vrátí z dovolený premiér Fiala a řekne, tady tohle, což mu někdo evidentně poradil, načež, jak říkáte, vrchní státní zástupkyně řekne, ale to není pravda, jo. Je to prostě, to je kličkovaná, hráli jsme kličkovanou.
1: Já proto mám vysvětlení, pane Macinko. Ten Mlejnek za to nemůže. Prostě ten Redl a Krejčíř drželi Mlejnka pod krkem. Hodili mu do postele uříznutou hlavu koně, viděl jste kmotra? A Mlejnek už potom musel chodit na ty schůzky, a tak, a nemohl jinak. Je potřeba v tom vidět taky trošku pochopení.
2: Jo, jako no. Já to chápu, ne, já to chápu i trošku z jiné strany, jo. Co se týče Mlejnka, Mlejnek, nemlejnek. Jo, tady zaprvé myslím, že je dobře, že tím, že ta kauza se takhle dramaticky řeší, tak je vidět, že ta zpravodajská komunita si se sebou nenechá takhle úplně snadno manipulovat. Protože ono, jestli někdo měl kontakty s Krejčířem a s Redlem, určitě ho sledovala Biska. Jo, kdo ví, jak to tam prostě je. To je zase ta vnitřní služba. Takže...
1: No, zase ta Biska, to je taková rodinná firma.
2: Jo? Víte? Taky? No tak to ještě třeba bude další Dozimetr 2 nebo Mlejnek 2. Jako, no, nevím. Je potřeba se taky podívat, čeho je Mlejnek ředitelem. Co to je za službu? Jo, to je vnější služba. To znamená, to není služba, která by operovala na území České republiky, ale je to služba, která operuje mimo Českou republiku a má přinášet sem k nám nějaké informace, které brání naši zemi před nějakým vnějším nebezpečím. Čili...
1: V Jihoafrické republice operuje?
2: Možná. Tak to jako, jestli můžeme...
1: Už tam vidím tu spojku.
2: Teď by mu měli sjet ty cestáky. No a pak už je to úplně jednoznačný, jo, tady.
1: Tak, jedu dál. Jo. Jsme vystaveni trvalému stresu. Možná už brzy uvidíme mimozemšťany. Musíme se začít starat sami o sebe. Andrej Babiš mi jako prezident České republiky nepasuje. Pravil pan Robejšek tady a byl výborný.
2: Jo, to si musím teda pustit. Já jsem teďka nějak moc nemám kapacitu. Já jsem tak teď trošku vystaven trvalému stresu.
1: Vy jste prvorodič teď.
2: Protože já jsem prvorodič. Prvorodič čekatel každou minutou. Doufám, že až se tamhle podívám na mobil, že tam nebudu mít nějaké volání.
1: Já taky jsem úplně z toho vyjarovaný.
2: No, ale tak já nevím, jak to, vy jste mu to řekl, Robejškovi, že jsme vystaveni stresu. On myslel asi něco jiného.
1: On myslel trošku něco.
2: Ne, možná už brzy uvidíme, tak já mu nechci říkat mimozemšťan, jo, ale jako já teda, asi má pravdu pan Robejšek v tom, že ne, že možná brzy uvidíme, ale já už jako fakt vidím ty mimozemšťany.
1: Já už je vidím.
2: Prostě oni jako někteří mají tykadýlka, někteří mají dredy.
1: Mají dredy, ne?
2: A prostě já mám pocit, že ty lidi, kteří tady my vidíme v těch televizích, tak jsou většinou z nich jsou fakt mimozemšťani a jsou úplně mimo. A jako já normálně docházím jako k pocitu, že oni fakt jsou mimozemšťani a že nás chtějí jako lidstvo předělat, abychom taky byli mimozemšťani.
1: Říkáš to doktorovi tohleto?
2: Ne, jako ještě ne, zatím si to nechávám projít hlavou, prostě aby náhodou někdo na mě nějaký prostě pirát třeba neposlal sociálku, ale když tady nám říkají, zrušte si auta, tak to jako jsou asi mimozemšťani, ne? Prostě teď někdo říká, už ty auta prostě by neměly být v té Praze vůbec. A to mně přijde, že je mimozemšťan. Tak možná nám chtějí dát jako létající talíře nebo něco.
1: No, no, no.
2: A tak dále. Takže já vidím, já už ty mimozemšťany okolo sebe vidím a bohužel se jako nějakým nedopatřením se dopustilo, že ty mimozemšťani fakt nám tady vládnou. A teď oni nás jako už se snaží převychovávat. Jo. Převychovávat. A myslím, že to není správně, no. Nevím, takže jestli myslí pan Robejšek, pan docent, mimozemšťany tohoto typu, on spíš myslí, že nás tak strašej různýma nemocema, ano. Různýma apokalypsama, že za chvíli nám začnou říkat, že už tady jsou mimozemšťani, akorát jsou neviditelní a my musíme se zavřít do krytu a vypnout televize a sledovat jenom jednu povolenou pravdu, jinak všichni zahynem.
1: Čaputová bude šetřit. To je konečně dobrá zpráva. Prezidentský palác už taky. Prezidentský palác tlumí topení i klimatizaci. Ale kdyby byla kámoška, tak by řekla o svetru.
2: No já právě jsem si říkal, no, že ona moc nesleduje to česká média. To byste ale možná, vy k tomu máte takový možná trochu vztah k tomuhle. Já bych vás tak typoval, že vy byste mohli jako pomoct. Já bych vás tak typoval, že vy máte vztah k takovým těm domácím pracem
1: a
2: těm domácím atrakcím. Slepičky řešíte.
1: Teď pletu svetr.
2: To jsem si právě vás, to jsem si říkal, že na to bych vás tak typoval, že vy byste možná mohl třeba háčkovat a tak.
1: Pane Macinko, ale včera večer se stala tragédie. Musel jsem 6 řad vypárat. Zapomněl se vypouštět.
2: Jste tam udělal pravopisnou chybu.
1: Ne, očka, musíte vypouštět kvůli rukávu.
2: Takže no, takže...
1: Proto jsem taky
2: tak... Takže upletete pár svetříků paní Čaputový?
1: Tak já se bojím, že zatím stihnu ten jeden.
2: Pro tu paní Pekarovou?
1: Pro mě. Potom jsem slíbil panu Holcovi.
2: A to jste musel slibovat loni, ne?
1: Ne, před pár dny. A dneska jsem si říkal, že bych slavnostně slíbil svetr pro vašeho chlapečka, který se dnes narodí.
2: Tak kašlem na Čaputovou, necháme ji šetřit a svetr si necháme pro chlapečka.
1: No. Bude tady, mě nejvíc dělá problém, tam vyplec ten nápis. Tady bude Markétko, děkujeme. Ale mě to tam, to mě trošku kulhá, je to takový jako prostě, abych pak nebyl někde popotahovaný, víte?
2: No, ono se to teďka sleduje, to je pravda, ale to je zase ta druhá služba. No,
1: no takže jenom, no, prosím vás...
2: Ještě víte, co mi tady napadá? Prezidentský palác. Já jako Slováci teda v tomhle musím říct, že jsou vepředu, jsou na tom líp než my, protože já mám zkušenost, pracoval jsem několik let v prezidentském paláci v České republice, na Pražském hradě. A musím teda prozradit divákům, že tam není klimatizace.
1: Já to vím, no.
2: Prostě hrad klimatizaci nemá. Máme zřejmě zuřivější památkáře, kteří nedopustí, abychom hrad zničili tím, že si tam nainstalujeme klimatizaci. Takže úředník prezidentské kanceláře musí mít vysokou odolnost a správy Pražského hradu. Takže jim patří potlesk a tím pádem Pražský hrad šetří už rovnou automaticky. Takže Vidíte, jak my už jsme na Pražském hradě přispěli k tomu, abychom snížili závislost na palivech ze Sovětského svazu.
1: My to dodatečně chválíme a...
2: A ty svetry?
1: Svetřík bude.
2: Svetřík bude.
1: Budete koukat, jaký budou mít svetr.
2: Super, čepičku ještě, prej čepičku, potřebujeme hlavně čepičku teď. Jestli bych si mohl objednat přednostně, něco to máte hned, malá taková.
1: Čepičku? Čepičku. Pro toho chlapečka?
2: To říkají všichni, že jak se to hned narodí, hned mu musíte nasadit čepičku. Aby neumrznul.
1: Může na té čepičce být napsaný silné Česko? To bych tady jednou měl.
2: Jako, ale tu nedělají snad v dětské velikosti, jo, ještě ne.
1: Ona bude velká vlastně. Vlastně.
2: Tomu můžem dát třeba místo nočníku. Nebo...
1: Dobře. Tak postarám se o to, pane Macinko. Jsem rád, že jste přišel. Nervozita se nám zvyšuje. Těšíme se, až se to narodí, budeme oslavovat a pošlete mi SMSku, až spatří světlo.
2: Pošlu SMSku, až spatří světlo. Doufám, že mě nepředběh a že teď nepřijedu domů a už bude na světle.
1: To by byl škandál. Počkejte, vy budete rodit doma?
2: Ne, ale tak jako...
1: Jo, tak můžete. Prostě,
2: teď tady jsem mimo dosah, tak...
1: Tak to pojďme rychle ukončit, protože...
2: Já už musím letět do té porodnice.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
0: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
0: Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich. Radio Xaver.

První polibek. Jaro. Zářící a rozvoněné víc než kdy jindy na březích mé řeky koberce orsejů a něžných ladoněk, v obdobných barvách pálící slunce v blankitu nad ním. Jdu tudy a za ruku se držím dívky. Je plavá a zpívá mi Barčinu skřivánčí píseň. Mé první setkání s děvčetem a českou hudbou, což mi jaksi splývá. Ta holčička, budeme jí říkat Naďa, a ona se tak opravdu jmenuje, má bílou blůzku a je skoro jisté, že to vůňavé plátínko ukrývá před mýma hladovýma očima dvě hopsavé bílé kozičky. Ale i mně je teprve 13 let a stejně nevím, co bych s nimi dělal. Až to budu vědět, ona už bude za horami. Hladina řeky se stříbřitě třepetá v jarním vánku, ten ji přičinlivě hladí a čechrá a mé srdéčko usedá. Nevím, zda smím tu dívenku, co způsobně cupitá vedle mne políbit,

tamborovi. Děvčátko přistupuje, nastavuje tvářičku a zavírá oči. Všechno se mnou houpe. Ona a já jsme střed světa. Věčnost. Věčnost trvá, než přitisknu své neznalé rty na její pusinku a hned vím, že už nikdy nebudu prahnout po ničem jiném. První políbení. Řeka se zastavuje. Mé mlátící srdce, jak by smet. Čas šel a šel. Říkají mi, že umím mnoho věcí. Kábosit, to ano, na to mě užije. Snad už i líbat, kdo ví. Jít po tom břehu dovedu mnohem dál než tenkrát. Fotografovat, kreslit, psát, všechno, jakž takž. Jen zapomenout pořád ještě nedovedu. Na ten den ve slunci, kdy poprvé směl jsem políbit dívku. Přijala můj pocel s očima pevně zamknutýma. Nejednou jsem pak rázoval po té travičce, kde tenkrát stála, a hledal, ale už jsem to místo nenašel. A mám je v paměti, na pořád. A tady je. Břehy řeky. Dubnové řečiště. Líně plynoucí špína. Míla tenkrát ty dvě děti loudající se po fádním břehu. Občas nějaká ta napuchlá mrtvola sebevraha. Cudně z větší části ponořená do té břečky. Nejasně si vzpomínám, že to byla vždy ženská. Spití vltavani bydli přitáhli ten úlovek a soukali jej na suchou zem, na kamenitý, drolící se břeh, na uschlou trávu. Nějaká ta plachta se vždycky našla. Děti kolem stály jako odporné sošky neomalené zvědavosti a žmoulali nějakou housku. Cupitám po tom říčním břehu s dívkou. 13 je nám let. Jdu tak poprvé. Vůbec netuším, co mám dělat, ale ve filmové ukázce jsem hltal poutavý výjev, kde se dva muži byli pěstmi. Jeden zřejmě vítěz pak líbal černobílou Ritu Hayward. Sákryš. To by bylo něco, kus daru té plavovlásce, co capká vedle, takhle jí vtisknout polibek. Rychle zapomínám na ten výlov před chvílí, na spuchřelou plachtu a přistupuji k děvčátku a již přijímá můj pocel s očima pevně uzamknutýma. Ach, Jeníčku, ty vole. Pusinka chutná slaně. Už dlouho jsme se pachtili po rozpáleném břehu. Tohle ve filmu nebylo. Pramálo jsem tušil, že ona už je dospělá, schopna rozmnožování, bezpečně vedena neomylnými ženskými instinkty a ustrašený hošík, blekotající nesmysly, ano, ten, co líbat neumí, ji zaujal. Ten břeh je tam pořád. Dívenka zmizela. Kalný proud odnesl zauzlované prezervativy Ola i bezcenné trosky králíkáren a lidí. Ale kde je ta holka? Třeba jsem se už zatím naučil líbat. Ha, ten opuštěný břeh mého prvního polibku teď z obou stran svírají neúprosně dva mosty. Potom horním přechází na druhý břeh denně pár odvážlivců, po druhém drze překonávajícím řeku, jak si ze šikma nechodí nikdo. Jen za hodinu se tam přežene 1000 rozzuřených aut. Řeka na to kašle. Protéká pod nimi, pak pod dalšími přemostěními. Ještě dál se chlípně smísí s jiným tokem a už soutěskami spěje porodit k moři. Má neobratnost v milování její lhostejná.

Chceš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, třeba bude už pozdě. Jsem jen hromádka kostí a zhluk bílkovin a naježené rakety míří rovnou do slabin a taky na mou hlavu. A tak přijď už radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Než přiletí nějaký mimozemšťan od novin a začne spočítávat oběti a kapky krve jako plody jeřabin a podá o tom zprávu. A pak na titulní stránce vesmírného kurýra vyjdou reportáže o tom, jak zem umírá, generálské prýmky velvyslanců v žaket.

Byl jsem vhozen do života bez toho, že by se mě ptali. A bez toho, že by se mě někdo zeptal, budu zas vyhozen. A tak prosím jenom o jedinou malou úsluhu. Netvrďte mi do očí, že jednáte z mé vůle, že tohleto všechno je i moje přání. Svět je prouk hovnivál, který svou kuličku válí jako v hypnóze. A pěkně do kolečka, do kola a pěkně po kruhu. Až se mu hlava zatočí, pak vydlabe si v zemi důlek, že tam přežije.

plánek. Hodláš-li za mnou, lásko, přijít až zítra, může být už pozdě. Nikdo nás neposlouchá, a tak poslouchejme sebe, jak si naše srdce hlásí ještě chvíli, ještě moment, ještě vteřinu, ach, tady na zemi. A tak přijdeš radši dnes, ať spolu dočkáme se jitra a o sebe se se mnou rozděl. Cítím, že nebudu mít strach, když budu ležet vedle tebe. A tak nás najdou za milion roku asi návštěvníci z vesmíru a přikryjí nás kamením.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šíkařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
1: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
0: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. A na to samozřejmě není pravda. Ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
0: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. A dnes je 18. září. Pozor.
4: Xavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovolen.
3: Už je to za dveřma, už to ťuká.
4: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
3: A představte si, že mě už se o tom zdá.
4: A ne.
3: Já jsem měl dneska se.
4: Ne.
3: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
4: To snad ne, to by si nedovolil.
3: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
4: To snad ne.
3: Já jsem byl podržtěžka.
4: A držel jste?
3: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
4: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte.
3: No, on,
4: pozor na jazyk, Xavre.
3: Jak to?
4: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
3: Pane Holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
4: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavre.
3: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
4: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
3: Trojku?
4: Trojku, no tak trojčičku.
3: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
4: Jo, dobrá, trojčička.
3: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane Holče.
4: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
3: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
4: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
3: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
4: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
3: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
4: To se může stát, ale založí Rakušané.
3: to je možný. A Redl říká, tady je 500 000 000, aby se vašim ovečkám dařilo.
4: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď svemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
3: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
4: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
3: A to víme, že je blbost.

0: Pane prezidente, díl 54. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: My tento pořad natáčíme 9. srpna 24, teď je 13 hodin a 14 minut. A já začnu tím, že tuším, že máte velký plán na víkend. A to nám pojďte říct.
1: No, velký plán, tak 10. to znamená zítra je každoroční pochod na Sněžku, taková pouť, protože je svatého Vavřince, tam ten kostelík je zasvěcen Vavřincovi, takže já už asi 20 let tam chodím, jako i prezidentsky jsem za sebou tahnul půl prezidentský kanceláře a spoustu novinářů a tak dále, tak všichni čekali, kdy upadnu, nebo kdy už budu moc spocenej a tak dále. No tak přiznám se, že teď už se delší část cesty vezu lanovkou.
0: No a to vás čeká zítra, kdo tam bude? Kdo vás doprovází tentokrát?
1: No tak kdo mě doprovází, tam bude rodinka, tak tam je starší syn s rodinou a tak dále, vnoučata, ty už běhají jak kamzíci. A jinak tam vždycky chodí místní plus je tam každoročně různí biskupové, arcibiskupové, to je současně tam vše je celebrována českými a polskými kněžími, takže je tam taková velká sestava. Já nevím, jak to je, ale dopředu jsem slyšel, že by tam měl jednou dorazit pan arcibiskup Graupner, ale teď jsem to nekontroloval, jestli tam zítra přijde nebo ne.
0: Když jsme u toho sportu, který je spojen zároveň se společenskou událostí, tak mě to nedá zeptat se vás na olympiádu, což je teď velké téma posledních dnů. Mám na mysli olympiádu v Paříži. Mnozí lidé velmi kritizují, že se z toho, zejména z toho úvodního ceremoniálu, ale posléze také, stala propagace a velká demonstrace jakýchsi nových pořádků a LGBT té ideologie a tak. Vy jste sportovec, vy jste hrával celý život a hrajete možná ještě tu a tam basketbal. Štěpán Škorpil vyprávěl, jak jste hráli spolu. Patří toto ke sportu?
1: No ne, tak ono to nevzniklo letos. Já jsem nemohl přežít, opravdu k nepřežití, to slavnostní zahájení. Teď všichni mluví o tom slavnostním zahájení, ale já jsem nemohl přežít před 12 lety slavnostní zahájení v Londýně, olympijských her v Londýně. A to jsem tam ještě jako prezident seděl na té hlavní tribuně s dalšíma prezidentama a ministerskýma předsedama. A jediný já jsem vykřikoval a protestoval. Oni všichni se koukali, jako, že to je v pořádku. To bylo před LGBT, když jste řekl. Ale to byla v tu chvíli zelená revoluce vrcholila. Takže celý ten koncept toho slavnostního zahájení tehdy v Londýně mě popuzoval nesmírně, protože to byl boj s CO2. Takže tam byly nejdřív na celém prostranství, byla pastorální Anglie 16. 17. století. Na děti si hrály věnečky, vodníci tam byli hezky u nějaký říčky nebo potoka. No a najednou přišli zlí kapitalisti, kteří tam začali stavět obrovské továrny, kouřilo to všechno, to odumřelo. Já jsem nemohl přežít prostě to slavnostní zahájení, bylo to úplně k zbláznění. Takže mě tohle to slavnostní zahájení už nijak nevyvedlo z míry, jak řadu lidí vyvedlo. Ale to, v čem to bylo posunuto, jasně demonstruje těch 12 let, které se udály mezi tím Londýnem 2012 a Paříží 2024. To je velmi děsivé a znepokojivé.
0: No ale vy znáte tu pozici sportovce, který nastupuje na zápas. Zažil jste ji určitě mnohokrát, asi ne na olympiádě, ale v různých soutěžích. Co těm sportovcům u toho může jít hlavou? Máte pocit, že oni ve většině souhlasně přikivují a říkají, jsme rádi za tu demonstraci jakési jinakosti, anebo si říkají, pro boha, pojďme už hrát, toto sem nepatří?
1: Tak spousta těch poslanců, těch sportovců se snaží vyhnout tomu slavnostnímu zahájení u lejt a říkat, že už zítra závodím a já tam teda nebudu několik hodin postávat a pochorovat. Tak to je první prožitek a zážitek, který já dobře znám a mohu potvrdit z různých jiných podobných věcí. Půlka těch sportovců vůbec nevnímá, že to má nějaký politický kontext. To by jedna půlka. Nicméně já mám pocit, že druhá půlka je stejně indoktrinovaná, jako jsou jiné děti a jiná mládež dnešní doby a vidí to podle mého názoru velmi, velmi podivně. Takže typovat, jaký je poměr těchto dvou skupin, netroufnu si říct.
0: No ne, ale jestli se může najít jediný sportovec, který s tím souhlasí. Já jsem s několika mluvil.
1: Jak se může najít jediný nesportovec, který s tím souhlasí, bych si troufnul říct.
0: Dobře. No a teď ten samotný fakt, že v některých těch sportovních disciplínách prostě bojují muži se ženami, tváří se to, že to jsou dvě ženy nebo že to jsou dva muži. Je to ještě sport, pane prezidente?
1: Tohle je strašně šílená věc, která se prostě stala a vůbec jako to zavlečení do sportu toho těch nepřetržitých kamer, toho natáčení a ty debaty o tom, jestli vyhrál ten, který tam měl dřív levou paži, anebo ten, který tam měl pravou nohu, pravé koleno. Já myslím, že to obrátilo sport někam, kam vůbec nepatří a patřit neměl. Já jsem hrával ten basket i na mezinárodní úrovni, takže ne, že bych byl úplně nedotčený tím. Já vím, že leckdy byla hádka o to, jestli z auto má vyhazovat ten či onen. A sportovec mého typu věděl, že to spadlo do autu, tak tam okamžitě běžím a ten míč beru a chci vyhazovat, i když rozhodčí ukáže opak, tak se divím, to jažím se, že... Já ale rozumím, že to může být klíčová věc 30 vteřin před koncem. Ale já jsem včera viděl utkání v televizi Francie-Německo basketu, který byl tak brutální, že jsem nic takového ještě prostě nezažil. To už není jemný sport, ta košíková dávno. Ale prostě v první části hry normálně vypíchnutý míč někde na půlce hřiště, rozhodčí ukazuje tam, opakuji 30 minut před koncem zápasu, francouzský trenér vylítne a začne dělat tadyhle ten symbolický obrázek televize a žádá, aby televizní obrazovka dokázala, jestli to byl aut nebo ne. Opakuji, aut v polovině zápasu, nerozhodné situaci, to já myslím, že je zničení sportu a nemělo to nikdy nastat.
0: Dobře, ale mě ještě zajímá to, když, nebo to řeknu jinak, umíte si představit, že nastupujete ve vaší aktivní sportovní kariéře k mezinárodnímu utkání, do šatny přijde spoluhráč, který je zjevně ženou a říká, pánové, já se cítím být mužem, takže já budu pivotmankou. A běda jak ne, vy to musíte respektovat. Patří toto do sportu?
1: Ale je to nesmysl samozřejmě a vůbec celá ta doba tohle to zatáhla do sportu. Jo. Takže není k tomu nic jiného, než křičet ne, ne, ne. Nemá nové další argumenty, myslím, nemá cenu přidávat.
0: Pane prezidente, ono to nikde není tak strašně vidět, jako když potom boxují v boxerském ringu dva boxeři nebo dvě boxerky, nevím, jak to mám říct, a jeden je žena, jeden je muž. A tady už to musí napadnout úplně každého, i tomu, kdo si ještě před pár týdny říkal, dobře, no ať si každý dělá, co chce. Tak to mě napadá.
1: Já jsem zásadně proti tomu, nemám co dalšího, bych řekl.
0: No mě ještě zajímá váš názor, kam až to půjde.
1: No to, kdyby jsme se ptali před 5 lety, tak bychom netušili, že to může dojít tak daleko, kam to došlo dneska, takže co se všechno stane ještě za chvíli. No může to ten sport úplně
0: no,
1: poškodit.
0: Nejsme náhodou teď v kulminačním bodu toho už? Že už to zase půjde zpátky?
1: To je hezká hypotéza. Kéžby.
0: Četl jsem na webu Institutu Václava Klause komentář vašeho pana Ladislava Jakla, který říká, Británie hoří. Naprosto nezvládnutá imigrační vlna narazila na jednu z mezí společenské a občanské tolerance. Vlastně pan Jakl popisuje, že problém začíná hořet. Je tento problém k řešení ještě? Nebo už je rozhodnuto?
1: Tak zaprvé nenáhodou si Láďa Jakl vybral Velkou Británii. Já myslím, že to je nejhorší země. Z tohohle hlediska prostě ta migrace tam byla fatálně nezvládnutá. Jestli to všechno začalo anglickým kolonialismem a proto špatným svědomím a proto dovolili tam brát všechny Indy, Pakistánce, kteří někdy trpěli pod britskou nadvládou. Prostě jestli tudy se otevřela ta stavidla, je to možný, ale přeci já už nemám sebe menší důvod jet do Anglie, prostě já vím, že tam už nevidíte starou dobrou Anglii, jak jsme si vždycky my vykreslovali, zejména při tom komunismu, kdy se nám zdála být starou dobrou Anglii, ale to už dávno není a já myslím, že to je nejvíc propadnutá země tadyhle všem těm špatným izmům a myslím, že se jim to vymstí a je to po všech stránkách vidět.
0: Dobře, ale jestliže Británie hoří, znamená to, že se něco děje? Projevuje se nějaká nespokojenost a asi lidé chtějí něco jiného? Říkají, tady jsme se zmýlili.
1: To, že prostě vůbec může dojít takovým násilnostem, jako dochází v normálních britských městech dneska, je mimo mé chápání a pořád jenom se ještě ťukáme někam, že to ještě u nás naštěstí takhle není. Takže nevím, no, dělejme všechno pro to, aby to u nás nebylo.
0: V XTV jsme před pár dny natočili rozhovor velmi obsáhlý s Vladimírem Mečiarem. Pro mě teda velmi překvapivý, to, co tam pan...
1: V jakém smyslu? Tím, co říkal? Nebo...
0: Ne, tím, co říkal. V tom, jak ten člověk to měl vlastně strukturované, to, co říkal, že ani na moment jsem neměl pochyb, že by v něčem tápal. Má to 50 minut, velmi to doporučuji i vám, pane prezidente, a taky divákům. A on tam říkal několik základních věcí. Říkal například, Ukrajina válku prohrála. Dá se s tím souhlasit?
1: Tak zaprvé já jsem pana Mečiara viděl 13. nebo kolikátýho července, což je vlastně nedávno, ve Staré Bystrici, kde se nedaleko Čadci a Žiliny oslavovalo 32. den svrchovanosti Slovenska. A spolu jsme dokonce zapalovali velikou vatru, jako někdy v 10 hodin v noci. Takže mluvil jsem s ním, vím, že on ty názory má pevné, jasně strukturované a on jak byl totálně umlácen a umlčen a zašlapán na tom Slovensku, tak já myslím, že o to více on o nich přemýšlí. Má je pevně v sobě zabudované. Je možné okamžitě začít s ním rozhovor a ten rozhovor je, jako kdyby jsme mluvili včera. Prostě on žije plně těmi problémy současnosti a to, že jste ho pozvali sem, nebo to bylo na
0: dálku. My jsme byli za ním.
1: My jste byli za ním. No, takže to je bezvadný krok a já myslím, že on si to musel velmi vážit.
0: Ukrajina válku prohrála.
1: No, to je slovo do pranice. Prostě teď zrovna máme přeci aktualitu, že včera Ukrajina rozhodla, že nejenom neprohrála, ale rozhodla se vydat, zaútočit na Rusko a vpadnout a okupovat několik ruských vesnic. Takže
0: v Lipecké oblasti doplním jenom, že ČTK dnes ráno k tomu psalo, Rusko čelilo velkému útoku ukrajinských dronů. V Lipecké oblasti asi 200 kilometrů od hranic zasahli leteckou základnu a je vyhlášen výjimečný stav.
1: Takže já myslím, že pro mě trošku, že je ta válka hotová a Ukrajina prohrála, je to trošku wishful thinking, jak já říkám, přání otce myšlenky pro celou řadu lidí. Já to tak jednoduše prostě nevidím a mám pocit, že ty zbraně, které ta Ukrajina dostává a ty obrovské množství peněz, které dostává ze Západu, svou roli hrajou. Myšlenka, kdyby nehrály žádnou roli, tak nevím, jak to může všechno vypadat. Neboli to, že se ta Ukrajina teď zmohla na nějakou ofenzivu, nevím, jak to může zarezonovat v Rusku. Prostě tam určitě spousta lidí je nerada, že jejich země bojuje. Prostě tam taky posílají své vojáky, který tam masově hynou. V momentu, když najednou zjistí, že ta Ukrajina obsadila, nevím, 450 kilometrů čtverečních, jak jsem někde četl, ruského území. Nevím, jaká může být reakce té ruské veřejnosti. Fakt mám z toho víc a víc strach.
0: Dobře, ale to, co se děje teď, ty poslední hodiny a dny, tak je to nějaký poslední záchvěv, anebo to může být i pravý opak, že se ten konflikt rozhoří teď ještě víc?
1: Je to jako vždycky s tou sklenicí na půl prázdnou, na půl plnou. Prostě někdo to myslí jako kulminační bod a už je to za zenitem. A já v tomhle optimistou nejsem. Říkám jednoznačně, nejsem optimistou. Ty zbraně, které ta Ukrajina dostává, svou roli hrají a hrát budou. A ty generálové na obou stranách prostě od nepaměti je známé, že ty generálové vždycky hrají minulé, nebo bojují minulé války. Prostě když se střílelo lukem, tak najednou někdo přišel s kušem a když se střílelo kušem, tak přišel s mušketou. Když to té historie dostatečně známe. Teď se pořád naše paní Černochová kupuje masově tanky a letadla, jak jsem si všiml. Tahle ta válka ukázala, že tanky a letadla jsou naprosto pasé. S tankem si nikdo netroufne už věc, protože ho první dron prostě zničí. Letadlo nikdo nad oblast bojů neposílá. Prostě to je, takže my teď kupujeme ty zbraně na ty minulé nebo předminulé války. Peněz to bude stát hromadu. Neboli nevidím to tak jednoznačně rozhodnuté, jak je skoro v módě dneska u nás říkat.
0: Ještě mě zajímá vaše stanovisko nebo váš pohled na dvě prohlášení nebo dvě citace toho pana Mečiara v XTV. On řekl, že většinu médií považuje za nebezpečí, že jsou média nebezpečná. Dá se to tak říct?
1: Tak většina médií hrajou dnešní modernistickou nezodpovědnou hru, nejsou to seriózní nezávislá média, ano. Mluvíme o většině médií ve smyslu těch médií definováno starým způsobem. Jestli je většina nových médií, nových internetových serverů, většina nebezpečná, to nedovedu odhadnout.
0: A mimochodem ještě říkal, a to je poslední věc, kde mě zajímá vaše reakce na slova Vladimíra Mečiara, LGBT proud může zničit civilizaci.
1: To jsem stoprocentně přesvědčen, že může zničit civilizaci, protože sahá do samé podstaty lidství. Jestli jsme se mohli děsit zelené ideologie, no tak ta sahá do samotné podstaty fungování ekonomiky, ale ne člověka jako jedince, ale tadyhle ty nové ideologie sahají do člověka, dovnitř samotného.
0: A teď, promiňte, vrátím se ještě krok zpět, protože tady mám jednu důležitou poznámku, které Ukrajina nechci vypustit. Tak jenom se orientujeme. Ukrajinský prezident Zelenský oznámil, že Ukrajina připravuje jasný a podrobný plán na ukončení války s Ruskem. Co to znamená?
1: To se zeptejte jeho, teď vy umíte přemluvit všechny politiky, aby s váma šli diskutovat. No. Kdybyste přemluvili Zelenskýho, on by určitě sem přijel do tohohle kamrlíku vašeho.
0: Není to už známka toho, že to vzdává, nebo že má nějaký plán?
1: Zase to jsme u hypotézy A, že to vzdává, hypotézy B, nebo že si daleko více věří. Nejsem, kéž bych to věděl.
0: Tak.
1: To bych musel být prognostik, abych to věděl.
0: A teď mám pro vás jednu dobrou zprávu a zajímá mě váš názor. Hvězdárna v Brně se prohlásila za kontaktní místo pro mimozemšťany. Lidé zde také mohou hlásit UFO. Je to myšleno zcela vážně, já jsem to hledal na několika místech, dokonce jsem na nějakém serveru četl, jak jsou mimozemšťaní vítáni, tedy v Brně, na Hvězdárně a ještě u jiných. Pane prezidente, co si o tom má myslet?
1: No ne, tak snadný odsudek je, ježiš, to neberte vážně, to je z Brna, no, to tak to nás nepřekvapuje. Ne. Mnohé ze zel současné doby, jak je vidět, panem premiérem počínaje a panem ministrem školství konče, pocházejí z Brna, tak já nevím, Hvězdárna brněnská je taky určitě místo svého druhu.
0: No jo, ale já...
1: Ale oni jsou možná bystří, oni budou umět s těma mimozemšťanům mluvit a...
0: Je ještě možné, že se dozvíme dnes, zítra, pozítří, že to je recese?
1: Já myslím, že to recese není. No to já jsem teda viděl toho někde záběry toho člověka, který šéf té Hvězdárny, který to vyhlašoval, a já jsem nic recesistického v něm neviděl.
0: No mě na tom totiž zaráží ta skutečnost, že je to tedy kontaktní místo pro mimozemšťany a jak se to těm mimozemšťanům sdělí. Že kdybyste náhodou přistáli v talíři, tak ne, abyste chodili na Hvězdárnu v Praze, ale vaše kontaktní místo, vaše přepážka je v Brně na Hvězdárně.
1: Kdybyste hledal něco absurdního, no tak byste to mohl situovat do Brna. To, já myslím, že ta intuice vaše by to mohla navrhnout.
0: No, další věc...
1: Mimochodem, já teda, když poslouchám pana ministra školství z Brna, tak jako jeho návrhy na to vyučování několika jazyků už malých dětem a tak dále, tak já myslím, že to není o nic méně šílená z nebe spadlá zpráva než tady ty mimozemšťané, tak možná, že to k tomu Brnu patří.
0: No, já jsem v té věci šel ještě trošku dál. A když je to dneska tak, že se můžete prohlásit za ženu, nebo můžeme...
1: Se můžete prohlásit za mimozemšťana.
0: Tak. Aha. A já jsem si říkal, jestli toto není ten, víte, ten ta příčina, že jestli se prohlásíte za mimozemšťana, řeknete, já nemám trvalé bydliště na planetě Zemi a já chci na přepážku ve Hvězdárně v Brně, tak jestli už ta společnost...
1: A já se vymykám všem pravidlům a zákonům a principům chování té světové civilizace. To jdete opravdu dál.
0: No.
1: No. Byste mohl psát sci-fi ksavery nějaké.
0: No, pane prezidente, my to teď, ostatně tento díl je takový letní. Tak máme i takovou letní náladu, ale já jsem už přemýšlel o tom, za jak dlouho budou hygienické stanice nařizovat v restauracích povinné toalety pro mimozemšťany. A já bych se tomu vůbec nedivil. Jo, nebo nějaká místa třeba speciální u stolu, u přípojky na elektriku třeba, aby se mohli dobíjet nebo něco. Myslím, že v této části světa je všechno možné, ale to je jenom... A teď mám zcela ale vážnou věc. A začnu jí citací z Echo 24. Vládní koordinátor strategické komunikace, plukovník Otakar Foltín, předestřel o víkendu své názory na postup vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je zombíky na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejíž počet odhaduje na 4,5% populace, je podle něj potřeba vykopat, pane prezidente, hluboký příkop. Některé z těchto radikálních lidí označil za svině. Je to člověk ve službách vlády naší země. To není...
1: Nevím, jak se tam ocitl. Nechápu, že vláda může tohoto člověka jmenovat do této funkce, že vůbec tuto funkci může vytvořit, a tím mám prostě obecné zase slovo ne k tomuhle tomu, rezolutní. Já jsem toho člověka naštěstí nikdy neviděl, netuším, jak vypadá, nemám o něm žádnou představu, ale ta vláda, která ho jmenovala, tuší, jak vypadá, jmenoval ho schválně, jmenoval ho záměrně, čili ona a priori schvaluje tyhle ty jeho postoje. Já bych se tomu opravdu nedivil. A není taky z Brna ten pan?
0: To nevím, odkud je, to tady nemám, ale že by se hlásil na Hvězdárně třeba, ale řekněte mi, člověk, který už je ve funkci, hovoří za vládu naší země, je možné říci o části obyvatelstva, ještě to nějak kvantifikovat nějakým procentem, že jsou to svině? Vždyť to je přece něco podobného, jako paní Vašáriová řekla, že Fica volili, já nevím, Spodina a fašisté a tak. A toto je člověk na oficiálním místě.
1: Dobře, proto já bych se nezabýval tímhle člověkem, ale já bych se zabýval tím, kdo ho do té funkce jmenoval. A do té funkce ho jmenovala vláda. A té vládě někdo předsedá a ta vláda je nějak složená. A složení vlády předurčují lidé ve volbách. Takže hledejme kořeny a příčiny všeho zde.
0: Dobře, vy jste také zažil, jaké to je být předsedou vlády. Kdyby někdo z vašich přímých podřízených řekl o obyvatelích této země, že jsou to svině, tak jak dlouho by ve vaší vládě vydržel?
1: No ne, to by nepadalo vůbec v úvahu, ale my jsme u té zásadní věci. My jsme zásadním způsobem omezovali všechny vedlejší přímo řízené funkce vládou nebo premiérem. My jsme řekli, všechno musí mít na starosti jasně definovaná ministerstva. Ty mají své řády, ty mají své postupy a tak dále. Všechno mimo ministerské rušme, to je bezvládí v zemi. No a od té doby vznikají nejrůznější posty, které v žádné ústavě nejsou definovány a v žádných zákonech nejsou definovány. No a ty posty najednou mají statut rovnocenný ministru toho či ministru onomu. Nicméně oni nepodléhají volbám standardním. Oni nesouvisí s volebními výsledky. To je pro mě konec světa. Takže všechny ty mimorezortní, mezirezortní, nadrezortní specialisté, kteří mají zvláštní zmocněnec. Jaký zvláštní zmocněnec? Prostě jaký zvláštní zmocněnec pro Ukrajinu? Prostě my máme jedno ministerstvo, které se zabývá zahraničními vztahy a to je ministerstvo zahraničí. Jaký zvláštní zmocněnec pro Balkán? Jaký zvláštní zmocněnec pro Blízký východ? Nesmysl. Ministerstvo zahraničí má přeci náměstka ministra pro Evropu, náměstka ministra pro Blízký východ. Ne, to jsou všechno navíc bohatě dotované funkce, kde ty lidé žijí v bezvládí, bezkontrolním světě a to byla zásadní věc a my jsme s tím bojovali ze všech sil a myslím, že se nám to podařilo v podstatě zrušit. Já vím, že jsme měli jediný souboj, možná si na to někdo vzpomíná, měli jsme jediný souboj v mezirezortní protidrogovou komisí. To byl shodou okolností Pavel Vém, kdo se na to pamatuje. No a tam byl ten spor o tom, jestli má být pod ministerstvem zdravotnictví, nebo pod ministerstvem vnitra, nebo pod čím, a teda nebo jestli nakonec to není tak mimořádný jev, že by měl být pod vládou přímo. To byl jeden souboj, který tenkrát probíhal, dobře si vzpomínám. A já jsem měl na to pevný názor, který nebyl sdílen všemi ministry, to se musím přiznat. Ale to je věčný systémový problém naší země a všech možných zemí. Amerika typický předpoklad, Amerika normální zasedání vlády vůbec nemá. Tam jsou jmenovaný nejrůznější lidi do funkce ministrů nebo do funkce ministrů naroveň postaveným. A vy ani nevíte, kolik má americká vláda členů, to my to aspoň víme. No ale Foltýnové jsou navíc.
0: No jasně. A ještě k tomu, co říkáte, nepochybně jste zaznamenal tu skandálně spackanou digitalizaci stavebního řízení, díky které teď stojí spousta staveb a nebudou různé zkolaudované i potřebné stavby. Prosím vás, toto je věc, za kterou teda má nést kdo tu zodpovědnost?
1: Tak samozřejmě my máme vládu jako instituci, která řídí standardním způsobem zemi. V té vládě je někdo, konkrétně ministrem, který se nezabývá nákupem F-16 nebo jak pomoci zemědělcům, když je sucho nebo naopak příliš deště. Prostě. Takže my máme na to jednoho ministra, kterým je shodou okolností předseda Pirátů. No. Svěřit Pirátům jakoukoliv zodpovědnost je osudová chyba, ale svěřili jim to voliči. Mm-hmm.
0: Už se nám blíží počertek rychle ty podzimní volby. V Praze to vypadá v senátních volbách na dva velké a kruté souboje. Jeden z nich je paní Šichtařová s panem Drahošem a z těch velkých a druhý velký souboj se čeká mezi panem Šťastným Borisem a Pavlem Fischerem. Domníváte se, že je možné, že třeba tito dva budou poraženi, nebo to, že jsou teď aktuálně senátory, je fatální výhoda?
1: No, tak já si myslím, že to zaprvé vím, že v obou případech bude fundamentální střet o charakter naší země a o charakter dnešní doby. Já myslím, že oba dva prostě jsou nejhorší prototypy představitelů dnešního režimu. Oba dva tito pánové, Fischer na straně jedné, Drahoš na straně druhé. V obou případech tam přijdou lidé s jiným pohledem na svět, s jinou minulostí, s jinou zkušeností. Budou to souboje naprosto mimořádné a budu fandit tomu, aby ti dva, kteří jsou tak zprofanováni dnešním režimem, aby prohráli.
0: To znamená pan Fischer a pan Drahoš. Tak zaprvé, u toho pana Drahoše jsem neslyšel za celou dobu nic, co by vykonal v tom senátu, něco, co by mě zaujalo, ale nesleduji všechno.
1: Ale myslím, že ani v tom předsenátním působení.
0: Dobře, ale přeci jenom se uchází o pozici senátora. A u toho Pavla Fischera, toho jsem zaznamenal jenom v okamžiku, kdy probíhal jakýsi, já tomu nechci říkat puč, ale kdy probíhal pokus o odstranění Miloše Zemana zrovna ve chvíli, kdy byl nemocný, jak se ukázalo, a posléze se vyzdravil. Myslíte si, pane prezidente, že toto pražský volič vnímá?
1: No tak já myslím, že pražský volič není homogenní. Těch voličů je hodně a co je prototyp pražského voliče, to jste vy nebo já? Já nevím, jestli
0: prototyp pražského voliče je bývalý volič ODS, protože tady v dobách minulých ODS měla až 52%, jestli si ostatně kdo jiný by si na toto měl vzpomínat dobře.
1: Já si na to vzpomínám dobře, já vím 52, nevím kde přesně, ale já nikdy nezapomenu na jedny volby, kdy já na Proseku jsem bydlíval v Praze 9 tam a já jsem po oznámení výsledku šel po Proseku a přečetl jsem si, že na Proseku měla moje ODS 49,5%, já na to dobře vzpomínám. A já jsem šel potom večer tam snad s manželkou a s dětmi, nebo nevím s kým, a říkal jsem, hele, tak každý druhý mě musel volit. To je přeci úplně tenhle ten, nebo tahle ta paní, jako kdo byl. Já si na tadyhle tu půlku dobře vzpomínám.
0: Ale když tak mě opravte, mě pořád zní v hlavě těch 52% a já si nemůžu upamatovat teď, kde to bylo nebo v kterých volbách,
1: nevím.
0: Ale to číslo si pamatuju přesně. No, tak se teď ptám na tu většinu, řekněme, no ani nemůžu říct pravicových voličů, na takového typického pražského voliče.
1: Já nevím, tak je velká část typických pražských voličů, když použijeme na chvíli tenhle ten pojem, typický pražský volič, kteří jméno Fischer a Drahoš nikdy neslyšeli. To je jedna nenulová množina. Prostě tito dva lidé je ničím nemohli zaujmout. Prostě Drahoš byl prezidentem Akademie věd úřednického typu, on za sebou žádnou vědu s velkým V nemá, že by se mohlo říkat, že něco v té vědě udělal. On byl úředníkem, prototypem. Taky ne všichni chtějí dělat předsedy Akademie věd, že ten skutečný vědec chce dělat vědu. Že? Takže za tím Drahošem není vůbec nic minulostního. Fischer byl Havlovým poradcem pro zahraniční politiku. Neviditelným, když jsem já měl své pravidelné setkání s prezidentem Havlem jako předseda vlády. Každou středu po vládě jsme se potkali, tak on tam seděl a zapisoval. Takže jsme tam byli 2+1 člověk, to byl Fischer, nikdy neřekl ani slovo, nikdy vůbec nezatvářil se, že by souhlasil nebo nesouhlasil. Nevím, já o něm nic pozitivního nedovedu říct, velmi se zaskvěl, jak správně připomínáte, v té aféře o nemocnění prezidenta Zemana. To najednou, myslím, že ho vzala na vědomí i řada dalších lidí, jinak nevím, co bych o něm mohl vyšknout jako větu, umí francouzsky.
0: Skvěle.
1: No, to může obstát teď na zahajovacím ceremoniálu téhle olympiády. Určitě se mu to líbilo.
0: Těším se na 55. díl. Bude příště.
1: Děkuji.
0: Za 3 týdny. Naschledanou, pane prezidente.
1: Naschledanou.
0: Pane prezidente, 54. díl. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, a nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, a nebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře, a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit, Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností. Evropa rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí. Jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa nám...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo přijde...
1: Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se optal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
2: No
1: třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, že mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: možnosti. Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně, že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, že zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný, nespí, nezdívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji, kde ti vše dají a kde nemusíš mít strachy. Bzu, čejta.

zimy jsou plný cigaret a stohy s koupelnama. Tam nesměší, čas neměší, bouře nebouří, mlha neleží, tam zatím mořem.

0: až a pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop, a pak hop do moře bývá.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: ještě mi řekněte, jestli ten Redl je opravdu jako pošahanej, nebo to je
1: tak... Teď není pošahanej. Kdyby byl pošahanej, tak celý tohle to nevybuduje. Teď to je budovaný. Já vám něco řeknu. Já si pamatuju ze své novinářské minulosti v Reflexu. Pamatujete si na paní ministryni kultury Hanákovou ze STANu?
0: Pamatuju, no.
1: Tak, a vzpomenete si na kauzu...
0: To byly její procesy?
1: To byly její procesy.
0: Nastavování procesů.
1: Víte, kdo tuhle tu paní udělal ministryní a pak jí tam dal náměstka ekonomického?
0: Mně jí bylo líto, pane Holče.
1: Nevíte, kdo to byl?
0: Nevím.
1: Ne. Jistý Míša Redl. A ten
0: fakt?
1: Pak měl, ano, udělat i šéfem Národního divadla, svýho tohohle člověka. A tehdy, už já si na to moc dobře pamatuju, jistý Petr Gazdík, nevím, jestli vám to jméno něco řekne. On teď...
0: Jak?
1: Petr Gazdík.
0: Pan Gazdík?
1: To je rok 2012, čili 10 let zpátky, už používal tehdy šifrovaný telefon. Takže samozřejmě s nikým si nevolal, šifrovaný telefon jen tak možná občas, ale měl to nerad. Jak ty říkal Vít Rakušan, který o tom taky nic nevěděl, já jsem ho chtěl rozkopat.
0: No, už ten samotný fakt, že používají šifrovaný telefony,
1: no tak.
0: Je jasný, že tam je nějaký problém.
1: A teď vám řeknu, jak se říká, všechno špatný pro něco dobrý. Ty šifrované telefony začal prodávat Pavel Němec, ex-ministr spravedlnosti. A myslím, že teď už jich moc neprodá. Protože tohle to všechno je ze šifrovaných telefonů.
0: No, oni to nějak prolomili. No. Z největší pravděpodobnosti si myslím, že jim to prodal někdo zevnitř. Tak to chodí. Tak jenom hloupý člověk si dá
1: jablotron do... Myslíte nějaký výtek, že by to mohl udělat?
0: Na barák nebo na byt. Jablotron, česká firma, která dělá zabezpečování. To dávno ty kódy prodali těm policajtům, nebo jim je dali, nevím. A kdo má jablotron, tak tam jdou vám namontovat odposlech jako domů. Nikdy jablotron.
1: Já nemám jablotron.
0: Nemáte?
1: Nemám jablotron.
0: Děláte dobře, no, protože to by se tam mohli tady ti lidi všichni. Takže stejným, a někdo určitě z toho jablotronu jim to dál, nebo možná musel dát, nevím. Ale stejný to bude s těma telefonama. To není, že to někdo prolomil, že někdo bádal.
1: Já mám na vás otázku.
0: No.
1: Vy si myslíte, že to byl Vítek? Že potřeboval obměnit vedení STANu, takže to urychlil?
0: Že to vyprovokoval toto? Nemyslím si.
1: No, minule jste tak naznačil směr takovej, tak, že to může
0: já
1: dej.
0: Já myslím, že, že je to o trošku veš než Vítek.
1: Jo. Ale vidíte, jak já jsem prozíravý člověk.
0: Piráti se jim stí, jo. Takže ti to někde zezadu podpalujou, to je jasný.
1: Minule jste se mě ptal, kam to ještě půjde, já jsem vám říkal, Gazdík, Polčák. Podívejte týden na Gazdíka, Polčák.
0: No, měl jste pravdu, ale v tomto punktu nechápu, že chcete jít na dovolenou. Když se tady budou dít tyto věci.
1: A to se bude dít dál, já se těším.
0: Budete tamhle někde v opičích horách a se. S kým já to budu tady řešit.
1: Ale to, helejte, to pak, čeká nás, vám říkám, horký léto a ještě horší, víc horký podzim.
0: No v nejhorším tam přijedu, ne, na to četu Wilsonku.
1: No, nebo můžete poslat někoho s nějakým šifrovaným telefonem.
0: No to si musíme pořídit, ty šifrovaný telefon.
1: No jasně. No.
0: To je jako... No, to je jedno. Ale to, že to ještě, toto je jenom začátek, to vám garantuju. No. A vítěz celého bude prezidentská kandidátka. Pamatujte na mě. Jinak se šeptají zajímavé věci o nových kandidátech.
1: Jo, na Hrad?
0: Že zvažují různě. Slyšel jsem, že plukovník Primula zvažuje a takovýhle osobnosti. Mm-hmm.
1: No, tak je dobře, že do toho jdou ty generálové a plukovníci, ne, to je známka toho, že máme zdravou demokracii.
0: Já jsem přemlouval i naši paní produkční a ona nechce do toho jít.
1: A proč?
0: Takže se jí nechce schánět ty podpisy a tak, no.
1: Já sedím, já když teď vidím paní Danuši a ty jí videa, tak kdybych byl žena, tak bych se nemohl úplně jako to počkat, až do toho skočit.
0: Já myslím, že právě ty ženy by měly teď zabrat. Já jsem totiž včera večer na ČT2, nebo kde, to bylo dokument o Kuciakovi, jak byl ten zavražděný novinář na Slovensku. A ono to, je to francouzský ten dokument, a ono to končí takovým happy endem.
1: Jo?
0: Jakože, nebo happy endem ne, ale takovým na konci, takovým vlastně vyústěním, který je docela pozitivní, že Kočner teda odsouzený a tak, a žena prezidentkou.
1: Jo, a že se jim znovu hroutí celá politická garnitura, která měla přijít jako ta očistá.
0: Ale to je tam jedno, ale je tam žena jo, prezidentkou, ještě hezká, prostě milá,
1: jako taková
0: hodná a milá a hodná. Prostě.
1: Jako taková panenka, že jo. To je teda happy end.
0: No, já jsem řekl, byl by happy end. To, takový dokument nemůžeme happy end, protože tam zabili novináře a jeho dívku.
1: No mě to...
0: No, tak happy end v tom smyslu, že se našel viník, na rozdíl třeba od Mrázkové vraždy a tak.
1: Jo, ale víte, já tam vidím horší věc. Jasně, že tam někteří lidi odsoudili za to, fajn, ale představte si, že tato věc smetla celou jednu garnituru, Fica a tak, a vlastně je to analogie k Česku. A ty pěti strany další se spojily, aby jako přišlo to dobro.
0: A dobro se nekonalo.
1: No, a dobro se nekonalo a vlastně je tam ještě větší zlo a tyhle ty se nejspíš vrátějí. Tak to je jenom takový, jako, jak říkali komunisti, poučení z krizového vývoje. Proto já žádný happy end v tom nevidím vlastně. Ohromný bych řekl spíš zklamání u Slováků z toho, co si zvolili jako lepší, jako očistu.
0: No, řeknu k tomu, že tam byl jeden silný okamžik v tom celém dokumentu.

0: za dobrou věc. Jo. Ale ne, že by to jako ten otec nějak si tím vysvětloval, ale tak to nějak přijmul ten osud.
1: Jo.
0: Tak mě to přišlo, neumím to popsat. No, jenom abyste věděl. Co jste říkal na nejnovější, ještě pořád máme Fialu, jo? Ať na něho nezapomeneme. Co jste říkal na nejnovější slavný tweet paní Nory?
1: Já, no to musím na vás.
0: Tak se v ANO uklidníme.
1: Tak se v ANO uklidníme, vy jste nesundali Faltýnka. No to je na vás otázka.
0: Ne, na vás.
1: Co tam s tím uděláte?
0: Nic.
1: Ne, je to příšerný, je to horší a horší. Je to horší a horší. Já vím, že... No, jeden můj známej vlastně mi říkal, jak to tam funguje, že s touhletou pětkou nebo trojkou tady těch, kam patří Nora, Železný, Vitovská, vlastně nic nikdo neudělá.
0: Neudělá. Oni mají za to určitě i Moravec. Oni mají za to, že to je jich.
1: No. A taky, že to teď jejich je?
0: Je to jejich. Je to
1: jejich vládní garnitu.
0: Je to jejich, já jenom čekám, kdy oni přijdou na nějaký úřad a řeknou, tady chceme zaregistrovat, že my jsme čtyři majitelé České televize. Hmm? Na to se... Ale včera jsme s jedním radním stáli u kafe o přestávce a tak jsme si posteskli tady to, že vlastně nemůžeme dělat nic tady proti těm aktivistům.
1: Tam vlastně jezdíte zbytečně.
0: Zbytečně úplně ne, jo. Tak řadu věcí, že kolem toho hospodaření tak, ale že toto s tím se nedá hnout. A nám píšou všem, že jsme si říkali, kolik dostáváme mailů a tak. A ten kolega řekl jednu strašně vtipnou věc. Říkal, hele, když jsou takový ty výlevy té Nory a Moravce a takový ty, teď speciálně Moravec tam měl hodinu, já jsem to neviděl, teda
1: Rakušana. To bylo taková vypovídání se.
0: Dal mu prostě prostor se obhájit na hodinu, což už mi nechává naprosto chladným a je to jasný, že to tak je. Ale víte, jak jsou reklamní, takový ty sponzorský odkazy? Tento pořad vám přináší výrobce mléka takový, a že před tady ty aktivistické pořady by mohlo být tento pořad vám přináší velvyslanectví Spojených států amerických Praze. A
1: třeba.
0: Sponzorem tohoto pořadu...
1: Víte co, sponzorem tohoto pořadu je Míša Redl, třeba u příkladu u Víta Rakušana, ne?
0: No. Jediné, co nám tomu překvapuje, že to ta veřejnost nečte. Jako hodinu v okamžiku, kdy tu stranou cloumá tenhle ten skandál bez oponenta, a takové jako netradičním formátu, mně nedochází to, že těm občanům, těm koncesionářům to nedochází.
1: Ale jim to spoustě dochází. Ale já se vás musím zeptat na jednu věc, když tam jezdíte furt. Teď se nám přelomil, už vlastně, jak se říká, už se den zkracuje.
0: Už se den zkracuje?
1: No už bylo 21. června, už dneska 23. ne? A se říká, a už to jde k Vánocům. A já se trápím.
0: Nemám pro vás žádný dárek ještě k Vánocům.
1: Ne, to ještě nechci, to mi pošlete potom ty peníze. Ale bude vánoční pohádka. To je byla v ohrožení. Šéf ČT říkal, a je v ohrožení i vánoční pohádka.
0: To říkal.
1: Jak teď vydírá kvůli tomu rozpočtu. Tak jsem se vás chtěl zeptat. Já bych potřeboval ubezpečit, jestli bude vánoční pohádka. Jo, bude?
0: Bude. Budou tři hřišky pro Popelku.
1: Nějaký moderní, ty norský?
0: Ne, sahneme do archivu.
1: Jo.
0: Asi, nevím. To byste koukal, co je všechno v ohrožení.
1: On je teď v ohrožení i princ, ne? Z tří
0: oříšku. 910 tisíc se to zkracuje.
1: Co?
0: O 910 milionů.
1: Se zkracuje co?
0: Rozpočet.
1: Jo, ta miliarda Dvořákova.
0: Jo, takže je to jako necelá miliarda. Je to spíš 900 milionů, promiňte. A 900 milionů už je někde vidět, takže nebudou teď nový seriály žádný český. Poté, co jsem viděl tu Osadu, žádná škoda, no tak dobře, ani ty detektivky nic, trošku se omezí sport a prostě...
1: No dobře, ale otázky zůstanou snad, ne?
0: Otázky, tak to jsou, ježišmarja.
1: To byste nedopustili, ne? Aby nezůstaly otázky.
0: Ale
1: co?
0: Vám říkám, že to je jejich... Na otázky se nesmí sát. Tam se jenom zeptáte, na té radě, se jenom zeptáte třeba

0: Mohli bychom vědět, kolik lidí se dívá na otázky. A ohrožuje nezávislost, zasahuje do práce médií, Českou televizi chce zlikvidovat. Takže tam nesmíte se ani, když se mluví o otázkách, tak se málem stojí v pozoru. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy takhle skloníte hlavu k počítači, už jste v podezření, že si něco zapisujete proti státního. Pozor na to.
1: Hele, a děláte tam vlastně něco?
0: Tak včera
1: myslím, jsme, kromě, že si dáte kafíčko, řízeček.
0: Včera, jako v té radě. No. Včera jsme tam byli od rána do večera, přiznali jsme, respektive rada nepřiznala žádný bonus řediteli, což respektive se nedohodla na vyšší bonusu, protože tam byly tak rozdílné pohledy na věc. A takže to dopadlo tak, že dostal 100%, protože to on má ve smlouvě.
1: Hele, to je taková česká soda tam, ne?
0: Vlastně, česká soda je to pár korun, oproti jiným, že? No. Tak to jsem chtěl. A teď konečně ten mlčuch. Včera večer, byl z toho dojmutý.
1: No já taky, takhle, ne, já jsem byl zděšený jako paní Mirka. Hele, v tom nebylo nic novýho. V takovýhle moment, jako těžký pro zemi, řekněme, kvůli krizi energetický, socioekonomický a tak dál, tak čekáte, že vystoupí premiér vlastně jako ve jménu všech občanů, ale i celý politický reprezentace, ale on si stejně nemohl odpustit toho Babiše znovu, asi já nevím kolikrát. A ještě, že to k němu už nejde, ani k tomu Fialovi, jakoby vzdělanému a on býval jako elegantní mlčoch, ne zlej člověk nebo demagog, křiklou, to nebyl nikdy. Takže fakt jako řekne, jestli náhodou nebyl záměr to, že nás ta Babišova vláda chtěla ještě víc uvázat jako do té závislosti na tom ruském plynu. To už na mě jako bylo moc, ale hlavně všichni čekali celý Česko, že korupční kauzou vládní strany. Nebo už i vládních stran, protože už to není jenom stan. A premiér si vymíní projev k národu, jak se tomu říká, a neřekne o tom ani slovo. Tak já si říkal, proč vlastně ten projev, chápu to, bylo to jenom odvedení pozornosti od té korupční kauzy, ale vzpomněl jsem si na jednu věc, když tam byl ten Babiš, mimochodem, já myslím, že už chybí jenom to, že Babiš udělal invazi na Ukrajinu, ale když jsem si vzpomněl na Babišův projev během covidu, tak už i tehdy samozřejmě velmi polarizovaný parlament, opoblok a vláda šli si po krku, ale on si to v tom projevu odpustil. A přednes takový projev vlastně jako smířlivě spoující. Odpustil si tam jakoby ty každodenní politické půtky. A prostě řekl, teď jako země, aby jsme to vyhráli, tu bitvu, tak jako musíme udělat pro to všechno a vykašlat se na nějaký jako fiala a to. Ale tenhle ten si to...
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? Je to možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: A myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Tak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se scvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
2: ano.
1: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karo, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Do varlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají pán, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, to myslím.
2: No. No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně, promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence? No. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No, ale to je blbost samozřejmě.
1: No, není to blbost.
2: No, ne, to je blbost. Jako je. Tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No, to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam.
2: Nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný, že...
1: Statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro 8 a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, ekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se měla
1: zeptat.
2: A to jsem
1: dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no.
1: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Tak 1000 korun. No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
2: pravda.
1: Se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno.
2: Hmm.
1: A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průserie. Někdy jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: Pátý přes devátý, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali Manéž třeba, no, tak Manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů?
2: Ne, já vím, ale tak
1: musíte to někde splatit.
2: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že je prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normální klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v devadesátkách nosilo.
2: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
2: Ne? To už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle
1: takhle
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: Že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano, tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky
1: to
2: chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším,
2: ne,
1: že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako, jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: No hele, tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo.
1: Ne, ne,
2: tady,
1: ne.
2: No tak tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Ta kauza?
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl. Pan
2: tak
1: Horák
2: vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče zahradníka něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, nelžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, ne, Honzo, nelže. Víte, jak jsem na té radě, jak mě to pro všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: Pane no. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: Uhum. A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku. A matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta hrozně hezká scéna, jak je to film pro mladíky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
2: a jak se
1: dívám tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Já chci to,
2: čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle?
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
2: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmíte se. Stišno by u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky, A ona přijela, zjistilo se, že v tom. 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje.
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
2: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
2: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
2: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
1: No,
2: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak...
2: My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
2: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
2: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechala vzít.
2: Ježiš.
1: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
2: No jo, ale tak ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
2: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
2: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
2: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
2: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
2: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha. Promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
2: Mě hrozně.
1: Fakt,
2: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
2: No, vy jste klasika.
1: Jo.
2: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol. Teda v žádném případě. Neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
2: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
2: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
2: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
2: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
2: Jo. No počkejte, netvařte se jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
2: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
2: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
2: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
2: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
2: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
2: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
2: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
2: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
2: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
2: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
2: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
2: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
2: Kam?
1: No nevím.
2: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
2: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
2: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
2: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
2: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. Radio Xaver.

0: Jan Kubáček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den a díky za pozvání.
0: Pan Jan Kubáček je politolog, vidím vás každou chvíli, jak politologujete někde v médiích. A tak jsme takto hned po volbách. Pane Kubáčku, jak ty volby dopadly, ty komunální i ty senátní?
1: No, začal jste pěkně z ostra, protože ono to je 6000 příběhů, jo? Ale kdybych měl použít fakt jeden titulek, tak kuriozně mám pocit, že volič si doma velmi pečlivě, pěkně vybral nějaký hezký hadr, namočil si ho, sezval si všechny politiky do jedné lajny a začal rozdávat tomu políček, tomu pěknou facku. A mám pocit, že některé politiky kopl, respektive ty strany, i do slabin. Mm-hmm. Že není asi absolutně jeden vítěz, ač rovnou si řekněme, že hnutí ANO a SPD se prostě podařilo referendum tím, že nepustili konkurenty k voličským hlasům, tím, že dokázali zmobilizovat víc svých voličů. Naopak myslím si, že koalice Spolu kuriozně jednak najela na tu retoriku referenda a část voličů jim zůstala doma. Mně to připomíná fakt duel Topolánek-Paroubek v krajských volbách, ale něco trošku, co jsme viděli i v komunálních volbách kdysi v roce 2010. No a pak, když jsme se bavili o tom, že někteří dostali ten pohlavek, takový ten šťavnatý, výchovný, tak bezesporu lidovci dali největší počet kandidátek a nezopakovali výsledek, který měli před 4 roky. Piráti taky si můžou říct, no jako dopadli někteří hůř, ale taky nemůžeme jásat. A pak už jsme u těch slabin. A do slabin jednoznačně dostali Starostové a nezávislí. Ti opravdu jako oslabili ve všech úrovních a naprosto cíleně. Jejich voliči nepřišli a trestali je i v senátních volbách. A to je mimochodem zajímavé, že tentokrát je volební účast stejná jako v komunálních, tak v senátních. No a v tom tratolišti téměř krve nebo těch hadrů mokrých leží levice. Protože v dobách nepohody, nejistoty, obav, zdražování, aby dopadly sociální demokraté a zvláště komunisté tak, jak dopadly, tak to je na velkou sebezpytovanou, protože v podstatě bojovali a budovali jenom sociální demokraté a někteří komunisté, kteří byli pod regionálními uskupeními a byli, když přeženu, za Hodonínsko krásnější a Moravu, řeku Moravu modřejší. No a občanští demokraté, ač říkali, jak je to paráda a úžasné, tak v podstatě budovali pouze tam, kde tu politiku a politiky prezentovali jiné než ty vládní.
0: Kdybychom to vzali od Prahy, co vzkázali Pražané, voliči občanské demokratické straně tím výsledkem?
1: Velké varování, typu nechceme hnedka přejít k soupeři, nechceme přelézt barikádu, ale pánové, pokud nezačnete s Prahou něco dělat a pokud se nezaměříte na témata, která nás fakt štvou, to znamená zdražování, dostupnost bydlení, to, že v Praze je draze, to se říkalo vždycky, ale tentokrát to už nejen jako v úzovkách zpíváme a

0: prožíváme v některých částech života, ale v podstatě to je všudy přítomné. No a je to na velkou pováženou. Myslím si mimochodem, že to je teda taky vzkaz občanským demokratům, aby udělali vládu, která se zaváže ke strategickým investicím a aby nezačali vyjednávat hned automaticky po jménech a o tom, kdo dostane jaký pašalik, což je vždycky až na prvním místě, ale aby tentokrát vzali soupis těch strategických investic a řekli Piráte, Pražané sobě, Anaři, potažmo, Topkáci, Lidovci, tady je soupis, a kde, a Stanaři, pardon, abych dal kompletní, výjima z SPD, protože tam si myslím, že si to nedovolí, ale tak tady je kompletní soupis strategických investic a kde budeme mít víc podpisů těch zastupitelů, tak takovou koalici uděláme. A přijde mně vtipné, že vlastně v Brně, odkud je Petr Fiala, odkud vzešli mnozí občanští demokraté, kteří jsou teďka ve vládě, tak v Brně vypadají, že si budou dělat mnohem odvážnější variantu vlády městské než v Praze, kde by Pražané mohli říct pražští občanští demokraté, že Petru Fialovi nic nedluží, že mu dodávali v minulosti voličské hlasy a vypadá to, že si nakonec nechají vládu diktovat vládní koalici. A to v situaci, kdy vlastně je mnohem víc budou vydírat Piráti, případně Praha sobě, než kdyby aspoň to postavili na těch projektech a začali si diktovat podmínky a řekli dobře, Pirát, který podpoří restartování a dostavbu vnějšího okruhu, je dobrý Pirát, a ne, že si prostě nechají říct s kým, jak a proč a postupně se nechají kanibalizovat v dalších měsících do velmi nepříjemné pozice trpěného, vyždímaného asi primátora a vyždímané sice té formálně nejsilnější strany, ale fakticky uhondané.
1: Pane Kubáčku, řekněte, do jaké míry se vyplácí ta koalice Spolu? Je to pořád jako
0: rozumím, no, já vám to řeknu takhle. Z pohledu Topky a Lidovců se vyplácí nesmírně. Na druhou stranu to budou mimochodem první, kteří v momentě, když se nebude dařit, tak budou ti, kteří dají a vytáhnou tu kudlu a bodnou ji do zad Petra Fialy a budou hledat jiné formy manželství. Petr Fiala do toho neskutečně dává své energie, já částečně tu snahu chápu, ale nebere si tu energii do toho vloženou, si nebere zpátky. Čili obávám se, že to dopadne tak, že v určitý moment, jak sází a adoruje koalici Spolu za každou cenu, tak vlastně se mu zdálí i občanští demokraté. A najednou se stane, že tam zůstane v poli sám, s tričkem koalice Spolu, občanští demokraté mu budou mávat v dáli a Topkaři a Lidovci budou říkat, takováhle spolupráce tady vůbec nebyla a nevidíme pro ní důvod, aby výsledku nás to oslabilo. Prostě myslím si, že to vkládá mnohem víc a adoptuje všechny zúčastněné za mnohem větší cenu, než kterou by musel skládat a aniž by mu to vraceli.
1: Při těch volbách, které teď proběhly, jsem si tak povstesknul jako bývalý volič ODS a říkal jsem si, zeptám se v pondělí Kubáčka. Dá se odhadnout, jaký je třeba poměr těch voličů ODSky, kteří i za tu cenu, že si ODSka uvázala na krk dvě už naprosto nevýznamné strany, promiňte z mého pohledu, a jak je poměr těch, kteří si říkají, ale musíme zůstat. Prostě mám pocit, tam jsou takové dva směry. Jedni říkají, my jsme ta pravá suverénní ODS a chceme taková být, bez přívěšků. A druzí si říkají, zaplať pámu za to, že máme tu partu. Tak dá se to nějak odhadnout?
0: Ono to je vždycky jak jaké volby a co se zrovna děje ve společnosti. A teď si myslím, že upřímně řečeno přibývá těch občanských demokratů jak voličů, tak těch občanských demokratů straníků a komunálních politiků, kteří čím dál více si říkají, my jsme ODS. A musíme to prezentovat jako ODS, jinak zhyneme na úbytě, protože platíme větší cenu za tu koaliční spolupráci, než nám vrací koaličníci. A myslím si, že se to začne projevovat za chvilku i u voličů, že v podstatě těch voličů, kteří řeknou koalice Spolu je prostě jedinečná, je to záchrana, je to adekvátní odpověď, začne ubývat. Protože voliči nemají rádi takové ty kompromisy bez efektu, takové ty umolousané, upachtěné, které vlastně k ničemu nevedou a vlastně ničem se jim nevrací. Jo, že řeknu to jinak. V podstatě pokud tady vznikne vláda, která jejíž jedinou hodnotou bude, že budou říkat, my jsme vláda číslo 2, akorát, že na pražském formátu, tak si mnozí řeknou, tak pokud máte pocit, že úspěchem je jenom to, že jste vláda a že jezdíte do práce a prostě vytápíte magistrát, tak to je velký problém. Jinými slovy, pokud ta vláda velmi rychle nepřijde s nějakými prioritami, které začne jakoby prezentovat v praxi a odlišně, a jinými slovy Praha začne konečně se růst a investovat a měnit se, tak si myslím, že velmi rychle tady zůstanou opravdu jen takový ti kompromisní voliči, kterých dramaticky ubude. A budou stejně nespokojení, protože řeknou, co je výsledkem. Tak ti manželé se nesnáší, hádají se, nesnesou se, nic produktivního nedělají, ale jediná jejich argumentace je typu, on platí polovinu nákladů, já platím polovinu nákladů. A ono to za chvilku může dopadnout tak, že občanští demokraté budou platit 2/3 nákladů nebo většinu nákladů a jejich parťáci řeknou, hele, jako buďte rádi, že jsme s váma. A nechte nás trošku ohřát. A tohle volič akceptovat nebude. Takže spíš vám řeknu takto, že začíná se zase trhat ta planeta spolu a hlavně volič s tím začíná mít velký problém, protože má pocit, že vlastně politici začali žít jenom sami sebou a jenom tím kompromisem pro kompromis.
1: Když bychom se podívali na ty výsledky tak, jak byly, bez ohledu na to, jestli senátní nebo komunální teď, zdálo se mi, že v některých případech vystrkují růžky sociální demokraté, ČSSD. Je to optický klam, nebo to ještě vlastně není tak, že by sociální demokracie úplně už byla ve skladišti?
0: Takhle, řeknu vám, že jsou v lepší situaci než komunisté, ale nerad bych byl jak Jan Hamáček, který se uklidňoval tím, že Robert Šlachta taky se nedostal do poslanecké sněmovny a mnozí mu říkali, ale ty tam taky nejsi ty poslanecké sněmovny, tak se zamysli, kde je chyba. Čili sociální demokraté budou muset nastartovat velký sebezpit, protože v době nepohody, krize, když prostě dopadly, jak dopadly, tak je to k velkému zamyšlení, prostě něco se nedaří. A v podstatě ty osobnosti tam stále jsou, ale teď by člověk jako cynicky chtěl říct, jestli nevidíme trošku víc díky tomu, že je na poli prázdno. Že kdyby to byla armáda, tak nevidíme jejich generály, ale když vidíme pár vojáků, tak náhle vidíme těch 5 generálů mezi nimi. Ale myslím si, že to bude, že tam je několik vzkazů, že ta sociální demokracie se prostě musí velmi rychle do toho obout, jinak i ten protest sebere někdo jiný. A to konkrétně Andrej Babiš a Tomio Okamura. Druhá věc je, že sociální demokracie bude muset se mnohem víc regionalizovat. To znamená, jak pracovat s těmi regionálními politiky, tak se nebát jít do dalších voleb s regionálními hnutími. Protože se ukazuje, že jejich voliči to vůbec nevadí, naopak to vítá. A asi změna tváří. Změna tváří je změna slovníku.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Hraje vám
5: All My Music
4: Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil ses domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební mítinky, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbaběle, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jenom to, vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že? Nervy.
2: Tekou je staročeština, archaická
1: no, ale krásný
2: čeština.
1: Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi, podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří, nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma.
1: Těmhle dvěma.
2: Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%. Neboli už je vidět bitcoinová kauza. STAN 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme 2% politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl k severu.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo něco
1: jakože
2: podobného.
1: Někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu míní. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty si sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka. Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě? Mimochodem?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní Dekroa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní Dekroa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat, slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jedno. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost, Ksavere. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris.
1: Ty řekl Boris, jestli se dobře slyšel,
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo jiný.
2: A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa, zatímco ti, co mají, a ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ti, co mají radar.
2: Přeřek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar, se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo? A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo? Propast třeba, do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali,
2: no.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, Ksavere.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat po druhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím
2: optimistickým
1: zvoláním.
2: Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reutschwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože ano, jsem to ano, od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem ti myslím neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli máme minutu, tak si to řekneme. Pojďme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoázní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedená topičem z kotelny, která si odhlasovala, že genetika je buržoázní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom podstříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme. Já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Hraje vám Rádio Xaver. Country

0: Myslel jsem, že se mýlíte ve dvou věcech, vy se mýlíte v jedné, tu jednu jste vysvětlil. Samozřejmě, že celý včerejší projev Fialy, který si vymínil, jak velmi správně říkáte, vyžádal, prosadil. No. Měl jenom jeden jediný účel. A to, jako když sedíte na lodičce na rozbouřeném moři a už jako kapitán máte pocit, že všichni ti pasažéři začnou zvracet, tak říkáte, podívejte tamhle na břehu, jak je ten kopec, tam nahoře bouří sopka. Prostě odvedete a oni říkají, ty vole, sopka. A zapomenou na to, že jsou na chvilku na rozbouřeném moři. To bylo typický, se vším všudy odvedený pozornosti, je to průhledný úplně totální.
1: Je to amatérský, protože to nebylo udělané chytře ani v tomhletom ohledu.
0: Druhá věc, které vy se mýlíte, je ta, že v této zemi už je jenom jeden jediný člověk, jeden jediný, který naskakuje Fialovi na toho Babiše a který ho to rozčiluje. A to jste vy. To už nikoho nezajímá. Jenom vás to vydráždí vždycky.
1: Ne, to není
0: pak
1: pravda.
0: Pak si tady pokoutně berete Diazepam desítku.
1: Ne, to není pravda. Podívejte se na reakce lidí.
0: To ti právě lidi už to neberou.
1: Berou to hodně. Ne, všimli si toho všichni. Naopak, v tom se mýlíte vy.
0: Ne.
1: Lidi tohle to slyšeli, protože čekali. Samozřejmě, že se tam mihne ta kauza. Že tam ten člověk jako vlastně jim dodá nějakou pozitivnější nebo optimističtější budoucnost. Že ta vláda něco udělá pro ně konečně. A to, že tam byl ten Babiš, tak to prostě dneska vidíte, reakce všude jsou, lidi mají uši. A tohle to tam prostě bylo tak křiklavě, že to bylo proto za mě fušerský. Že to, kdyby měl kolem sebe chytřejší lidi, tak to udělá rafinovaně nic.
0: No tak to jo, pozor, to jo. K tomu mám technickou. Já jsem čekal, milý pane Holče, že včera, když si ten projev vybojoval, že splatí dluhy, který má
1: v exekuci,
0: premiér vůči nám občanům a je jich několik, co nám má říct. Jo.
1: Co vám dluží?
0: No vám taky.
1: Jo.
0: Nezlehčujte to. Vezměte si, co všechno říkal před volbama a nemůže většinu těch věcí uskutečnit. Měl nám to přiznat, že to nejde.
1: No to snad byste
0: nečekal. Já čekal.
1: No tak jste
0: nejvka. Zrovna tak bych čekal. Vážení, teď se musíte, budou energie, všechno. A řekl by, i já jsem udělal tu chybu, že jsem si založil neziskovku, kde jsem svýho syna zaměstnal, Bůh ví koho, tetičku z Doudle, možná nevím, a vyčerpali jsme několik desítek milionů ze státních peněz, ne listovek, a ty by se teď hodili. Já se vám za to omlouvám, byla to chyba, po ženách v barmění nic není, byla to... Potřeboval jsem uživit syna, protože není třeba tak šikovný v normálním životě a tak, ale chce taky jít na dovolenou a chce mít iPhone. Propadl jsem tomu, omlouvám se a odteď už budu dobrým premiérem. Toto měl všechno říct.
1: Ve vás ta barma ale je.
0: Ve mně to je.
1: Já to vidím.
0: Protože já jsem se třeba díval do monitoringu a teď dostanete hádanku, kolikrát o tomto podnikání premiéra Fialy, tedy o tom čerpání, to na ten státní cecík, jo, napojení, a jak tam tekly ty desítky milionů do časopisu Kontexty a na brožurky pro práva žen.
1: No ale musíte uznat, časopis Kontexty stojí za to, když jsme ho tady měli.
0: Časopis Kontexty
1: je hezký, je hezký.
0: A to jedno, no pane Hodže, když mě dáte tady 30, 40, 50, 100, 200 milionů, já vám udělám tak hezký časopis.
1: Ale vy byste si koupil auto další, já vám znám. A pan profesor udělá časopis hezký.
0: Profesor udělá časopis.

0: Jo.
1: Za naše prachy. A já bych byl raději, kdyby si profesor dělal za svoje prachy časopis.
0: To já taky, to já taky.
1: Tak jako my tady máme rádio z peněz našich příznivců, kteří věděli, jak nám pomáhají. XTV, někdo v tom riskuje peníze, že žádný dotace a tak. Ale teď ta kvízová otázka. Já jsem se vám díval do monitoringu. Kolikrát myslíte, že Česká televize informovalo o tomto podnikání premiéra Fialy?
0: Já si myslím, že Česká televize ani jednou, ale vím, doteď si pamatuju, že Český rozhlas o tom informoval jednou.
1: Čistá
0: a počkejte, a napsal, že to prověřili a že to je v pořádku.
1: Ale
0: tady to podnikání barmský premiéra Fialy.
1: Že by to nebylo z hlediska práva v pořádku, nikdo neříká. Já jenom říkám, že premiér má vůči nám občanům dluh. Kdyby nebyl předsedou vlády, tak by řekl, no je to jeden z těch, prosím, jak se řekne slušně, to
2: jsi vychcanej,
1: vymočenej, nebo jak se řekne,
0: vyčuranej,
1: vyčuranej. Ne,
0: vy jste z toho Smíchova jak utržený ze řetězu.
1: Utržený, jako, promiňte, no, ale chci být upřímný k vám.
0: Si nechte na anděl.
1: Takže jeden z těch vyčuraných členů ODS, kteří věděli, jak se nasát na velký státní peníze. Na peníze pana Holce, pana Xavera a všech občanů celé planety.
0: Na kolik mi dluží, řekněte mi to.
1: Počkejte, já vám to neřeknu. Ale najednou se stane premiérem, tak se k tomu musím nějak postavit. Takoví ti ODSáci, kteří se jmenovali Ouský a Cabrnoch, členové ODS, kteří vykradli 1,7 miliardy, pane Holče.
0: No a tak co to je?
1: Ticho! 1,7 miliardy z IZIPu. Jo, to bylo...
0: Já vím.
1: To byly členové ODS. Tak ti nemusí vlastně tak nějak vysvětlovat, choděj kanálama pravděpodobně,
0: nechoděj.
1: Ale nejsou předsedové vlády.
0: Nechoděj kanálama.
1: Ale on, který se... Já to vidím jako v tom velkou podobnost, mm-hmm. Tak je předsedou vlády, proto to považuji za dluh. Promiňte se tak dlouho.
0: Ale víte, mě by zajímalo, víte, kolik dluží mě? Protože já bych ho teď kontaktoval jako svého premiéra a řekl bych mu, já si nepůjdu
1: spočítal
0: s hrdostí pro ten příspěvek na bydlení, jak jste říkal v projevu, abych se u toho nestyděl, abych si tam zašel na tu sociálku. Mně by stačilo, kdybyste mi poslal zpátky to, co mi dlužíte za tu barmu. A nevíte, kolik to je? Mně by se to šiklo, já nejsem zámožný člověk jako vy.
1: No, taky tolik nepracujete. No povědejte něco, no. Já vám to najdu zatím.
0: No a tak to já udělám. Vy jste mě to nasměroval.
1: Nevadí vám ten kouš?
0: Správnou cestu. Vadí, ale já už jsem si tady zvyknul. Pak skočím za ombudsmankou firmy. No i vám by něco mohl vrátit. Byste si konečně načepoval plnou nádrž. Co?
1: Já už nikdy nebudu mít plnou nádrž.
0: Ne? Mm-mm. Já jsem si všiml, že tady teď i po večerech parkujete, že už nejezdíte autem radši?
1: Já už chodím pěšky.
0: Jo.
1: No povídejte.
0: No co to? Hledáte teda, kolik mi dluží? Mm-hmm. Já si to zjistím.
1: Tak to vezmeme tak odhadem jenom.
0: Podívejte, teď jenom na dovolenou, tak by se nám to mohlo hodit, ne?
1: Časopis, kontexty, tak tady 4 miliony, 5 milionů, 6, 7, 8.
0: Jenom jo. Ale stojí to fakt za to ten časopis? Co?
1: Pak počkejte, to je 8, teď tady 24, smlouva o partnerství, to je 32, další 3 miliony. Počkejte, 32, 35 a smlouva o partnerství s finančním příspěvkem projekt občanský průkaz kompetence pro demokratickou kulturu.
0: Občanský
1: ještě
0: průkaz?
1: 13, tak to je 35 a 13 je kolik?
0: 48.
1: 48, jasný. Tak a teď vezměte 48 milionů.
0: No.
1: Děleno
0: 10 miliony.
1: Děleno 10 miliony. Tak to já z hlavy nedám.
0: No tak to je 4,8. Je to 10 milionů krát 4,8 je 48
1: takže,
0: milionů, ne?
1: Jakže to bylo?
0: Víte?
1: Dohromady?
0: 48 jste říkal, ne?
1: 48 milionů. Děleno.
0: No to spočítáte,
1: teď
0: ne?
1: Jsme tady za úplný blbce.
0: Já ne, já jsem to spočítal. Je 4,8, ne? 10 milionů krát 4, no počkejte, ne. Krát 4,8 milionů. To by bylo moc peněz. To je 4,8 koruny.
1: No.
0: 4,80.
1: Takhle mi to vyšlo, ale to není možný. 4,80.
0: Je to tak?
1: Krát 10 milionů.
0: Je 48 milionů.
1: 10 tisíc, 100 tisíc, milion, 10 milionů. No.
0: Je to tak?
1: Takže každý,
0: 4,80.
1: Každému z nás dluží 5 korun.
0: No.
1: To je nějaký úroky, tak řekneme 6 korun, ne? Každému, včetně nemluvňat, důchodců, no. Všech.
0: Tak to já se stavím asi ve Strakovce pro toho
1: Bura. A to jsem čekal, že zítra se s tím vyrovná a u mě by stoupla vážnost. Zatímco to bylo celý a teď on není na tyto projevy.
0: Nejde mu to.
1: Bylo to jak přecvičování, když bylo takovýto cvičení s rozhlasem vždycky.
0: Jo, ráno.
1: Bylo vidět, že to je postříhaný, nebylo to živák, takže naživou promluvu si netroufnul. Blbý střihy, který to na něj prozrazovali a on na to není zkrátka u mě klesnul spíš než stoupnul tím. Musím to říct.
0: Taky, já dokonce to považuji za drzost, co udělal. Vlastně opravdu takhle úplně flagrantně zneužít svoji pozici premiéra, říct, vynutit si ho nebo vyžádat si projev v televizích čas, prime time, a udělat tohle, úplně projev s informační hodnotou nula a vlastně odpoutání pozornost od korupční megakauzy vlády.
1: Všichni čekali, že se vomete o ten slepičák.
0: No jasně.
1: A řekne slepičák, je vás by, už je to dobrý všechno.
0: Ještě záleží, to prezentuje tak, jako když vysílá signály, že potřebuje sdělit nám něco důležitého. No tak čím teď celá země žije? Slepičákem.
1: Říká se v kuloárech, že novým ředitelem dopravního podniku bude Jiří Kajínek.
0: No ten by to konečně postavil do latě, ne? No,
1: dal do
0: kopy. Aby se nekradlo.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. A jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to určitě... Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam,
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
1: moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkusku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkusku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo? Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání pohřbu. Už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis,
2: já 37. Myslím,
1: že... No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud, Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do
2: ne,
1: ulic?
2: Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci Progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádi, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko. Říkal, že Progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec odvedle, jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím,
1: Slováky.
2: Že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenej papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
2: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
1: Tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná,
1: von der Leyen.
2: Že to je 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já ten rozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
2: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy, jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, neděláme to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu, a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být, a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal furt na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
3: Posloucháte Radio Xaver.

baru. Lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš

už v zaplněném baru svůj černobílý film si promítá sám v kouři.

0: usíná.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Mám pro vás hezkou věc.
1: No.
0: To je onen Dominik Hašek. Víte, kdo je Dominik Hašek?
1: Vím.
0: To není ten hejtman
1: Jihomoravský. To nebyl Dominik.
0: To byl
1: Michal.
0: Michal, pan doktor. Ale Dominik Hašek docela dobře chytal v brance na hokeji. To víte.
1: Kdysi jo.
0: Dominátor.
1: Jo.
0: Tak. A na Twitteru, to jsem tady četl na novinkách, jo, na Twitteru udělal článeček, nebo ten, jak jsem říkal, tweet. Jsou tam nějací dva mladí gentlemani s hokejkama, to nevím, kdo je, ale píše. Práce českého občana v Rusku. To je podpora ruské války a zabíjení na Ukrajině. Velmi podobné jako práce pro ruskou armádu. Je povinností vlády ČR, zavináč Strakovka, jo, označil to, on už umí, nás před tímto chování chránit. Jde o naše životy. Nestrkejte hlavu do písku. Neboli nějací hokejisti, kluci, chtějí vydělávat prachy. Je jim jedno prostě...
1: Stejně jako on vydělával v Kanadě, ne?
0: Stejně a bůh ví kde všude. A protože, vidíte, to jsou zjevně mladí borci, kteří chtějí mít taky domeček a tak dále, stejně jako pan Hašek, že? A tak půjdu hrát do Ruska, dostali nabídku, jo. Asi jim v tom Rusku nabídli víc, než v Hradci Králové prostě.
1: Jo. Se dá předpokládat.
0: Tak. A tenhle ten mravokárce, který se bojím, že taky úplně není jako, že to od něj úplně nesedí. Jo.
1: No, od něj rozhodně ne.
0: Tak on chce být prezidentem.
1: Víte, co si myslím, že čím to je? Ne. To jsou ty puky do hlavy v tom mladším věku.
0: Puky do hlavy, co to je?
1: No tak je brankář, ne? Tak schytával puky do hlavy.
0: To je jako
1: no, ne, já myslím, že to doběhlo. On se fanatizuje časem hůř a hůř.
0: Toto je,
1: jako, ale už je to
0: hardware, to je nastavení, ale, to je jeho.
1: Ale on takovejhle úplně nebejval, on se začal politicky nějak aktivizovat před časem, já to sleduju. Furt říkal, že bude kandidovat na toho prezidenta a takový to ještě jo a ještě ne. A začal se vyjadřovat jako velmi ostře proti politikům, který nemá rád a je to horší a horší. A teď vlastně tím, že tato vláda, vládní politická garnitura je tolik za tu Ukrajinu a proti Rusku, tak on se na tom beze.
0: Tak. A neexistuje nic lacinějšího, pane Holče, než to takhle udělat.
1: Já vím.
0: Odporný.
1: Já zatím vidím, já vám říkám ty puky.
0: A pan Dominik Hašek, kromě hokeje, kde se předvedl jako výborný, to je mu potřeba přiznat, jo. Kromě toho, na co sahnul, tak to skončilo v Kotrmelcích. A proto já si přeju, aby ještě jednou dostal výprah do kožichu a šel kandidovat na toho prezidenta. Já bych mu tu podpisovou listinu podepsal.
1: Není to ten...

0: Jak jsi říkal, máte další jména, co bude kandidovat? Není to Dominátor?
1: Tak on už to říkal dávno, ne?
0: No tak jako jestli, nemá, vy jste, vždycky říkáte z těch kulárů, že...
1: Ne, to ne, to nemám.
0: Že nasáváte signály? Ne.
1: No, pane Holče, vy se chystáte opravdu na dovolenou?
0: Chystám.
1: Nejde to ještě nějak zrušit?
0: Nechci, těším se na to, ale vyčistím si hlavu a vrátím se nabitej na celý ten půl rok,
1: kdy
0: co nás čeká. Zítra.
1: To je to už nestihnu zařídit ten covid. Ten lockdown. Já jsem psal Primulovi SMS-ku, že možná budu něco potřebovat.
0: Zavří hranice.
1: Ale to už takhle on to rychle neudělá.
0: Nejde to takhle asi teď. On...
1: Jo. No tak, abyste taky udělal něco hezkýho.
0: No, ale musíme, počkejte, divákům říct, že teď rozhodovka nebude. Já už jsem na to chystal včera ve streamu, ale pak se vrátím. A v týdnu od 11. července zase všechno běží.
1: No může se stát, že se vrátíte a vaše místo bude obsazené.
0: To je jasný, to je jasný.
1: To je vždycky riziko.
0: To, co se dá dělat.
1: Ale zatím to tak nevidím. No je potřeba říct, že děkujeme všem, kdo nás podporují tady v Wilsonovku na transparentním účtu XTV. A teď nemají poslední stranu volení, ne? Teď, tak to bude pro mě, no, ne?
0: Ne, můžou.
1: No ne, tak budete na tý dovolený, tak to, s čemu vám to bylo?
0: Proč?
1: No ne, že bych se to já zatím nechával.
0: Ne. Já myslím, že ty dva týdny byste se měl od transparentňáčku držet dál.
1: Nedovezl byste mi něco z dovolené?
0: To můžu udělat.
1: Kdybyste byl tak hodný, pane Holče, kdybyste mi přivezl třeba takovýto platíčko, že od italských slepiček...
0: Slepičence nějaký? No, jo, slepičáky?
1: Vajíčka. Dobře. Italský.
0: Děl byste?
1: Kdybyste byl tak hodný.
0: Jo, udělám to.
1: Já jsem totiž četl, jak pořád čtu o těch slepicích, že v Itálii mají nejkvalitnější vajíčka.
0: Vážně? Mhm. To myslíte vážně, nebo si děláte legraci?
1: Dělám si legraci.
0: Jo. Já jsem to nevyčet z vašeho výrazu.
1: Ale nebo to myslím vážně, to nevím. No,
0: ale to už vy nevíte, ne?
1: Ale,
0: často co?
1: Ale přivezte to.
0: Přivezu.
1: A jestli pak víte, jak se řeknou italský vajíčka?
0: No vím, to víte, že vím.
1: No, tak.
0: Uovo.
1: Jak?
0: Uovo.
1: Uovo?
0: Ano.
1: A jestli pak víte, co to znamená, to se naučte na tu dovolenou. Uovo per tutti.
0: Vejce pro všechny.
1: Takže kdybyste přijel, přivezte uovo per tutti.
0: A máte, jo, vajíčko pro všechny přivezu.
1: Per tutti, no. Protože tady per tutti paní produkční, pan jednatel, technika, jo, Lukáš, holky dobře, na recepci dobře. Dole. Tak, přátelé, teď se prosím postavte, protože pan Holec bude mít svoji Holcovu chvilku poezie a poděkování za...
0: Ano. Děkujeme Lubomíru Bučkovi za štědrý příspěvek. Pánové, děkuji za super Wilsonovku, za nahaté MPAčko, posílám liter, vidíte?
1: Počkejte, co jste říkal?
0: Na MPAčko, jak jste slíkal paní předsedkyni sněmovny a topky. Už ani nevíte.
1: To nevím. No to nevadí.
0: Co jste udělal, no?
1: Něco takového tady bylo? Fotky jsme ukazovali nějaké?
0: Fotky už jsou venku.
1: No.
0: Kdyby byla fotečka z mediálního školení, pošlu desítku. Tak vidíte,
1: už
0: fotečky z mediálního
1: ale
0: školení.
1: Ale to měl říct hned, tak, že no. Se jedná o to mediální školení. No jasný.
0: Tomáš Pokorný, náš věrný posluchač, divák, na podanou ruku mistrům z Wilsonky a co místo Budvaru prodat soudružku MPA, já už jsem říkal, třeba na Ukrajinu a jako bonus přihodit Vystrčila svítkem, vidíte. Takže děkujeme Tomáši Pokornému. Tomášová, sami Tomášové skoro, vidíte. Wilsonova 920 na transparentní WC, také Fix TV. Vidíte, vtipný. Hlavně nepropadněte hlubokému mlčení jako ve stanu. No to se nám nestane, ne? Co?
1: Vůbec nám to ne. Stá tohleto.
0: Marek Vozár. Taky díky za podporu Wilsonova 10, chlapi skvělé. A pak tady máme super díky, to jsou ty dodateční. Podívejte, Ivana, Eru, vždycky je tady s náma, díky. Milan Čálek, Renáta Hrubá, Ondřej Holemí, Stanislav Kubík, Petr Bacho a Miloš Roušal, všem vám moc krát děkujem.
1: slyšeli jste slovo Boží.
0: Jo.
1: I s tebou. Mm-hmm. Děkujeme, pane Holče. To, vy to umíte tak hezky říct. No, já s dovolením na závěr řeknu, že kdo ještě nemá na e-shopu XTV objednanou tuto moudrou knihu.
0: Hodně moudrou.
1: Hodně moudrou. No. Tak tam vběhněte, protože ji dostanete, pokud budete v těch prvních 200, což možná zvětšíme na 300, protože hodně objednávek už.
0: Jdete hned do akcičky, co? Na
1: no, tak uvidíme, kolik jich pán prezident bude ochoten podepsat, jo. Víte. A dostanete k tomu měsíční XTV bez reklam a tak. E-shop XTV, pane prezidente, Xaver se ptá, Václav Klaus odpovídá a Petr Holec je úplně mimo hru. Co to je za titulek?
0: To nevím, ale já jsem myslel, že je to tak, že vy odpovídáte, že Václav Klaus se vás ptá jako autor.
1: To bude druhý díl. Přeju vám, pane Holče, pěknou dovolenou.
0: No, díky, já si to určitě užiju. A víte, že ve streamu se mě někdo ptal, že bych vás měl naučit pít italský víno. A já jsem říkal, on se byl takový nudný patron.
1: Hlavně stačí ty italský vajíčka. Já mám na vás za všechny spolupracovníky, za všechny kolegy, za celou Prahu 2, jo? Za všechny diváky a posluchače tohoto pořadu, prosbu.
0: No.
1: Jestli byste tak, byl tak hodný a v rámci své dovolené na minimum omezil uhlíkovou stopu.
0: To udělám.
1: To znamená třeba, jestli byste nemohli jet tam nějakým úsporným způsobem spolujízda nebo šerování aut, nečurat do moře, víte, tady ty všechny
0: jo?
1: Věci, co...
0: To patří taky? To já dělám vždycky, když lezu do vody. Já už chodím vlastně do vody jenom, abych se tam vyčural.
1: Aha.
0: A to zvyšuje uhlíkovou stopu taky, jo? To jsem nevěděl.
1: To jsem si teď vymyslel.
0: Jo, já jsem myslel.
1: Ale víte, zbytečně nekupujte si igelitové tašky při nákupech. Mm-hmm. Takový ty všechny věci, které zatěžují planetu. Já to myslím vážně, kdybyste byl tak hodný. A pokud možno benzín nekupoval, protože budete mít krev na rukou, pane Holče.
0: Budu, to já vím. A víte, já si možná vezmu pro jistotu i Seaclu sweater sebou. Aby jsme nemuseli topit nikde, kdyby náhodou tam přišla zima.
1: Tak
0: Seaclu sweatřík se vždycky hodí do Itálie, ne?
1: A pamatujte si, že pitné vody je málo na planetě.
0: Taky.
1: A takže pokud možno málo pít.
0: Já myslím, že možná skončíme, ne?
1: A co? Kdybyste se chtěl sprchovat, tak to nechte, až se vrátíte. Škoda vody. Jo, ohřev a tak.
0: Vidím, že máte recept osobní, ne? Jak na hygienu v těžkých časech.
1: Bohužel ano. No. Takže kdybyste byl takhle hodnej. No.
0: Dobře.
1: A vůbec nejlepší by bylo, to vám řeknu příště, až se tak pěknou dovolenou vám
0: přijdu. No.
1: Závidím vám, co mám dělat.
0: A ať vy jste furt ve Vegas nebo kde?
1: No, už jsem nebyl 2 roky.
0: Jo.
1: Tak jo, pane Holče, tak jeďte opatrně a... No, vezměte si na čtení to, pane prezidente, co něco přiučíte, jo?
0: To já jsem právě na to čel.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Posloucháte rádio Xaver.

Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano, bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, no, tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, Xavere, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávy říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodným, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá, ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině a v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové, jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vlastně nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to hrajeme, tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No, proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no, je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň. No, tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme.
1: Co
2: to by jsme schodili celý třeba, pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
3: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
2: No, slyšela jsem o tom. Teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
1: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí. Vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

Radio Xaver najdete na play.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xtever.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením. Tady je to možná půl roku. A měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive zneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten Severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam zahnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale není naprosto bezvýznamná. Ano. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná, Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: dál. Ono to tak mnohdy není. To, co ty říkáš, je nějaký ideální stav věci. Jo. Ale ve chvíli, kdy v České televizi pracují oba manželé, potom zjistíš, že manžel je reportér napojený na mafiánské nejrůznější a bůh ví jaké struktury, kterým jde na ruku, a některé z těch lidí potom on nějakým způsobem vyexpeduje manželce do svého pořadu, dokonce zprostředkuje otázky, o kterých se bude hovořit, a pak to všechno vyjde najevo. Tak to není ten případ rodinného klanu, který ti vadí?
1: On se chtěl infiltrovat, ne?
0: No, mluvíme o panu Hinkovi.
1: Ano, ne.
0: My víme, že já bych to také řekl, že by jsem se chtěl infiltrovat, a také bych řekl, že ze zdravotních důvodů to je všechno v pořádku, ale bohužel myslím si, že ty věci se mají jinak. A podotýkám, v soukromém médiu by mě to bylo jedno. A třeba by mě to nebylo sympatické, třeba bych se potom na to médium nedíval nebo nesledoval, ani nevím. Ale v médiích veřejné služby mě to vadí.
1: No, pokud vím, tak paní Hinková byla hlasatelkou, měla ty zkušenosti a asi ten pořad moderovala dobře, o tom jakoby žádná. Ale samozřejmě pokud tam dojde k takovému, takže jako profesně dobrý, samozřejmě, ale pokud tam dojde k takovému propojení, tak je to samozřejmě špatně. To je ale... To by měla Česká televize si prověřit a případně novináři z jiných médií, kteří na tom pracují, tak by to měli zveřejnit ty informace, které mají, a aby v tom bylo jasno.
0: No, ale to je typický příklad nebezpečí rodinného klanu.
1: No počkej, ale já nevím, třeba vezmeme nějaký jiný klan, tak máme tam pana Kubala a paní Kubalovou. A prostě tam přeci, já nevím, tam se neukázalo, že automaticky to takhle všude funguje.
0: To neříkám.
1: To se ukázalo v případě Jiřího Hinka.
0: To neříkám, no ale ono je to takové složitější. Mně to sympatické není, jo. Že pan Pokorný v Českém rozhlase, že je tam zaměstnaná téměř celá jeho rodina a možná tetička z Doudleb i na recepci podává obálky, nevím, jo. Ale tak to chodí, jo.
1: No dobře, ale pak jako budeš diskvalifikovat toho třeba syna, byť je výborný moderátor, tak to nemůže pracovat jenom z titulu toho, že je něčí syn, a to je přeci...
0: To je to, na co
1: narážím, protože říkám, já jsem byla posuzována už potom podle toho, koho mám za manžela, a hrozně mě to jako trápilo. A myslím si, že jakoby tohle ty říkáš, přeci nemůžeš diskvalifikovat někoho jenom proto, že je něčí bratr nebo syn.
0: Mm. Jo, já jenom mám pocit, že těmto médiím je to hodně na škodu. To je můj pocit, a hlavně bych...
1: Já si myslím, že by to měl posoudit potom divák. Přeci, ne? Nebo posluchač.
0: Určitě. A on to taky posuzuje.
1: Aha.
0: Ale divák nebo posluchač nevidí do toho, kdo je s kým jak propojený, která firma dostává jaké zakázky a tak. Jo, to ten divák neví. A pravda, od toho jsou tady ty mediální rady, byť v těchto věcech trošku bezzubé. No ještě mi řekni, Alex, a pohled s odstupem na televizi Barrandov.
1: No její škoda, ta už...
0: Ta... Myslíš, že to je konec filmu?
1: Já myslím, že je to konec filmu a že spěje k zániku, a je to škoda, protože měla našlápnuto být konkurentem Primy klidně. A bohužel stalo se, jako... S odstupem času já Barrandov už léta letoucí samozřejmě nesleduju, ale tak co slýchám, je tam pouze Jaromír Soukup a zase Jaromír Soukup.
0: Můžeš prozradit něco z kuchyně vaší domácí? Co se stalo tenkrát, když Miloš Zeman byl s panem Soukupem dvojice, vlastně tam na Barrandově pan Soukup moderoval ty pořady, a najednou to ostrým střihem skončilo. Najednou on, Soukup, mluvil nehezky o Milošovi Zemanovi a o tom panu Nejedlém, říkám to dobře, pane Jedlý. Nevím, jak o tvém muži, to si teď nevybavuju.
1: Já myslím, že to slízli všichni.
0: Co se tam přihodilo?
1: No, tak přestal tam jít pořád. Už tam nechtěla mít jako pořád.
0: Takže to vzniklo u Miloše Zemana, který řekl dost.
1: Který jako prostě svobodně ukončil pravidelné rozhovory, které si myslím trvaly dlouhodobě, pomohly oběma stranám, jak té televizi Barrandov, tak si myslím, že i Miloši Zemanovi, v době třeba zejména před volbama. No a pak se řeklo prostě dost a no a jako tak, jak se zachoval Jaromír Soukup, to prostě vypovídá jako o jeho charakteru, protože najednou jako otočil, najednou byl kamarád s panem Kalouskem, najednou Miloš Zeman byl takovej, makovej, jako všichni jsme to viděli, ten obrat.
0: A ty netušíš, co zatím bylo, jenom to přestalo Miloše Zemana bavit, nebo?
1: Tak chceš po mně asi, abych prozradila něco, co si nemyslím, jo, že bych měla prozrazovat. Jo.
0: Musím
1: být opatrná.
0: Mně stačí, když řekneš, že se tam něco přihodilo třeba.
1: Myslím, že to Miloše Zemana přestal bavit.
0: Jo, to je. A když teď pozorujeme, že na televizi Barrandov přišel jakýsi investor se spoustou peněz, tak ani v tu chvíli nevěříš, že by se to probralo a...
1: Já situaci kolem Barrandova nesleduju, jestli tam přišel nějaký investor, tak si myslím, že především asi bude muset nějak zaplatit dluhy Jaromíra Soukupa, nebo nevím, jaký to je fázi, vůbec bych se k tomu, bych to nekomentovala, protože to nevím, ale jako znova začít budovat značku televize Barrandov se vším, co tam bylo, zpravodajství, zábavní pořady tam jeli a byly jako úspěšný, protože dneska ty zábavní pořady nikde moc nejsou v televizi. Mm-hmm. Často si babiči stěžují i zpěváci třeba, že nemají kde vystupovat. Tak ten Barrandov jel v takových ještě těch starších dobách, nebo to, na co jsme byli zvyklí dříve, zábavní show a tak. A to má svůj název.
0: Já teď nevím, co myslíš.
1: Ty zábavní show, jakože tam jsou scénky, humor.
0: Tak televizní zábava, ne?
1: No, ještě to má nějaký název, ale to je jedno. Tak si myslím, že asi by to trvalo hodně dlouho, ale pokud by bylo hodně peněz, tak by se to asi dalo. Hmm.
0: Takže ty si myslíš, že to skončí?
1: Já si myslím, že Barrandov skončí.
0: Já si zase...
1: Ty si myslíš, že ne?
0: Myslím si, že ne. Myslím
1: tak
0: si, že to někdo,
1: ráda se budu mýlit.
0: Že to někdo vezme do ruk.
1: No, ale to nejdříve Jaromír Soukup musí pustit.
0: No tak teď už o tom asi nerozhoduje jenom pan Soukup a jeho ego, ale možná někdo, kdo se na to dívá jenom pragmaticky, nějaký si ten pan Čermák, nebo já vůbec nevím, kdo to je. A tím se možná dostáváme k tomu, do jaké míry teď v té době, kterou my žijeme, bezesporu internetové, tak jestli tato média typu Barrandov nebo Česká televize, jestli to vlastně ještě má svoje místo. Ty jsi před chvíli říkala, že potřebuješ Českou televizi, nebo chceš, aby tady...

0: Radio Xaver.
1: Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
2: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
1: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat. Útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru. A pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
2: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
1: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci si naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v půl jedné, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadly, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme. Protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by vytvořit ještě pro nás?
2: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
1: smíchu,
2: nás obou.
1: Vůbec.
2: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení v HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus.
2: Mm-hmm.
1: A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že
1: se... Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo,
1: já přijdu.
2: Jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom
1: koukám. Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrté, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Hmm, hmm. Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: Hmm. No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, Ty Zelenský mu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám jí Fialová vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám dávíře do toho a to vovku trošku.
1: Přímo to vovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zdeněk Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
2: No, to
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Michal Šopor je muž žijící již delší dobu ve Spojených státech amerických, aby bylo jasno. A úspěšný, nebudu říkat youtuber, ale tvůrce videoobsahu, videí. Já si pamatuju tvoje videa ještě celé, když jsi byl teď bydlíš v jiné části Ameriky. Jaký je to pocit v okamžiku, kdy se v Americe po čase zbalíš a přijdeš sem? A ty první dojmy?
1: První dojmy v Česku. Hele, je to zajímavé. Je to něco, co vlastně nemůžeš zažít, pokud tady si pravidelně vidíš věci úplně jinak než člověk, který po těch ulicích kráčí prakticky denně. Můžeš to vidět jenom po prvním vystoupení z tramvaje. Lidi pořád šumí do chodníku nebo do telefonu. Já jdu, koukám na fasády, koukám na stěny těch domů, vidím všude grafity, vidím, jak je to prostě takové jako stegované, ta Praha. To jsou takové ty první vizuální věci, co jako vidí. Potom samozřejmě vidíš věci jakože, nebo spíš situace, že slyšíš malé děti, jak mluví dětskou češtinou, kterou ty třeba vůbec neslyšíš. Slyšíš jako třeba jejich problémy v 6 letech, jo, co třeba oni řeší. To jsou věci, které tebe jako dospělému vlastně vůbec v zahraničí to nepotkáš, protože vidíš zase jenom americké děti, jak žijí, nebo nějaké jiné zahraniční, ale nevidíš vlastně tu naší třeba novou generaci a tak. Takže jo, je to super, určitě je fajn jako vypadnout, zvlášť když jako nemáš nějaké závazky nebo něco do světa, přijedeš zpátky a najednou si i vážíš třeba věcí, které tady jsou a potkáváš ženy, které umí vařit, umí se starat o rodinu a říkáš si, pánové, vy ani nevíte, co tady vlastně máte. Jako.
0: Jak to mám rozumět?
1: No, vem si to třeba tak, že spousta kluků se tě bude ptát, a jaké jsou ženy někde jinde a tak. A jim říkám, nejlepší ženy jsou tady. To, co máme my, nemá nikdo. Ty ženy tady umí vařit, mají smysl pro rodinu, mají vás rádi. Jo, je to takové. Všechno tak a víc přirozenější.
0: Ještě to vaření mě zajímá.
1: No tak, když...
0: A Američanka neumí vařit?
1: No, než Američanka, ale Američani všeobecně spíš ohřívají věci. Oni si koupí věc, nějakou krabici a buď to hodí do mikrovlnky nebo do trouby nebo něco, ale dost často se i stává, že jdeš a oni mají více kuchyní doma, zvláště co jsou víc majetní. Mají takzvanou čistou a špinavou kuchyň. Ta špinavá je taková menší kuchyň někdy vzadu, jo, za tou reálnou kuchyní a ta kuchyň, která je velká a naleštěna, tak tam se moc nevaří. Ta je spíš na ozdobu, nebo je tam lednice, v kterém jsou víceméně jenom drinky a tak. Takže ty holky se tam jako úplně nepohybují v tomhle prostředí, protože oni tím, že jsou na západě a je to fakt jako ta západní civilizace je jiná než ta naše, oni se zkrátka spíš soustředí třeba na tu kariéru, mateřská dovolená je tam 2 týdny, jo, tady je to zase jiný, tady třeba ty holky, když jdeš po Praze, vidíš holky s kočárama jezdit, prostě si s těma dětma hrajou, chlapi prostě v robotě a tak. Tohle jsou věci, které vidíš, jak je ten denní život rozdílný, to je asi ten jako hlavní. Samozřejmě tady teď vidíš všude volební nějaké billboardy a to komentovat nebudu, to jsou taky věci, co vidíš, ale ten denní život vidíš prostě.
0: Michale, v čem se mění Amerika? Každý, kdo tam občas na těch pár dnů jedeme, tak alespoň můj pocit je, že vždycky je to trošku jiné. Včetně nálady lidí mám pocit.
1: Spojené státy, jako vlastně celá Unie, není jeden blok. Záleží, kam člověk jede a podle toho vlastně jeho zážitky, lidi, které potká a věci, které může kolem se vidět příroda tak, se od toho odvíjejí. Pokud pojedete jenom do New Yorku, tak můžete vidět třeba, jak se New York mění za nějakou dobu, ale Amerika jako v globále se mění tak, že ti lidi si stále méně a méně spolu rozumí. Protože ta společnost je neuvěřitelně polarizovaná, ale až úplně neskutečně. Oni se už nedokážou mezi sebou shodnout na základních věcech, které jsou pro chod toho státu nezbytné. Tam se řeší věci, které v normální fungující společnosti by se neměly vůbec jako řešit, jako třeba jakým způsobem máš učit prvňáčky, druháčky, páťáky, prostě protože to je důležité, aby jim některé věci neříkal moc brzo nebo třeba moc pozdě. A některé státy jsou v tomhle třeba hodně progresivní a některé více konzervativní a díky tomu ten výsledek toho vzdělávání je jiný. A tohle jsou všechno věci, které tu Ameriku ovlivňují. A když člověk vidí, jak oni se doma na své vlastní půdě nedokáží ani shodnout na základních věcech, tak potom člověk chápe, proč ten svět třeba i vypadá tak, jak vypadá, protože ta Amerika působí jako takový vtip do určité míry pro ty zahraniční lidi, co to pozorujou, jo? Protože vždycky vidíš ve zprávách nějaký titulek v Americe a nějaká blbost, jo. Jenomže to není v Americe, to je vždycky jenom v nějakém městě, v nějakém státě a ještě nějaký konkrétní člověk něco udělal, ale prezentuje se to jako 330 milionů lidí. Takže ta Amerika se mění jako každý stát, nebo Spojené státy se mění jako každý stát, ale přestávají si rozumět ti lidi, jo? Že vlastně začíná se to zase dávat do takového toho menšího formátu, že ten stát spíš dělá to, co je pro něho dobré, i když třeba v DC na to mají jiný názor, ale ten stát si říká ne. Teď se to ukázalo, jak byl COVID, kolik vlastně ty guvernéři, kolik mají vlastně pravomocí oproti jako tomu prezident něco řekne a guvernér řekne, u nás to tak nebude. A on to říct může. Tady je to takové tím, jak je Česká republika vlastně jeden stát, tak hejtman úplně jako nemůže přijít a říct jako vládo, my nebudeme dělat to, co tady jako říkáte, protože ta pravomoc je zkrátka jinde. Takže se mění to, že se to, ta centrální rozhodovací schopnost se více zpátky převádí na ty jednotlivé státy.
0: Co bylo hlavním důvodem k tomu, že ses přesunul ze západního pobřeží na východní a žiješ na Floridě, tuším?
1: Ano. Bylo to takové moje nějaké osobní zamyšlení, co chci vlastně v životě dělat, kde chci bydlet, kde chci vychovávat děti, co chci, abych tady po sobě zanechal. Bylo to takové vlastně zamyšlení nad tím, kdo já jsem, co já jsem. A to v tom věku, když jsem se blížil k 30, jsem si jako fakt musel sednout jako sám ze sebou a jako vážně o věcech přemýšlet, jestli vlastně LA je místo, kde člověk chce trávit veškerý svůj život, jestli LA je to místo, kde chci vychovávat děti. Najednou člověk vidí, že i to město vlastně jako se ubírá směrem, který se mi úplně nelíbí a nechci tím být ani obklopován, protože jako nějaké nasávání těch informací z toho okolí ovlivňuje i tvoji náladu, jo? Když vidíš venku bordel prostě a tyhle věci. A hlavně já jsem někdo, kdo se v rámci toho, co jsem dělal v té době, já jsem se zajímal i o to, proč ty věci tak jsou, proč to takhle je. Jezdili jsme fakt do míst, kde se běžný člověk vůbec ani jako neodváží. Dělal jsem rozhovor s lidmi, kteří mi ukazovali, jak mají díry po kulkách prostě v těle, protože tam patří k různým gangům a tak. Takže takové nějaké jako zamyšlení vlastně nad tím, kde chci strávit ten život, protože ten čas utíká úplně neuvěřitelně. A říkal jsem si, že zkusím fakt udělat něco, co je pro hodně lidí jako krok absolutně do neznáma, protože když oni mi tady popisují, že se třeba stěhou z bytu do bytu, tak to je pro mě jako skoro nic, protože já jsem se stěhal 5000 kilometrů, jo. A vlastně vůbec nevíš, jak to tam bude, co tam bude, ale chtěl jsem zažít tohleto velké nepohodlí, aby potom, když někdy v životě přijde nějaké nepohodlí nedobrovolně, tak abych byl schopen tomu čelit, jo. Že vlastně přestal jsem se jako kdyby takhle nějak před sebou schovávat, ale řekl jsem si, OK, tohle jsem já, tohle mě baví, tohle chci dělat, tady chci žít a tohle chci, aby byly nějaké moje nějaké základní hodnoty.
0: Dobře, řekl a jsem jak si, to dopadlo teda? Už no, máš jasno, kde chceš vychovávat děti?
1: No jasně, jako to místo, kde bydlím já, je naprosto skvělý. Jmenuje se to Venice, je to na Floridě, je to, představte si to jako město, které má 20 000 obyvatel. Když tam přijel kámoš, který je z Chebu, tak říkal, že tohle jsou frantovky v tropech. Protože všechno je jak lázeňské město. Když jedeš do lázeňského města, nebo jedeš, nevím, do Karvina, tak poznáš rozdíl prostě. Jako, jako Karvina je taky lázeňské město, jo, ale to je trošku blbý příklad, třeba Orlové, když pojedeš, jo, nebo někde prostě, kde lidi pouze bydlí, nebo se tam něco dělá, tak lázeňské město v Česku vypadá prostě jinak, jo. A tohle je tam, plus je to město, které je dominantně založeno na evropských hodnotách. Jsou tam lidi, je tam hodně Rusů, Ukrajinců, je tam i hodně Čechů, ale i Američanů, kteří se tam stěhují vlastně z Chicaga, z New Yorku a tak. A je to takové strašně hodně přátelské. Průměrný věk je 65 let, takže se můžeš soustředit na práci, protože nikde tě nedráždí mladé holky v minisukních, což je taky super. Prostě protože fakt máš jako klid. Tady, když jdeš po Praze v létě, tak ti vypadávají oči pořád na chodník, jenom hledáš, kde jsou. A zvlášť, když jsi jako mladý a jdeš s fitka ještě, když ti testosteron vystřelí hodně nahoru. Ale tohle jsou takové jako blbosti, jo. Ale je to tam pěkné prostředí, skvělí lidé, je tam obrovská poptávka po lidech, kteří chtějí něco dělat. A je tam i vlastně to, co já chci dělat. A v době, kdy jsem se tam stěhoval, jsem to možná ani tak nevěděl, jak moc dobrý to vlastně pro to bude.
0: Proč nechceš svoje děti vychovávat v Karviné?
1: Ne, že bych nechtěl. Já bych určitě chtěl, aby ty děti vlastně viděly co nejvíc různých věcí, protože jen tak můžou mít porovnání. Když člověk bydlí na jednom místě, tak si nedokáže úplně představit vlastně tu realitu jako celek, protože nemá s čím porovnat. Jo? Když budeme se tady bavit spolu a potom se budeme bavit s někým, kdo nikdy nevedl rozhovor, tak já jasně uvidím ten rozdíl, jo, když mezi tebou a někým, kdo to nikdy nedělal. Takže vždycky v životě je potřeba to porovnání. A já bych určitě chtěl, aby jako v té Karviné strávili nějakou část života, aby viděli, jak vypadá tvrdá práce někoho, kdo stává 4 ráno a jde na šachtu, jo, aby viděli, co jsou vlastně takové ty, co musí člověk dělat, aby přežil, a co jsou naopak naprosté nesmyslnosti a blbosti, kterýma nás masírujou ty média nebo ten systém všeobecně, a ty je vlastně vůbec nepotřebuješ jako v reálném životě, že lidi často řeší blbosti, které se zároveň vůbec netýkají, a ještě si jako kazí ten zážitek v tom jejich vlastním životě, jo? Že mají víceméně jim nic nechybí, mají nějakou zahrádku, mají rodinu fungující, ale budou řešit pořád, co se děje někde v Austrálii. Jo? Kdyby to nevěděli, tak je to, vůbec je to nenapadné. Mm-hmm.
0: Jo? No, víš, ještě k tomu, ty máš na Floridě vlastně svoje studio, řekl bych moc hezké.
1: Děkuju.
0: I když na můj vkus trošku tmavé, ale to je záměr architekta.
1: Ano, zesvětlíme. Častečně jo, ale zesvětlíme.
0: A YouTubeový kanál Michal Šopor, tam to najdou, kdyby to ještě nikdo neviděl.
1: Některé věci tam najdeš, ne všechny, ale některé tam najdeš.
0: No dobře, a kde najdu teda všechny?
1: Některé jsou schované za vlastně platební bránou, vlastně najdeš je taky na YouTube nebo na Patreonu, vám si jako členství, které je prostě za dolar. A tam najdeš víc těch věcí, které, dejme tomu, kdybych dal veřejně, tak bych asi nechtěl riskovat nějaké nahlašování nějakých jako aktivních soudruhů, kterým se třeba nelíbí, co tam říká člověk, který k tomu má větší kredibilitu ty věci říkat, než kdokoliv, koho oni můžou tady vidět, ale přesto bych asi nechtěl, aby jako třeba na tyhle lidi jako útočili, a v rámci té komunity skvělých lidí, které já vlastně teďka mám, kteří ten kanál a tohle podporují, tímhle tohle jsem všechno eliminoval, a to jsou lidi, co vlastně chcou sledovat všechno ode mě. Ale věci, které bych chtěl, aby zazněly vlastně pro dobro té celé věci, jo, tak ty chci dávat veřejně. Tak.

0: Radio Xaver.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje, jenom zbrojit. To je prostě nesmysl, takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu, tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodí, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nacpou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi. Takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromedico. www.uromedico.cz.
4: Trump mění pohled českých politiků na Green Deal, pane Mazínko. Plně za ním stojí už jen STAN. Teď nevím, jestli za tím Trumpem nebo za tím kdy.

0: Bílem, ale jste tam na fotografii i vy.
1: No vida.
0: Ještě než jste zubnul.
1: No, ještě než jsem otěhotněl.
0: Ještě než jste otěhotněl, surogátně.
1: Z mýho pohledu, no, surogátně.
0: No tak podívejme, jak se časy mění. Co bylo, no, už tu není.
1: Co bylo, už tu není, kam vítr, tam plášť, že jo. To je jasný, no. Ale je hezké, že ten stan pořád drží tu svoji zelenou basu. To je správně, aby lidi viděli, že jestli je někdo dneska u nás zelený šílenec, který nám chce zničit průmysl a ekonomiku, znásilnit školství, bankovnictví, daňový systém, prakticky úplně všechno, jenom kvůli tomu, abychom za 500 let neuhořeli, tak je to Vít Rakušan, hnutí STAN, Danuše Nerudová a tak dále. Takže
0: to je hezké,
1: že oni ten Green Deal tak podporují, protože taky se děje, sledujeme, ty volby jsou před námi a je vidět tamhle sice nejlepší premiér, světový lídr.
0: Taky mu tam nedali moc hezkou fotku.
1: Ale to je jedna z jeho hezčích, řekl bych. Hmm. Jo, to on jako bývá i škaredší teda na fotografiích. To zase abych pochválil.
0: Tak hezčí, jo. Tak...
1: Ale chtěl jsem říct, že jako řada těch lidí, kteří volili jako tady nejlepšího světového, tak jako už to prostě se jim to trošku zajídá, ta možnost, jo, ty ODSáčtí voliči, a někteří z nich právě koketují s tím, že by šli volit ten stan. A já myslím, že tyhle lidi by všichni měli vědět o stanu, že to je právě zelená progresivistická politická síla, která chce zničit nám průmysl, chce nám vzít korunu, chce nám vzít právo veta a tak dále. Takže jenom aby ty lidi z té ODSky věděli, že v podstatě to, kam se posunul ten Fiala a proč ho nechtějí volit, tak on se posouvá do míst, kde ten stan je už dávno. Takže, ale je vidět, že Fiala už by taky měnil Green Deal, jo. Zajímavý, že ten Green Deal jako takový v podstatě svoje konkrétní obrysy dostal právě díky Petru Fialovi a jeho úžasnému předsednictví v Radě Evropské unie nebo v Evropské radě v druhé polovině roku 2022, kdy potom přijel ten duchovní otec toho Green Dealu, ten pan Timmermans do Prahy a chválil toho Fialu a chválil to jeho předsednictví, že to bylo nejlepší. Jo? Tak mě kdyby pochválil Franz Timmermans, tak asi tamhle skočím z toho okna.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
2: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
2: A 9.
3: A 9, no tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
2: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
2: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
2: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
2: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
2: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
2: Jo, takže zase za rok.
3: No.
2: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
2: No ne, říkám no, si, kolik
3: z ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
2: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
2: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
2: A co psali?
3: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
2: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
3: Souček na odstřel klouček.
2: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
3: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
2: I ta odvolávací?
3: No prejo.
2: Tak to víte víc než já. Popravdě.
3: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano.
3: Tak si počkáme do úterý. No,
2: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
3: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
2: Já myslím, že ne. To ještě jako, to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik věcí.
3: Já se trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnul sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
2: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
3: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
2: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
3: Takže jste hovořil s Respektem.
2: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? Je to jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka, z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
3: To jde Respekt stranou.
2: No, no. Jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No, tak to je jedno.
3: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
2: No.
3: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
2: No, opravdu? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
3: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
2: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
3: Jo,
2: jako
3: takhle.
2: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit. Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
3: Takhle po stěně.
2: Po stěně.
3: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
2: Ještě něčemu jiným.
3: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že po té, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
2: no,
3: a že budou propírat někoho jiného.
2: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
3: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
2: No.
3: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
2: No.
3: Projekt?
2: Tak na papežku nemůžete.
3: To ne, no.
2: Protože by vám muselo být víc než 35. No. A to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
3: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
2: Víte, že jsem o tom přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je. Že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
3: Jste mi připomněl tu scénku Menšíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalovi, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
2: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
3: Co?
2: No kolik teda?
3: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
2: Jo, takhle?
3: Takhle, no.
2: To je 42?
3: No.
2: Ježiš, ale
3: a letos v říjnu to bude 8 let.
2: A tak.
3: Rozumíte, mě už, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
2: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
3: Můžete si zažádat o ošetřovné.
2: No tak to, a to bych vás ještě musel ošetřovat.
3: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
2: To ne, to je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
3: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
2: Nebo? Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
3: Jo, jo.
2: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
3: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
2: to
3: taky dospěju.
2: Lepší než u kolen, paní Karol. Jako.
3: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívala, říká, pokecala jsem si bystu.
2: Bystu?
3: Bystu.
2: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji. Jo. A ona mluví.
3: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
2: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě urekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A
3: tak to má víc kanálů než Netflix.
2: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu. na 40, mm-hmm. na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaší dcerce.
3: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
2: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
3: Jo, jo.
2: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
3: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
2: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě mluví. Já jsem dostal od kamaráda Pavla k Vánocům takový ten vysavač.
3: Co jezdí,
2: ale i vytírá.
3: Yeah.
2: On dělá všechno vlastně a on taky mluví. Takže já třeba sedím v pracovně a slyším, že něco řekne vysavač, něco řekne pračka a já si říkám, jaká samota. Vždyť tam je jako rušno v tom bytě. Tam vlastně mluví jeden přes druhýho.
3: Máte byt nabitý umělou inteligencí.
2: No.
3: Jenom já se trošku bojím, aby po vašem antré o pračce a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka.
2: Jak to?
3: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
2: O praní špinavých
3: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
2: Víte, co je? Mám novou zkušenost pračkou. Nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
3: Jo. Bude tabák umytý dočista.
2: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
3: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulaný papírový kapesník, to je taky pěkná mrcha.
2: No a pozor, už jsem našel 20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
3: Dýško.
2: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy, no. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nevím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
3: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
2: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
3: Jo, jo, jo.
2: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
3: To bude fialová ponožková inflace.
2: Jakože na ceně. Jo. No ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
3: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
2: No,
3: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
2: na
3: že...
2: Na to téma bych nežertoval vůbec.
3: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
2: Paní Karole,
3: se chlapec snaží.
2: Se bojím, že je to na spadnutí.
3: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialový šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste, Tak co zbyde jiného, tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky, takže
2: jediná
3: ano.
2: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
3: Ježiši Kriste.
2: Tak dopadne. Tak dopadne, Bože. Oni jo. Se jako, oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
3: No, já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou, nebo
2: Cože?
3: Tatínkem.
2: Minister spravedlnosti?
3: No, pan Pospíšil.
2: A to je hezký.
3: Je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
2: A paní Karol, to je něco jiného.
3: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
2: tak
3: morčátko, nevím. Křečka.
2: Mně to milé není, mě sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
3: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kde to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
2: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
3: no jo,
2: bude mít jiné. Jako.
3: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
2: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
3: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
2: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No v té době už nebudou školy.
3: Jo, to je pravda.
2: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
3: Ne, místo školy budeme mít kurzy wellbeingu.
2: Čeho?
3: Wellbeingu.
2: Co to je?
3: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
2: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak, jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
3: No ale představte si, až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
2: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
3: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
2: Na Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve 3. a 4. třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo, tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam, když přišel někdo k tabuli a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize. Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkra.
3: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
2: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
3: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
2: Jo, co by napsali o mně.
3: Že vás to žvanění neuživí.
2: No, asi jo.
3: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. Mm-hmm. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
2: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
3: To je pravda.
2: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo. Tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
3: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal, potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
2: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě 3 šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze 4 to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
3: matematikum děje.
2: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
3: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
2: Dneska je 2. května.
3: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
2: Americká.
3: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
2: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
3: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
2: Je to šlágr pořád.
3: Mě to baví, no.
2: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí s toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, proč se mi to někdo neřekli. Já jsem, taťko, tak nešťastná. Pusť tam ještě jeden díl. Ať se trošku... Víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
3: Nebo jako třeba Petr Fiala.
2: Jak to?
3: No Petr Fiala, ten je taky velkorysí. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky
2: velkorysí
3: není nějaká...
2: Velkorysí panu Křetinskému, co vím já. No.
3: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné, asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
2: Já nevím, kdo je paní Pazderková.
3: To je blbá blondýna.
2: Paní Karol,
3: no opravdu,
2: jak to mluvíte
3: ona se
2: o
3: tak,
2: ženách?
3: No ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
2: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
3: Ne, to je moderátorka.
2: Moderátorka, no. Co pro boha moderuje?
3: No, bude moderovat tour s Petrem Fialou.
2: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
3: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
2: A ona je humorná?
3: Dokonce velmi. Jo. Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
2: Takhle.
3: No a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
2: To bych věděl, Matěj Gregor.
3: Vy jste vošklivý.
2: No tak,
3: ne, já myslím nějakého opravdu, jako známýho.
2: Jo, takhle,
3: já nevím, třeba vyrazit s Marianem.
2: Marianem?
3: S Marianem.
2: S Alfou? Nebo který?
3: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
2: Marian?
3: No Jurečka.
2: No Jurečka.
3: S Jurečkou.
2: To pro mě je hrozně klerikální. To není Jurečka.
3: No ne, tak koho jinýho?
2: Helidovec. Ne, to musí tak, když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
3: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
2: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
3: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
2: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. S tím mám hluboké. No. A ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
3: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
2: Tak to já ne.
3: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já a ta druhá.
2: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění. To je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
3: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomnělo. To musíte za těma lidma domů.
2: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
3: No, tak na to lidi nechodějí.
2: Nechodějí.
3: Na to lidi nechodějí.
2: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
3: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli dvě hlavy, tak takhle oni se budou chodit jezdit nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
2: To nevím. Jako.
3: No.
2: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
3: S horščicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
2: A jak by nám bylo?
3: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře. No,
2: tu bychom se vyfotili, proč ne?
3: Počkejte, to už penězích na kompars není.
2: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, mi už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
3: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi je, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
2: No ne, náš čas vypršel.
3: Jo, náš čas, dobře, náš taky. Čas.
2: A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
3: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
2: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
3: To bychom mohli.
2: Já to mám vymýšlený.
3: No.
2: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
3: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Tlak. No. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
2: No teď bude méně jako.
3: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
2: Vidíte, že by hulíte tady.
3: No, teď jste se ovládl.
2: No, vidíte to.
3: Nechte si to na konkláve.
2: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
3: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes docent Roman Šmucler. Dobrý den.
1: Krásný den všem. Nechte se vyděsit všem možnýma zprávama o tom, jak ten svět směřuje k závěru. Teďka je to taková sezóna, že všichni čekají, že to bude strašný. Já myslím, že už se trošku ženeme z tunelu ven, že to na podzim přežijeme.
0: Opravdu?
1: Myslím, že jo. Myslím, že jako teď přijde na spoustu lidí, jakoby my co spíš děláme jako ten biznis, jak už vidíme to světlo na konci tunelu, je to vidět na objektivně nějak sledování nálad biznismenů tady. Ale samozřejmě teď to teprve dopadá na ty obyčejný lidi, kteří dlouho vlastně si toho jako nevšímali těch věcí a bude to asi půl čtvrtě roku jakoby špatný, ale zdá se, že zatím už by to mohlo být dobrý. Tak ta naděje, to je dobrý předat, aby člověk prostě neupadl. Takže v České republice, když se sledují teďka nálady veřejnosti, tak podnikatelé už jdou trošku nahoru a veřejnost jde teďka do deprese, tak se jim snažím říct, ať to odloží.
0: No, ale k tomu veselá historka, nevím, zda jste sledoval dopoledne dnes. My natáčíme tentokrát ve čtvrtek, byla upoutávka na iDnes, že pan Andor Šán,

0: Turu na prezidenta a on
1: udělal... Vlastně senátora, to ještě senátní volby taky
0: udělal jsou. Teleshopping. No, jedeme. Zelenský promluví k českým zákonodárcům. A já k tomu dodávám, to nám tady chybělo.
1: Já myslím, že trošičku možná už tohleto je jako pozdě. To znamená, jako, že to období těch projevů je jako malinko pryč a myslím si, že jako Čechům, kteří tam poslali všechny zbraně, snad co mají těžký, a kteří tam posílají spoustu peněz, asi není potřeba vysvětlit tu věc, spíš možná tím, že to bude v tom parlamentu, který možná trošku lidi rozděluje a tím, že zatím stojí přesně určení politici, tak to možná jako udělá problém. Čili já vím, že tohle není úplně nejnovější zpráva, znám třeba spoustu lidí, kteří mi říkají, že kdyby to šlo, jsou starší, tak zejména lidi, co zažili rok 68, tak ty by šli nejradši střílet na Ukrajinu a opravdu to berou velmi emočně. Ale tohle...
0: Střílet na Ukrajinu, abychom byli přesně...
1: Jako proti Rusům.
0: Jo? Proti Rusům.
1: A s tím, že opravdu jako mají, je v nich ten rok 68 a když samozřejmě tehdy přijeli Ukrajinci, ale tak vnímáme, jako, že Rusové přijeli v roce 68. No a tohle to třeba jim vadí, protože jsou třeba voliči úplně, jsou třeba z pravýho křídla ODS, nebo jsou z ANO, nebo něco takového. A tohle to trošku vnímají jako akci TOP 09, řekněme, středolevého křídla ODS. Ale jako samozřejmě parlament má právo vyslechnout, koho chce, a pan Zelenský tohle dělá pro svoji zemi a nepochybně určitě závěrem bude, že náš parlament vyjádří vyšší podporu Ukrajině, takže
0: vlastně to...
1: Ne, já si myslím, že už vyšší podpora Ukrajiny vlastně ani není možná, že to možná jako právě do toho vnese jako politiku, že to je trošku nešťastná věc, že možná některý lidi, kteří třeba už třeba teďka žijou českou prezidentskou volbou, tak možná třeba tohleto a chtějí volit někoho jiného než třeba kandidáta ODS, tak možná nebo TOP 09, tak jsou možná je to může spíš odradit. Takže to takový, myslím, že to období je pryč, dneska je období nějaký reální práce, to znamená, Ukrajina reálně bojuje a Česká republika poslala, co mohla, takže tady ani není potřeba nikoho lámat, jako třeba to bylo v tom Německu, řeknu třeba, jo, nebo něco takového.
0: Já to asi musím říct. No, víte...
1: Ale možná to bude jenom poděkování, možná tam vystoupí. Jo, jo. Už jsme všichni nějaký zvyklí, že čekáme, že pan Zelenský jako řekne, že je to špatně, že jo. Ale jako třeba jenom prostě řekne děkuju moc České republice, jste fajn, usměje se na lidi a to naopak by pomohlo.
0: On je považován mnohými lidmi za hrdinu a pro mě je to krajně nesympatický člověk a já mu nevěřím. A já nevěřím ani tomu Putinovi, nevěřím ještě víc, ale já to nechápu, že se z tohoto dělá modla.
1: Já myslím, že on je, já už jsem tady říkal, když jsem opakoval, tak to řeknu krátce, že on je vlastně politik novýho typu, čili dneska jsme v nějaký éře video a ukazuje se, že prostě on, ta průprava mu pomáhá. Nepochybně se zachoval statečně, jistě mohl utíct, jo, v tom Kyjevě, to zase jako komu čest, tomu čest. Jenom už ta možná tako ta poloha už je jí moc, jak říkají vždycky, jak je to divadlo, tak když někdo něco takhle dělá, jako říká, teď už to děláš moc. Pojď před, to, co říkám, já kdybych byl dneska za ním, ty lidi, co jsou za ním, tak bych říkal, až půjdeš do těch Čech, tak už neříkej, netvař se jako urputně a neříkej, že málo dělaj, ale řekni, mám vás rád, zamávej na ně, moc vám děkuju Češi a tohle, tak jestli mě teďka sleduje velvyslanec Ukrajiny, jak mu to možná třeba řekne a zase to bude dobrý.
0: Tričko myslíte, že bude?
1: Já nevím, to už se přiznám, že to je samozřejmě taková norma, jeden často nosili i politici, myslím, že tak nějak byl oblečený Macron, že ho jednou nebo dvakrát a je to taková věc, že já bych jako, nechci si z toho dělat legraci, že obklíčenej, docela byl jako statečný, ale na druhé straně je to prostě mediální věc, kdyby tam byl nějaký stejně statečný, kdyby byl nějaký obtloustlý pán s pleší, v mém věku, to zná starší, a neuměl se vyjadřovat, tak asi by třeba Ukrajina prostě neměla takový, jako když je tam chlap se zjevným sex appealem. Znám spoustu žen, kterým přijde fakt jako, tak my jsme jinak, nebo já to prostě tohle nevidím, jako nemůžu to posoudit, ale některý prostě, jako jim to přijde, že ve srovnání třeba s Putinem, když je takový ten boj, nebo řekněme s prezidenty jiných zemí, teď mě nějaký napadne.
0: To hraje roli?
1: Já myslím, že jo. Řekněte si, kolik lidí u nás říká, že musí být Čaputová. Neustálý srovnávání Čaputový s jinými ženami v české politice. Já myslím, že to jsou nějaký, kdo volí? Volí ženy. Jo, čili jakoby, když ten chlap dokáže zaujmout tu ženskou část, tak to určitě má velkou váhu. Podobně to bylo, i když ten zrovna byl obtloustlejší a to tak Donald Trump s televizní průpravou to neuvěřitelně válcoval. Já tím nechci říct, že to bylo jenom to, že bylo televize, ale prostě tyhle ty věci budou hrát do budoucna obrovskou roli, ale zase

0: Na druhou stranu i spousta lidí, kteří jako nebyli herci, tak dneska natáčí tolik videí, že vlastně už tu průpravu vlastně mají.
1: Kavárna zuří, pane docente. Kissinger jim rozbil hračky. Slyšel jste to?
0: No já tohle téma, že bych vydržel mluvit teďka hodinu, tak mě musíte včas zastavit. Jednak samozřejmě já jsem jako hrdý, vždycky všude říkám krajan Kissingera. Jo? Čili Kissinger se nenarodil v České republice, a kousíček za Českou republikou, a je to jeden ze dvou nejvýznamnějších světových jako diplomatů a teoretiků politiky za posledních 200 let, a oba jsou spojený s naší zemí. Že? Takže když jdete všude, to Češi někteří neradi slyší, ale Kissinger a Metternich to znají všichni, co se zabývají o historii. Že? Čili Metternich vytvořil 19. století, Kissinger 20. století, druhou polovinu. Jeho výsledky jsou obrovský, každému bych doporučil, myslím, že měla by povinná knížka, ne úplně povinná, ale taková, řekněme, volitelná na gymnáziu jeho o diplomacii, učebnice, že umění diplomacie, který jako mimochodem hodně říká o tom, jak to politicky tady ve střední Evropě, že o těch příkladech. Čili to je prostě genius, já jsem byl na jeho přednášce, profesor na Harvardu, pro mě naprosto mimořádná osoba, že jedna věc. Druhá věc, druhý úhel pohledu. Samozřejmě je to diplomat, kavárna nebo všichni lidi v Čechách říkají, co si to dovoluje říkat, že by se to mělo nějak jako dělit. Že? Tak já bych řekl druhou jako věc, je to diplomat. To znamená, v tuhle chvíli Ukrajina, ale třeba i Česká republika jako spojenec Ukrajiny, nepouští diplomaty do hry. Či co říká v tuhle chvíli Kissinger, není podstatný, protože Ukrajinci a my spolu s Ukrajinci říkáme, rozhodnou to zbraně. Čili ty diplomati přijdou, až se to rozhodne. A my jsme přesvědčení, že to Rusko bude vytlačený z Ukrajiny. Optimisti říkají, že ukrajinská armáda půjde do Ruska. Takže chápu, že strašně lidí říkají, tohle to je pravý opak toho, co je doktrína tady. Zadání v tuhle chvíli není dělat vyjednávání, ale zadání je tohle a pak budou diplomati vyjednávat s poraženým Ruskem o reparacích a tak dále a tak dále. Jenomže Kissinger je člověk, který tuhle válku předpověděl, který napsal velmi zásadní práce, které jsou citované o této válce dopředu. Jo, řekl, proč bude, jak se vyvolá. Jo. A řekl to před mnoha a mnoha lety, takže to nebyla nějaká indiskrece. Vysvětlil, že Ukrajina je obrovský mnohonárodní stát, který vytvořil Stalin, který má v sobě nějaký tenze, který tam prostě jsou, tak jako byly tenze v Československé republice, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Teď jsem u toho oblíbeného srovnání s rokem 38. Jo. Čili samozřejmě jsou nějaký tenze mezi Rusy, Ukrajinci, možná zbytkem Poláků, možná jsou tam národ, který označíme Valachy, Moldavany, v Rumuny, jo, to zná, Moldávie nemá přístup k moři a tak dále. Jo. Čili jsou to prostě nějaký složitý příběhy. A to, co jako by Kissinger říkal mnoho let dopředu a spousta dalších velmi významných profesorů ze Spojených států, byla, že když si jedna strana řekne, že ta Ukrajina bude celá její, tak to praskne. Jo, to zná, když Rusové řeknou, hele, to je naše Ukrajina, tak ten Západ udělá všechno pro to, aby ten Lvov prostě udělá všechno, aby tam nebyl. Jo? A když to bude v obráceně, tak vysoce pravděpodobně Rusové plus Rusové v Ukrajině udělají všechno pro to, aby v té Ukrajině už pak dál nebyli. To říkal Kissinger celý roky a to se stalo. Jo? Čili asi to, že dneska připomíná tenhle názor, je docela normální. A Kissinger navrhuje něco, co zase je zajímavý. Že jo? Tak mi dneska třeba pan Zelenský přímo to srovnává s rokem 38, Mnichovem. A to jsou zase dva nějaký pohledy. Že? Ten jeden pohled je, že to samozřejmě byla strašná tragédie pro český národ, vůbec strašný potom do roku 45, ale k tomu roku 38 patří ještě do tom 45-46, to znamená, my jsme ty Němce vysídlili, to taky strašlivá tragédie, strašná ostuda, ale spousta lidí říká a možná má pravdu, že ta tenze s Němcema zmizela. Jo, já dneska, teď odjíždím, až to dotočíme, po 90 letech obnovujeme v Karlových Varech česko-německé stomatologické dny. 90 let trvalo, než to vyprchalo. Jo, to zná, jednu chvilku se to skončilo, protože se už ty Češi s těma Němcema prali, ještě Československá republika, a pak byly všechny ty hrůzy. A dneska po 90 letech přijedou z Bavorska, ze Saska, zase se tam vrátí. A já, pán, ty pán, budeme spolu mluvit česky, německy a budeme prostě se snažit společně, máme tam heslo společně růst. Jo. Takže to jsou hrozně složitý věci. Kissinger je realpolitik, takže ten prostě třeba viděl to, že se třeba mnohonárodnostní Československo, v kterém byly velký tenze, rozdělilo, tak pro nás je to bolest, protože není rok 38 a 45, ale taky je přece oddělení Slovenska velmi bolestný. A pro někoho bylo velmi bolestný i oddělení Mukačeva na té Ukrajině přece. Když se budeme bavit o tom mnohonárodnostním státu, tak někdo může říct, teď to bylo i Československo, sice krátce. Že? Jo, čili jsou to jako složitý věci. A Kissinger říká, že ta cesta, kdyby chtěl někdo k míru, vede přes nějaký zastavení té věci, asi ne nepodobný křivdám, který jsou, ale nemá smysl rozebírat Izrael, Palestína, rozdělený Kypr. Jsou vítězové a poražení, ta věc nějak je. Jsme rádi, že se na Kypru nezabíjejí, ale Kypr je rozdělený, je to prostě výběr ze dvou velmi špatných variant. Že? A on trošku jako pod čarou říká, pojďme to zastavit a budoucnost ukáže. Že?
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, ony tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci. Tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně zkusí, vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom druhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojejí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské
1: starosti,
2: unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako pro ruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně.
2: na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali, a stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní,
2: za nás.
1: Řekněme.
2: Takže západní data, no, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s těma nějakých neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. Mm-hmm. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Mm-hmm. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam. Jasně, rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz, velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci. Jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc. Co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně, ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Filova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal a tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka, nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistí lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky. V podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Michal Šopor je naším hostem. Ahoj Michale.
1: Díky moc za pozvání.
0: Sledoval jsem před pár dny tvoje rozsáhlé video na téma syn amerického prezidenta. To je přece ten obsah, o který můžeš mít trošku obavy, protože ta jakási velmi pevná síla, řekl bych na celém světě i u nás, bude říkat, že to není tak úplně ono. Zvažoval jsi to, že jestli to pustíš takto veřejně?
1: Ne, protože tohle je pravda. Tohle není žádná konspirace. Tohle je něco, co je legitimní věc a mně nepřijde nějaká forma autocenzury jako něco, co bych měl prostě dělat. My komentujeme něco, co se v Americe řeší jako téma. 33 senátorů po volbách, které budou za pár měsíců, bude žádat vyšetřování syna prezidenta, což je něco naprosto jako skandálního. Je to něco, co by se mělo řešit, zvlášť i když vidíš jako různé globální konflikty, které teďka probíhají na východ od nás. A najednou vlastně vidíš, že i v tom spisu tady tohle případu existují země, o kterých se teďka jako mluví. A dejme tomu někteří politici, které ty země jako vedou nebo tak, tak jsou s tímhle taky propojení. Takže určitě jako znát nějakou pravdu je fajn. My jsme tam vlastně v tom podcastu s mojím kamarádem Martinem řekli jenom věci, které jsou veřejně známé. A když jsme se o něčem jako bavili, že budeme fabulovat, no tak jsme se jako bavili, jak když se bavíš u piva. Jo?
0: No, mám pocit, že jistý Jan Hus také říkal pravdu. A skončil na hranici, ale...
1: Tak já podepíšu nějaký papír, kde řeknu, že nechci nikdy spáchat sebevraždu a vylepím si to tam někde. Kdybyste jako slyšeli, že jsme spáchali sebevraždu,
0: no,
1: tak
0: právě, jo. No. A mimochodem, ono to mělo asi obrovský ohlas, to video.
1: Jo, vidělo to přes 100 000 lidí. A já myslím, že jako hezký výsledek, když jenom takhle kecáš s kámošem a že si to naladí 100 000 lidí prostě doma místo televize.
0: Fajn. Jak ty nejsi na Floridě, nebo jsi tam relativně krátko, jak hledáš ty zajímavé lidi? Ty si dáš někam nějaký inzerát? Nebo
1: mě baví se s lidma bavit. Já k tomu často přijdu jako slepej k houslím. Dejme tomu, potřebuji si koupit pásku, protože jsem potřeba něco přilepit, tak jdu do obchodu, do stavebnin a vedle mě stojí týpek a má na sobě kšeltovku a tady má prostě jako purpurové srdce, že on je vyznamenaný jako veterán třeba z Vietnamu. A já za ním jdu a zeptám se ho, dobrý den, jako já nehledám žádnou kontroverzi, ale mě by zajímalo, jestli byste si třeba nechtěl pokecat se mnou. A ten člověk řekne, OK, fajn. A ten člověk potom se mnou sedí, jo, třeba nevím, na pláži nebo venku, a popisuje mi, že jako film jako Údolí stínu, takže jeho postava tam má hlavní, jako, nebo ne hlavní, ale jednu z rolí. A on je prostě člověk, který v 19 nebo 20 letech jako na něho nabíhali jako severovětnamští vojáci v noci a jako útočili na ně bajonetama. A on nám jako popisuje, jak v 19 nebo ve 20 letech prostě jako nožem se ve tmě v dešti prostě brání, ani neví, do koho bodá nebo tak. A tohle jsou lidi kolem, jo, které běžně člověk potká. Takže já mám rád, když vidím někoho zajímavého, tak za ním jdu a bavím se s ním. A co se může stát, když mi řekne ne? No tak buď se zlepším, aby příště někdo, kdo je opravdu zajímavý, řekl ano. A nebo to prostě nevyšlo. Tak je to stejně jako s ženou, vidím nějakou pěknou holku, tak nebudu o ní pořád mluvit, ale půjdu za ní, prostě když cítím, že mě něco přitahuje, když řeknu, tyjo, tohle bude matka mých dětí třeba, tak za ní jdu. Znám několik takových případů, že kluk se sebral, viděl nějakou slečnu, teda šel za ní a
0: to
1: hotový.
0: Mě zajímá, jaká je procentuální úspěšnost u těch žen v tomhletom.
1: Že za ním má kluk
0: když
1: přijde?
0: Když tě přitahuje...
1: Že za ní kluk přijde?
0: Ne, kluk přijde ty, když za ní přijdeš.
1: No když přijdu za nějakou jako Američankou, kterou jsem nikdy neviděl, neznám.
0: Dobrý den, vy mě přitahujete?
1: Ne, řekneš, hej, what's up, ale prostě bavíš se s ní, protože ona to tam tak nějak vyžaduje. Ty Američanky jsou trošku jiné, oni mají rádi tu konverzaci, ty holky fakt mají rádi to, že za nima jako někdo přijde, baví se s nima. Ono, když ten svět je jenom pořád takhle, tak ty holky si nechcou pořád s váma jako se jenom swipovat na Tinderu a psát si na Instagramu, prostě oni mají, jsou to lidi, jo, jako my všichni, prostě, jo, ale lidem chybí vem si lockdown a tady tohle, lidi byli zavření, prostě ta osobní komunikace takhle je nenahraditelná.
0: No a jaká je teda ta úspěšnost?
1: Když to se nedá procentuálně jako dát, že...
0: Tak 50 na 50 to bude.
1: Tak asi jo, jako, jo, když přizaží, co jí řekneš, jako, ale záleží, co je tvým cílem. Mojím cílem, když vidím nějakou jako slečnu, tak já se jí ptám jako třeba, co dělá. Já nemusím jako za ní jít, že s ní budu chodit, nebo bude to manželka, ale potkáš holčinu, která dělala třeba 8 let v base s maximální ostrahou a třeba sloužila prostě na oddělení, kde jsou odsouzenci na smrt. Tak já se jí zeptám, říkám, a nepřišla byste třeba na podcast? A ona říká, to jsem nikdy nedělal, ale jo, klidně. Jo, a tímhle třeba můžeš to jako vést, jo? Já nechodím ven, že bych jako lovil někoho. Tady nevím, jak v Česku to je, ale mám takový pocit, že ti Češi jsou více takový uzavření, že když k tobě někdo přistoupí na ulici, jak si myslíš, že potom někdo něco chce. Tam ti lidi komunikují už jenom, dejme tomu, že máš nějaké triko, boty nebo něco, tak oni, jo, to se mi líbí nebo nelíbí, oni jsou jiní a míci jsou prostě jiní. A hlavně ti starší, oni už, tam, kde bydlím já, oni už jenom komunikují se mnou proto, protože jsem mladší a ptají se mě, co tam dělám. Teď se mi nedávno stalo v obchodě, že jsem šel a prodavačka se mě ptá, že jestli mě maminka pro něco neposlala, že jako jsem něco zapomněl. A to bylo na nějaký svátek. Já už nevím přesně, co bylo za svátek, možná 4th of July, ale nechci kecat.

0: Hraje vám Radio Xaver. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Půjde-li cena zlata nahoru, jak to tak vypadá, je ten trend.
2: Ano.
1: Bude to záležet na různých věcech. Tak na té minci se to objeví nebo odrazí určitě. A když bude cena stagnovat, tak podle vás...
2: Poroste tou sběratelskou hodnotou sama o sobě, ale já myslím, že diváky můžeme v tomto smyslu jako upokojit v tom, že to zlato je trvalé rostoucí sinusoida. A mince se kupují z hlediska sběratelského, nekupuje proto, abych je za půl roku prodával, byť

0: jak jste sám tady ukázal, tak díky tomu, že to je sběratelská věc, tak je za půl roku to udělalo prostě násobek té ceny.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je
1: od
2: dobře,
1: toho,
2: to je dobře.
1: Já výroku, od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte
2: fakta. A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane redaktore.
1: Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittoverku. Utekli z toho Trittoverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudovou.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, kdyby to byl jeden, jedno to, vulgárně, jedno to
2: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Alláhu akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Alláh akbar, Alláh akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Alláh akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete
1: říct, že to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
3: Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, předpokládám, že jste zaregistroval v dnešní Mladé frontě článek pana Petra Druláka. Nebudu předstírat, že už jsme to před vysíláním trošku nakousli a myslím, že do toho pan Drulák jde velmi odvážně, protože on se tady vyrovnává mimo jiné třeba s tím do vzduchu vyhozeným, bohužel, plynovodem. Říkám to dobře, Nord Stream. Ano. A tak, abych to... Co si o tom myslíte? Myslíte
1: tak
0: si,
1: že... Zaprvé, teda samozřejmě mě jako pošťuchujete, protože na té stránce jsou dva texty. Jeden je Drulákův a druhý je můj a vy chválíte ten Drulákův. No tak to je jasný, že to očekáváte, že já budu replikovat.
0: Ale... To jsem vám chtěl na závěr pochválit do hodinky. Neudělám to dneska, pane prezidente.
1: Ne. Já jsem si ten Drulákův článek přečetl a přichystám se, dneska jsem to kolem toho Orbána všechno nestihl, že mu pošlu hned zítra ráno mail, kde mu budu velmi, velmi za tenhle ten článek chválit. Takže já myslím, že to je první a jediné, co jsem já viděl, vážné zamyšlení nad tím, kdo asi chce rozbíjet Nord Stream, kdo chce rozbíjet plynovod, kdo má důvod udělat Drulák to označuje za válečný čin.
0: Prostě. Ano, on tady dokonce píše, že útokem na rusko-německý plynovod rovněž dochází k rozšíření vojenských akcí mimo ukrajinské bojiště.
1: Ano, to jsou velmi hezká slova. Já to mám potrhané u sebe. Takže Drulák prostě je bystrý analytik a klade otázky, které by si normální seriózní novinář zabývající se tímto oborem měl okamžitě klást. Prostě pro koho? Kdo může mít na tom zájem, aby se tohle to stalo? Kdo chce definitivně torpédovat jakékoliv plynovody a ropovody a tak dále? Kdo chce dál vyšponovat absenci dodávek energie z Ruska sem, kdo chce vyšponovat, kdo údajně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energie, ale současně poškozuje plynovod, takže přímo způsobuje, že ty ceny budou růst více než dosud. Nevím, no, on si klade několik otázek, kdo to může být, on si seriózně klade nejdřív otázku, jestli to může být, jestli si vzpomínám na ten článek, jestli to může být Rusko, jestli by to mohlo být v jeho zájmu si rozbít, bombardovat svůj plynovod. A dospívá k závěru, že sice jim nevidí do duše, ale že se mu to zdá dost nepravděpodobné, že by to mohlo být Německo, klade si otázku a tak dále. No, samozřejmě dokonce si odvažuje říkat, jestli na to nemůže mít zájem USA. Já doporučuji každému tenhle Drulákův článek si přečíst.
0: Je to další level té války?
1: Je to něco, co je pro mě dalším krokem, dalším tahem. Ne jenom zpráva z bojiště, jestli Ukrajinci dobili zpátky kus Chersonu nebo něčeho, ale je to tah jako jinou figurkou najednou na té složitý šachovnici.
0: Máme se, pane prezidente, obávat jaderné války? Co myslíte?
1: Nevím, nechci dělat hloupého, protože a prognozovat něco, co se za pár dní může ukázat jako hloupost. Já bych si také 21. února nemyslel, že Putin udělá větší krok, než že ta obsazená území Doněcka, Luhanska neobsadí. Taky bych při rozhovoru tady řekl, že myslím, že ne. No, stejným způsobem mám sklon říct, že myslím, že se nemáme obávat jaderné války, ale nechci dělat špatného proroka. Myslím, že ne, ale nevím, co bych k tomu lépe řekl.
0: Před pár dny definitivně skončily senátní volby. v naší zemi, týden předtím volby komunální. Jak slyšíme od lídrů politických stran, všichni vyhráli.
1: Všichni vyhráli, to je bezvadný. No, to je zajímavé, že to je taková divná hra, že se nedá definovat vítěz. Takový hry by měl být i fotbal a basketbal a tenis. Jo. Že ty jsou zbytečně přesný, ten počet gólů je jasný, nebo košů střelených. A tady to nějak v té politice neplatí, bohužel.
0: Kdo, pane prezidente, vyhrál a kdo prohrál?
1: No tak prohrál volič mého typu. Já jsem tam žádný svý koně neměl a taky oni nevyhráli, ty, co jsem neměl. Takže já, lidé mého typu asi nemůžou být nadšený. No. Takže samozřejmě, že ty volby mohly být tím s tím signálem o tom, co si průměrný nebo standardní volič myslí o jednání vlády, i když o tom ty volby nebyly, nevím. Lidé dali evidentně najevo v komunálních volbách, že buď jim o vládu vůbec nejde v těch volbách, anebo že pořád ještě jejich souhlas nebo nesouhlas s vládou nepřekročil známé meze, hranice a postoje, k žádné revoluci nedošlo.
0: Překvapila vás ta kampaň? Byla mírná, nebo byla ostrá, nebo byla nemastná, neslaná? To, co se odehrávalo předtím?
1: Nevím, nemůžu to říct. Ani jsem si jí moc nevěnoval, té kampani teda, jo. A nedovedu to říct.
0: Vaše bývalá kolegyně z ODS, paní Mirka Němcová, například nazvala dámu, která kandidovala na Vysočině proti panu Vystrčilovi, tak ji nazvala štanglí salámu.
1: To jsem neslyšel, to je určitě
0: to
1: pomluva nějaká.
0: To není pomluva, to je holý fakt, pane prezidente.
1: Ne, tak já jsem v jistou chvíli Němcové viděl nějakou politickou šanci, ale to už tak asi 15 let tento pocit nemám, takže já vůbec nerad bych komentoval její výroky, ale tohle výrok hloupý a zbytečný a nevím, co tím prostě sleduje, nemám
0: no, k tomu. No není to ta proklamovaná politická slušnost?
1: To bude asi ta politická slušnost, že existují určitě hrubější výroky než tangle salámu, tak v tomto smyslu asi je to výraz slušnosti.
0: Překvapilo vás, pane prezidente, že celé to Spolu a Občanská demokratická strana nakonec nestaví žádného prezidentského kandidáta? Vy jako otec zakladatel ODSky přece musíte, promiňte, já to jenom dořeknu, musíte si klást otázku, kam ta strana za ty roky došla, že nakonec nemá svého kandidáta na prezidenta. O čem to svědčí?
1: Tak já vím, že nemá svého kandidáta, nebo chápu to, že nemá svého kandidáta, ale myslím, že nějaký zřetelný kandidát tady prostě bohužel není. Je kandidát, který by měl nějakou evidentní minulost, který je nositelem nějakých ideí, postojů, v podstatě všem známých postojů, který by měl nějaký respekt v zemi, sice hromadu odpůrců a příznivců, ale jako aspoň, že by byl těžkou váhou té politiky, tak mám strach, že nikdo takový u nás prostě není a tím pádem pro všechny ty politické lídry je to dost blbá úloha, že oni budou navrhovat nějakou lehkou váhu, ta velmi prohraje a jejich voličím řeknou, vy jste hlupáci, vy jste nebyli schopni sformulovat kandidáta, tak pro ně je lepší říct, že nechme lživě, falešně říci, my nebudeme s žádným kandidátem, lidi si vyberou. No, to je prostě takový, říkalo se tomu obezlička za komunismu, jestli ještě někdo pamatuje na tohleto slovo, tak to je takový únik od zodpovědnosti a v tím se vyznačují dnešní politický lídři, ano.
0: Takže je to nedostatek lidí, nebo je to vlastně nějaká taktika?
1: No tak, protože nejsou pro ně zřetelní jedinci, které by volili, tak nejrozumější taktikou je, že oni řeknou, ať si to lidi zvolí a nás do toho netahejte. Ale o tom politika není, respektive by být neměla.
0: Ostatně senátor Pavel Fischer oznámil před pár dny, že se nakonec bude ucházet o hlasy nás voličů. Máte pocit, že to je nějak, že to má nějakou souvislost s tím, co prohlásilo Spolu?
1: Nevím, já myslím, že Fischer vším svým žitím a bytím směřoval k tomu, že kandidovat bude, a takže to jeho ohlášení je pouze timingová věc, že na podstatně to nic neměnilo. Já myslím, že jsem nepochyboval, že on se to klání opět přihlásí. No, já ho volit nebudu, nic jiného k tomu říct si nemohu.
0: Tak, pane prezidente, schodek národního rozpočtu, státního rozpočtu, promiňte, vzrostl v září na 271 miliard. Ale pozor, dobrá zpráva je, že stále je výrazně nižší než v loňském roce. Máme se tímto nechat ukolíbat, je to v pohodě?
1: Tak je to hrozný deficit, neřešitelný deficit. Mluvili jsme o tom dneska s premiérem Orbánem a já říkám opakovaně svůj názor, že jestli budeme mít takovéhle rozpočtové deficity a touto cestou budeme lít, sypat do ekonomiky peníze nepodložené, které nemají proti sobě žádnou hodnotu na straně zboží a služeb, no tak tu inflaci pouze dále roztáčíme. Takže ten náš rozpočtový deficit roztáčí inflaci. Jestli to pořád někdo nechce pochopit, slyšet, jakože nechce, tak já už k tomu nemám co říct, píšu to, mluvím o tom dnes a denně. Prostě to je děsivý, obří deficit.
0: Věříte alespoň částečně na to, že by se to mohlo, tento problém, začít řešit takzvaným mimořádným zdaněním, které tedy ještě nemá daná pravidla, ale vzhledem k tomu, jak se o tom mluví, tak už asi bude?
1: No je, každá vláda, která si půjčí, tak musí to někdy dostat zpátky a musí to někdy vrátit zpátky ty peníze a tak dále. Takže vláda samozřejmě hledá, aby zvýšila své příjmy, no a zoufale hledá, a protože se jim nerado sáhne na zdanění jednotlivců, lidí, protože tam je ta jejich vina evidentní, zřetelná, vidět, přímá. Každý si spočte, vláda mě zvýšila daně a platím najednou o tolik a tolik víc. No tak pro ně je lepší zvyšovat ty daně oklikou, tím, že ona jakoby zdaní nějaké banky, no tak ty banky si to vybrali už a vyberou z našich úroků a z našich poplatků za nejrůznější bankovní služby. No a to už potom není bez to, že zvýší banky poplatky za služby, no tak to už neudělal Fiala se Stanjurou, to už udělala banka XY, takže to je pro vládu lepší řešení.
0: Dobře, a tak vyplatí se to mimořádné zdanění, protože z toho, co říkáte, vlastně cítím, že to nakonec stejně zaplatíme my.
1: Zaplatíme v každém případě my. V každém případě. Teď jde o to, jestli přímo nebo oklikou. To je naprosto evidentní. Nevím, já jsem prostě zásadně proti takovýmhle zásahům do ekonomiky z principu, od začátku, od zásady. Teď jde o to, jestli já rozumím, že státy v minulosti taky vždycky vymysleli něco jako válečnou daň, když začali bojovat. No, a lidi se samozřejmě taky vztekali a nakonec jako to těm vládám prošlo. Nevím, tak jestli oni to nazývají, už občas hlasy byly, že to je válečná daň, že? Tak jestli to voliči prominou tomu státu. Podle mého názoru my se z toho ne my se toho nezbavíme touto cestou. Prostě ten stát musí přestat bobtnat, ten stát se musí zmenšit, ten stát musí začít vydávat více peněz. To byla celá naše filozofie po pádu komunismu. Tak jsme zahájili škrtání rozpočtu po listopadu 89.

0: Jdeme do jisté ekonomické rovnováhy. My jsme v hluboké ekonomické nerovnováze.
1: Poslední dny a týdny často slyším ve svém okolí a nebo i v médiích, že některé střední a velké firmy připravují svůj konec například nebo zejména kvůli cenám energií, jiné stěhují výrobu do jiných zemí. Je to, pane prezidente, taková pěna dní, takový, takže běží čas, anebo je to začátek průšvihu?
0: No je to samozřejmě něco, čemu my ekonomové říkáme desinflace. Neboli odstranění inflace. Ještě nikdy v historii lidstva, opakuji, že inflace je moje životní téma, nenastalo bez ekonomické recese. Nikdy v životě se to ještě žádné zemi nepodařilo. Čili životní úroveň musí jít dolů. To se hloupě říká, a kdybych byl premiér, tak bych to samozřejmě nerad říkal, ale ano, důsledek boje s inflací bude zastavení ekonomického růstu, ekonomický pokles a evidentní snížení životní úrovně. Bohužel, tragicky, protože jsme si jistou dobu žili nad poměry, no a když si nějakou dobu žijeme nad poměry, no tak jako musí nastat ta druhá fáze, kdy se k těm poměrům budeme zase přizpůsobovat, což je teď před námi. Že to může mít čím to žití nad poměry bylo větší, tak tím to bude hrozivější řešení dneska. A že to bude mít nejenom utažení opasků a teda nekupování si desátého toho či onoho předmětu, ale že to odskáčou nejrůznější firmy, to jako je bohužel tragická věc. A při každé recesi skončila vždycky v historii, vždycky v každém místě světa skončily stovky či tisíce firem a zavřeli. To bylo v každé recesi v historii lidstva, v každé zemi. Myšlenka, že by to v České republice v roce 2023 bylo jinak, je z říše pohádek.
1: Kdo přežije?
0: No přežijou ti, kteří se začnou rychle přizpůsobovat, kteří pochopí, že asi takhle pokračovat nemohou, že musí udělat strukturální změny, že musí něco změnit ve své firmě, ve svém vůbec chování, jednání, že musí rychle přeorientovat svou strukturu výroby nebo strukturu odbytu, nebo já nevím čeho všeho. Ano, lidi jsou takoví, kteří začnou prostě rychle tohle to dělat a ty se určitě vždycky v historii taky přežili, no a taky přežijou samozřejmě. Bude to i u nás, tak určitě.
1: Tak, pane prezidente, já chci v tuto chvíli říct, že knížka, pane prezidente, neboli to nejlepší za prvních několik dílů z tohoto pořadu se stále prodává na e-shopu XTB, představte si. A opět tam máme několik požadavků, několik desítek, možná i stovek na podpis váš, takže vás tímto poprosím a ostatním chci říct.
0: Teď myslíte, že to mám podepisovat? Už vypnete kameru teda? Jako
1: no vypneme kameru, nebojte se a budeme podepisovat, přátelé. Kniha je stále k dispozici na e-shopu XTV. Těším se na 25. díl, pane prezident.
0: To bude čtvrt stovky, tak to bude nějaké občerstvení tady jiný nebo něco takového.
1: No my šetříme teď. My se přizpůsobujeme, jak jste říkal.
0: Šetřit je opravdu správný.
1: To je. Ale na manérku to bude, nebojte se.
0: Já jsem to.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Zavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo dva týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Xavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Xavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak... Víte, je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Víte, je to lhář, který mu nikdo nemůže vědět.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Xavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty. Co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech. Na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo. Nic.
1: O motoristech? Mhm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte?
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu, tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady. Pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České mm-hmm. televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. Mm-hmm. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Nebo čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, no. Náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, Zase jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím. Konstruktivně, Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 už se dá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář. No,
1: počkejte, bude to ta demonstrace?
2: Jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě.
2: Vám myslíte, neposlal? Že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltín, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No. No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: Já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
2: To je tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
2: Xaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych i Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
2: Skončila.
1: Pro mě neskončila, Xaver, pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jaký je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci, já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, ne, ne, Xaver, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď nebudu, teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
2: to,
1: nějakou.
2: To já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, ajajaj, ty brusku měli rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora víte, co tam myslím dokážou. Myslím si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne, ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo? Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej,
1: Xavere. Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo. Měla udělat pukrle. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Vyrozonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mě se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, co tam, to proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavier, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropan, jste taky Evropan, ne?
2: Já jsem elita, že jste?
1: Elita ne.
2: Zatím. A vy jste elita.
1: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk. Hmm. Jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xavere. Hmm?
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
2: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak.
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
2: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. Já jsem se vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
2: A co on?
1: Takhle se dělal.
2: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní se zasmáli. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
2: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelo, já mám rád,
2: jo,
1: tak nějak,
2: já
1: lidsky.
2: Taky.
1: Máte rád lidsky?
2: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
1: Cože?
2: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
2: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nevidím.
2: Proč, pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
2: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
2: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
2: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
2: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
2: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
2: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A Bůh věc, existuje, to mě napadlo.
2: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
2: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
2: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kamuška.
2: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu do Chanova. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
2: Ale měla by
1: jeden by vylízal
2: Sabré. Měla by jí mít. No, my, pro, říkám, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
2: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
2: Co? Vy?
1: No já určitě
2: naplňte batoh, naplňte batoh.
1: Ale klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub Svíní dělal sochu paní.
2: To by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale já, to se dá koupit, ne?
2: Jo, a já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
2: To víte, že jo? A pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
2: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
2: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
2: A on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
2: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
2: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
2: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
2: A já jsem vás tak bral, že jste.
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
2: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
2: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
2: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
2: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
2: Tak to jo.
1: A
2: zapěrní. Vy jste byl vždycky fančmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
2: Dneska je kolik? 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
2: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lzonky.
2: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
2: Tak jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
2: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
2: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
2: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
2: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
2: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho udělal prdel.
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Já jo?
2: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
2: No, jasně.
1: On na to by mít čas.
2: Ale skončí kampaň. Ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
2: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne Babiš, tak aspoň Kaska konečná.
2: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky, Xaver. Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, zase nám nevyšla jedna dobrá zpráva Petra Fialy.
3: Tak to už je u Petra Fialy celkem tradice.
2: To už je tradice, ale o co jde, zase nám letos, už začátkem roku, zdražilo jídlo. Zdražilo nám o 5%,

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksevere.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: No to vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksevere, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu lít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksevere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek zastal. Byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byla na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksevere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plivli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo?
1: No
2: a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala, Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedle jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, za Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, mm-hmm. anebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat, oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo. Jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane holče, já bych vůbec... Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Počkejte, víte, kdo si to zadal? Nitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu. Mhm. Se kterým XTV spolupracuje a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný. Ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo ne.
2: Co?
1: Tomu dělat schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér?
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok. O to atentátu,
2: jo?
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pane.
2: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct... Takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jedu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrý hráč. No.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, ale tak vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jsi, ale
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo? No. No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo?
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Ten já, plán, co? Ten,
1: já
2: vidíte
1: jsem,
2: to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltín.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltín? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka
1: neštěstí.
2: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksever, já... Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je do... takový ale... nejhledanější terorista, to má k němu daleko ale... tady náš. Víte, ale je se... to humorný, tady ne. Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako zvládně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksavere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím, já vím.
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Xavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No, co? No, no.
2: Ty bych vás i urazil, ne?
1: No. Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý, je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní, no. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je třeba...
2: Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, no. Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltín, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má divný jméno nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Já... Nosí se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády.
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje...
2: Jinak. Knedlík. To je Knedlík.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jo, jsem jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ně podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Ne, jste vážená, jste tak, vážená figura.
1: Jak by říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, to mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na Ložíno od Filipa Turka?
1: No na Ložíno je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono přejel normálně tím
1: Turek
2: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
2: No.
1: Knedlík
2: říkají,
1: ministr, Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám. A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No. Nebylo to hezký už. No
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Dolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby...
1: Tak není, on je spíš ranař, ne?
2: On je trošku hustej. Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční nějak chovají.
1: No formální.
2: No, diplomacie není úplně formální, jako, že jo?
1: Že
2: si potrpí na formálnosti. On se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlík.
2: Teď je to knedlík.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak vy jste...
1: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlík, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já jsem taky knedlík. Ne?
2: No.
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrově, já jsem.
2: Nok.
1: No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský, chvilkama, když ho ten Turek...
2: Tak promlouval není možná úplně...
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvé musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že je blbuše?
1: No, tak to já nemám rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: nálepku. Nedlík, blbuše.
1: Tak
2: se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše, tady se musí psat jinak.
2: Jasně, Jan Lipavský.
1: Honzí. On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Jak
1: takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Xavere?
1: Kaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: No, říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím,
2: byl dobrý ředitel.
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že se zachrání Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasný. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náhradní má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku ještě.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
1: Jako nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A
1: ano.
2: Pan Xaver má super
1: účes.
2: Kostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoutky.
2: Z té jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoutky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomášová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujte taky a vypněte
1: já,
2: to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Nadežda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement
1: to...
2: a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my?
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Hodže, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, toho to dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten je... Ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Domů. Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam? Jdete šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: Ok. A máte karty?
2: Mám, to víte, že jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

potom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jana Zvirtek-Hamplová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co si myslíte, paní Jano Zvirtek-Hamplová, o zastropování, o takzvaném zastropování, říkají někteří odborníci, protože ono vychází najevo ostatně i ústy pana ministra Fialy, promiňte Síkely, že to tak není úplně a že to je možná, že se občanům nám neříká úplná pravda. A jestli si dobře vzpomínám, tak trestní zákoník říká, pokud někoho uvedu v omyl nebo cizího omylu využiji. A já mám takový pocit, že nás tady někdo ve velkém uvádí v omyl. Říká, je to zastropováno, ale ve skutečnosti je to tak, že se něco dotuje. Co si o tom myslíte?
2: Máte úplnou pravdu. Zastropování je lež jak věž. Je to, jako stalo se to proto, že byly volby, jinak se to asi nestalo. Kdybychom si promítli, co o zastropování říkali pan premiér, tuším měsíc, dva, tři zpátky, už to v té hlavě nemám, tak on v podstatě to tehdy pan premiér říkal správně, že to nic nevyřeší. Já se přiznám, že samozřejmě rozumím právu, nejsem energetik, ale energetiky jsem obklopena, takže vnímám informace. Dneska tuším i pan také postupující do Senátu, pan senátor Canov, to v podstatě strašně pěkně prostě jaksi napsal, že jsme Česká republika a ne Česká republika, jako použil zkratku Česu. My skutečně jednáme tady naivně, já se vrátím k tomu, co jste se ptal předtím. Zda je nutno respektovat výsledek voleb. Nic jiného než volby nikdo nevymyslel, to už řekl nějaký klasik minulosti, byť to má spoustu nedokonalostí. Ale má to několik výjimek z mého občanského pohledu, když ta vláda, která vznikla volbami, něco říkala a potom se její kroky odlišují od toho, co říkala a vede tu republiku, u nás tedy Českou republiku, naprosto ke dnu. Ekonomicky ke dnu. Za mnou jezdí firmy, že pokud se něco nestane, budou muset za půl roku propouštět stovky lidí. Jezdí za mnou do advokátní kanceláře díky jaksi tomu, že jsem trošku stoupila jako do povědomí a říkají mi, uděláme všechno, co umíme, ale pro Boha, probuďte tu vládu nahoře. My se jinak do politiky nepleteme, když už podnikatelé jaksi jdou do politiky, protože vidí, kam se to řídí, říkají, nás už kupují, naše podniky kupují na hranicích s Rakouskem, rakouští státní příslušníci, protože prostě my nejsme konkurenceschopní díky té energetické krizi. Takže teď je úplně politika jedno, teď je totiž jedno levo, pravo, střed, kdo je tam, jestli Petr Pavel nebo Sněhurka, sedm trpaslíků, to je úplně jedno. Tady teď se musí udělat pořádek v ekonomice a naše země se musí zavčas ekonomicky zachránit. Proto v tuto chvíli, když je země ohrožena a ohrožuje ji vláda, kterou lidé zvolili, bohužel já zastávám názor, tato vláda musí odejít a momentálně v České republice tam pustit odborníky, aby napravili zavčas to, co se ještě napravit dá. Pak se můžeme zhluboka nadechnout, udělat třeba nové volby, jak to znovu lidé rozhodnou a já budu první, která je bude respektovat. Ale teď tady nejde vůbec o to, kdo vládne, ale co se děje s ekonomikou. Takže toto mě, jako, já jsem to také nechala vysvětlit, protože jaksi neříkám nic, čemu nevěřím. A oni mi to opravdu úplně jaksi polopatě vysvětlili, jednak to zastropování, že to je úplně nesmysl, že to stejně zaplatí ti lidé. Nepomáhá to podnikatelům absolutně, takže ta prostě ta ekonomika jde ke dnu a nás skoupí prostě zahraničí a my tady budeme, co, my tady budeme chudí nebo co, jako prostě generaci dvě. Takže toto mi opravdu vadí jako občanovi České republiky. Takže z toho důvodu říkám, tato vláda, když ukázala, že odborně na to nemá tu zemi vést, že ty nesmysly, co vypouští, to prostě, aby jeden pohledal, tak musí prostě odejít, to na tom trvám a potom, ať je nová prostě jaksi politická reprezentace, ale zatím, ať ty odborníci zachrání, co se zachránit dá. Obchodování přes tu Lipskou burzu, to je prostě katastrofa. My jsme největší výrobci energie tady a my prostě platíme nejvíc, to je absurdní. To je prostě absurdní.
1: Vy máte z minulosti zkušenost s prací novinářky. Co soudíte teď jako člověk, který se uchází o pozici zákonodárce? Já pořád si nemůžu zvyknout o zákonodárky. Ne.
2: Jo, klidně říkejte zákonodárce.
1: Hostka naše, jo. Tak co si myslíte o médiích veřejné služby? Do jaké míry tu veřejnou službu vykonávají? Mám teda na mysli ta tři česká média veřejné služby, přičemž ČTK můžeme tak nějak nechat stranou.
2: Já musím říct, že tato doba těch dvou let ukázala tolik mezer i v jiných oblastech, že to není zákonem pokryto. Třeba trošku jenom udělám takovou vsuvku, protože to je moje oblast ještě o kousek víc, že my jsme zjistili, že když prostě se šlape po lidských právech, tak tady není rychlá obrana, že prostě ty soudy na to mají kolik měsíců a já třeba si myslím, a to bych také jako senátorka iniciovala, že pokud jde o zásah do základních lidských práv, tak by soudy měly mít stanoveno v řádu dnů, kdy musí rozhodnout. Že potom to přichází pozdě a prostě už to nepomůže. A toto je zase, a znovu se vrátím k vaší otázce, co se týká veřejné služby jako veřejnoprávních médií, tak to ukázalo také to, že v podstatě ona se stala, já se omlouvám za ten výraz, hlásnou troubou v podstatě vládní politiky. Oni, že trošku sympatizovali s pětikoalicí, to bylo vidět, možná to je to pražské prostředí, já nevím, ono to na tom venkově je trošku jinak, ale nic proti tomu, kdyby dávali prostor i té druhé straně. Já třeba osobně, když by byly další volby, tak bych doporučila nějaká pravidla zákona, že dobrovolně to nikdo dodržovat nebude, že by třeba diskutující v těch základních diskuzních pořadech museli vylosovat. Ať se tam někdo historicky znemožní, že třeba nemá zkušenosti a dere se do politiky, anebo ať ukáže, že na to má. Ale potom třeba, jako, co se týká té prezentace, nemají ti, co třeba vstupují jako nové subjekty do té politiky, vůbec šanci. Oni řeknou, o vás nikdo neví, no bo teď by věděli, když nejsou v těch médiích. Takže já musím kvitovat, že teď mě oslovila veřejná média, takže půjdu do veřejných médií, což je pro mě v podstatě, já to trošku vnímám jako zázrak, asi možná tím, že jsem postoupila do toho druhého kola, trošku jsem jako nezávislá upozornila na sebe, že to způsobilo hodně velké halo, až jsem prostě byla překvapena, ale opravdu tam zase jde třeba o dvě, tři věty v zákoně, když to trošku jaksi zúžím, které by museli prostě, nebo které by musela, ať mluvím česky, ta média respektovat, aby tam dala stejnou šanci opravdu všem. Zda někdo se je prostě víc známý, méně známý, prostě kandiduje třeba do sněmovních voleb, tak je takhle vylosujme a ať tam jde zkušený s neskušeným, ale ať prostě se ukáže. Jak říkám, každý má právo se historicky znemožnit anebo zazářit.
1: Předpokládám, že když teď

0: i odpůrce korespondenčního hlasování.
1: Jak snášíte útoky? Protože vím, že už jste byla také na všech možných seznamech nebezpečných a bohů, dezinformátorů a tak. Když sleduju, co si o vás dovolil napsat prestižní novinář pan Etzler, tak jaké to je pro vás, pro člověka, který se jinak pohybuje v právním prostředí a najednou jste okopávaná?
0: Jako já to řeknu tak, toto mě bránilo jít právě už snad 15-16 let jako do politiky. Byla jsem tam samozřejmě lákána různými subjekty, zvláště když člověk třeba, nevím, v tom právu trošku uspěje a tak dál, že mě znají snad všichni starostové v České republice, že často nějak prostě bráním jejich práva, často proti státu, takže oni ví, že se státu nebojím. Ale jak si pořád jsem říkala, absolutně ne, nikdy už nepůjdu do politiky, právě z toho důvodu, že takoví lidé jako pan novinář Etzler, já vynechávám to prestižní, tak si myslí, že jenom když prostě člověk typu třeba Jana Zvěte-Hamplová vstoupí do politiky, já teda to spíš nazývám vstoupím do veřejného života, svou politika nemám ráda, tak si najednou vůči, když to řeknu dámě na Prahu 60, která snad profesi něco dokázala, je i mámou a babičkou a podobně, si dovolí napsat jakoukoliv sprostotu, jakoukoliv urážku. Dokonce tam v mém případě nějak se použilo slovo, že to je fašismus a podobně. Pro Boha. Já si říkám, jestli oni vůbec neví, co jako riskují. Když si něco podobného před těmi lety proti mě někdo dovolil na půdě komunální politiky, takovou sprostotu neuvěřitelnou, stálo ho to omluvu a 250 tisíc. A u těch soudů toho přece jenom umím víc. Navíc tehdy tu protistranu odmítl kdokoliv z advokátů zastupovat. Že nebudou proti kolegyni zastupovat. Takže já si myslím, že by to tak bylo i teď. A velmi zvažuju, zda to opravdu po těch volbách neudělám. Že podle mě, pokud totiž tady tito lidé se neumlčí, že nemohou urážet, ať mě řekne, že se mnou nesouhlasí, že nemám pravdu, ať se proti mě posadí a řekne, tak já to znám od soudu pořád. Já mám pořád prostě protistranu. Mě nevadí v uvozovkách konflikt odborný. My potom jsme schopni s tím kolegou advokátem jít na kafe, že jsme profesionálové. Ale oni prostě nemají argumenty, tak uráží. Tak jsem si říkala, pokud se tito lidé neumlčí, tak potom lidé mého typu do té politiky nepůjdou. Prostě slušní lidé do té politiky nepůjdou, aby tomuto nemuseli čelit. Já jsem otrlá z té komunální politiky kdysi dávno. Teď jsem už si na to odvykla, že prostě mezi advokáty je prostě, my jsme ten Mirek Dušin, my neřekneme zprosté slovo, že by nám dneska u soudu dali pokutu a komora by řekla ty. Takže my opravdu jako se musíme chovat slušně, i kdybychom nechtěli. A jako pokud toto do té politiky nezavedeme, že opět se tam jak si vrátí gentlemani a dámy, tak tam ti gentlemani a dámy ti skuteční nepůjdou, i když umí a byli by tam prospěšní. Teď, že do toho jdou, nebo šla řada těchto lidí, tak je to proto, že opravdu ta republika je vážně ohrožena, oni to ví. Protože, jak to řekl jeden z komentátorů, tak Jana Zvěte-Hamplová nepotřebuje tu funkci, protože já si i svoje ego uspokojuju v práci, i jako úspěšnost a podobně. Ale že teď ta funkce potřebuje lidí mého typu a já to tak cítím taky, proto jsem do toho šla, že mi o tu republiku jde.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.

stalo, bože jak. Na refíži mě popad pták, pestrý a hloupý jako duha. Kdyby měl rozum, tak by uhák.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván. na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla, třeba to se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
2: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
2: No já to tak vnímám, že to je taková, taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
2: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradice a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
2: To si neodvažuji odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
2: Ne, i prezident Klaus je velmi, velmi v tomhle ohledu velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
2: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
2: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
2: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: A když se toto spojení používá s Ukrajinou.
2: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
2: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
2: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
2: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
2: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táboru v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh a ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů, tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: čím je to nebezpečné, pane doktore?
2: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
2: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus, vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus, ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali. My jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne drtivá většina, měla 46%, ta strana to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ta strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční
1: dekret. Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
2: Ne.
1: O to více. Ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
2: Ono těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti
2: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuji doby, kdy, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
2: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství, čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže to je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže já, ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví dobrý, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: A asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
2: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
2: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
2: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že tomu nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: pro mne objevil. Tichý lesní Jakubov. Lesní Jakubov.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
3: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
2: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

si za to staletí zažil tolik zmarněných let, tolik zbytečných chyb a přes vysoký plot. Holky smějou se z pláží, že tu chceme mít svět, co zpívá nahlas a líp. Co je nás, nás je víc, nežli na nebi hvězd, a co je lží,

0: zachránit svět. Můžem zachránit svět.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Světla už svítěj, večer začíná a na chodník kapky padají. V parku měsíc visí přímo ve větvích a z kina lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává, jsi to možná ty, nebo jsem to já. Ptáš se sebe vejít nebo nevejít, věčný problém pít a nebo pít. Čas, čas, čas, někdy láme vás. Je to čas, čas, čas, co máš rád. Je to čas, tvůj čas. A auta kolem svištěj, někdo jede spát.

fotky tvý a noc tě zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí, i když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš, a to jí odradí.

to čas, tvůj čas. A když jdeš potom krádo prázdnou ulicí a děti ještě s medvědama spí, zmizela ti z nocí s deštěm půlnočním, nebyla nebo byla, co já vím. A na protější straně půjdu možná já, zrovna jako ty prázdnou ulicí. A ptáš se, kdo ti z očí písek vymývá a kdo nakrmí mládě krkavčím.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne, stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení i v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojení vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
2: Ani to ne,
1: ročně.
2: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde na může vláda šetřit?
2: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun, takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
2: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
2: Nevím, si, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolení číslo 2.
1: Tak ETS 2,
2: tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono... To je takové mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a rázem máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud vím, tak hnutí strany...
2: ano, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
2: Můžou být jazyčkem na vahách, můžou to být i motoristé, jednoznačně ano, zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ano, bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale těmi škrty toho lze docílit.
2: Lze, ale... Jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavské náměstí z traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
2: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70-75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 milion lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit, nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme, či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
2: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct ne ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
2: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce, což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, snížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hlavě omluvu, až je budou zvyšovat.
2: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal tolik, co jsem říkal. Těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
2: bude
1: právě...
2: třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které. Ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru z slazených nápojů. Ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena v prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
2: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
2: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to, víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat a to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý, vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
2: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020. My to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
2: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu, financuje ji mimochodem německá vláda, vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku, a každá z těchto renomovaných institucí i placených německou vládou tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto 6 analýz, zhruba 6, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je znova říkám průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal. Pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak a pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako, že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
2: Podívejte, americká společnost Crane Shares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce Crane Shares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se ho sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutých vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně, buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
2: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
2: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
2: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
2: No oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
2: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejenom místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS 2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
2: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS 2 mají zavedené, tak lze to?
2: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Jak pak jste se těšila na mě?
1: Já se na vás těším vždy.
0: Vždy? Někdy méně, někdy více.
1: Ne, vždycky více.
0: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
1: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
0: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
1: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
0: No, to je hrozný, ale něco se děje.
1: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
0: Ne, tak počkejte, že to děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
1: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
0: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
1: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
0: svítí
1: naladěná.
0: Svítí vám očiska.
1: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
0: Vy to máte to ráda?
1: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
0: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
1: Ne, lepší jsou višně.
0: Že višně taky
1: višně
0: jsou.
1: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
0: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
1: Ve dvě ráno, jo?
0: No, tak on je tam přes den v noci.
1: No jo.
0: Občas manželka, občas děti.
1: To je nějaká tuhá ryba.
0: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
1: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
0: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
1: To si umím představit.
0: Třeba...
1: No?
0: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
1: Jo.
0: Byla jste někdy v divčí škole?
1: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
0: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
1: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
0: Jo.
1: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ona to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
0: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
1: Znám.
0: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo. Škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
1: Ano.
0: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
1: No, my můžeme.
0: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
1: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
0: Gregorová, no tak,
1: no.
0: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já jo, myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala, děvčata, takovou věc.
1: No, chování. Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
0: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
1: Ano.
0: A nikdo nám nemůže nic říct.
1: No?
0: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyni té komise bude někde jako Pekarová třeba.
1: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
0: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
1: Jo. No.
0: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
1: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
0: To mají.
1: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
0: No, ale to jste mě překvapila.
1: Máj.
0: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na Záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisujou, když to tam někdo uklidí.
1: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
0: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
1: Aha.
0: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
1: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
0: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
1: ano.
0: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
1: Je, to je hezký.
0: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
1: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
0: No, tak víte, já na toto ne úplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mě se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
1: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
0: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady, jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
1: Ano.
0: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
1: bude mít vystužené nohy.
0: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
1: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
0: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte. Protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
1: Náš pan tady nejvyšší.
0: Náš pan vedoucí.
1: Náš pan vedoucí.
0: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
1: A proč jste se jako převlík teda na mě?
0: No, hodil jsem to zpátky do figury.
1: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
0: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
1: Ano.
0: Července.
1: Tak.
0: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí. Zítra.
1: Babička má výročí. To
0: a víte, kde byla napsána
1: škoda,
0: babička?
1: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
0: V Žitné tady.
1: V Žitné, no, v Praze, no,
0: tam
1: to říkám.
0: Tam každý den jezdím a je tam busta.
1: Je tam pamětní deska.
0: Je tam pamětní
1: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
0: Ano.
1: Světle žlutý.
0: Okruvý,
1: no.
0: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
1: Je.
0: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
1: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
0: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
1: Jo.
0: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
1: Myslíte Zelčo?
0: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
1: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
0: To je Šimek a Grossman, podle mě.
1: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
0: A to je návštěva zoo, si myslím já.
1: Aha, no vidíte, tak to nevím.
0: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je Krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
1: Ne, to neznám.
0: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... V té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
1: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
0: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
1: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
0: Jak dopadli?
1: No, jak dopadli.
0: Revoluce požírá...
1: Svoje děti.
0: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásný...

0: ostudu.
1: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme?
0: Ne, my, no. Naopak, my naopak utvoříme rojnici.
1: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
0: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
1: Že hledá? Chodíte jeden vedle druhýho.
0: Tomu se říká rojnice?
1: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
0: No tak to
1: což
0: je
1: na
0: té
1: swingers party může vypadat docela zajímavě.
0: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
1: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
0: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
1: Ty jo, to nechcete uklízet.
0: Jak to?
1: To si myslím, že to bude ještě...
0: Tam budou odhozený...
1: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
0: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
1: Myslíte?
0: No jasně, plný liber.
1: Jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
0: Myslíte?
1: Plný úplně jiných věcí.
0: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karlo, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
1: Ano.
0: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
1: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
0: No tak já, než to řeknete,
1: no.
0: Tak já tu teorii znám, já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
1: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
0: No představte si, že tam bydlíte.
1: No.
0: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
1: voda, pijete čaj o páté.
0: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
1: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
0: To je jak u nás baráku.
1: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
0: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
1: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
0: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
1: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
0: Určitě, to je na mě moc složitý.
1: Ne, to je krásný.
0: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
1: Inkluzivní prostor.
0: Právě, že
1: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
0: Inkluze.
1: Inkluze.
0: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
1: Ty kdyby neměl ten kostým.
0: Kostým, než ten, tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
1: Jako, čím přispět?
0: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
1: Jo.
0: Tak to se může stát.
1: Taky. No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
0: Jo.
1: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
0: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
1: Queen. Myslíte
0: Mary,
1: drag queen?
0: Drag queen.
1: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
0: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
1: Ano.
0: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci,

0: A potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky, aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy, teď jsem vulgární, že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
1: ano.
0: Krásný, a že má boty na podpatku.
1: Jo.
0: Aby už od malička věděla,
1: jak vypadá správný muž.
0: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera v džinách, v tričku a letních botech, musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
1: No, a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom Swingers festivalu úplně
0: musíte
1: výjímal.
0: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
1: Ne, nechty.
0: Nechty.
1: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
0: maminka
1: a dát jí to jako dárek.
0: Trošku blbá, ne?
1: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
0: Jo, hezký?
1: Je to hezký dárek, já jí to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
0: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
1: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
0: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
1: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
0: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
1: No.
0: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
1: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně... misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
0: Tak to je chyba.
1: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
0: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
1: No jasně.
0: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
1: No.
0: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
1: Vy si pletete swing a swingers.
0: To je
1: něco jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
0: Prosím, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu. Upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend? Nebo jak to je dlouho?
1: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
0: pořádně. Řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
1: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
0: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
1: To budete mít celý víkend.
0: Celý víkend
1: no,
0: to je?
1: No.
0: No a tam je i občerstvení jako a tak?
1: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
0: Takže
1: tam byly i stany
0: takže
1: intimní.
0: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
1: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
0: Smažená ryba.
1: No.
0: Fish and chips.
1: No.
0: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt,
1: no tak, ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
0: Je to tady?
1: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
0: Jakože kámen cihlu?
1: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
0: A víte, že jo? No, že to má ty znaky?
1: No jasně, no, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
0: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
1: Ano.
0: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu, říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
1: Jo.
0: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
1: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
0: No to je super.
1: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
0: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
1: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
0: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
1: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
0: No, ono se
1: že
0: říká,
1: to je žena, že... která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
0: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu...
1: Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
0: To vám nějakou dobu píchají ty...
1: Hormony.
0: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no, já to beru...
1: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
0: Jsou nešťastní.
1: Jedou na soutěž do Thajska?
0: Nešťastní.
1: Tak i to vás může potěšit.
0: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
1: No.
0: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
1: A pak do Thajska.
0: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. Protože se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě no, no, tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo, Pezinok.
0: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no tam už to taky...
1: No, tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školky. Jak tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: To... Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: Když
1: školky.
0: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde ne. Jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal, zlato, pojď na to, a kdo, to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to prostě nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, teď to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je. No. A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky.
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není
1: u tak vás... mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete.
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi,
1: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejk nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A...
0: No, tak dobře. No.
1: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
0: a
1: jenom.
0: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
1: Tak když si změní image.
0: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na denodenně.
1: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
0: Jo?
1: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
0: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
1: Je to možný.
0: Že jo?
1: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
0: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
1: I drank too much last night. I missed the bus.
0: No ne, to...
1: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
0: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
1: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends. No more social dumping.
0: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme.
1: Víte, ne, že to je zlý? Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku. Není, tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se
0: ale
1: tomu směje.
0: My bychom měli v sobě, měli pochopení a prostě se tomu to nesmá.
1: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemám to vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
1: Vy taky, nashledanou.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to, byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro alawity, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera navštívili, byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jako by vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale
1: z čeho?
2: Odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jak, jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bashar Assad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď nikde nic?
2: Evropané splnili svůj cíl. Assad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení Assad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si. Úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně...
2: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku. A výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, protože zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: ho to, ústně,
2: no a tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko asi by tak, mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: Putinem telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy, já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: vytlakování.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
3: Zdravím tě, Ksaver.
2: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
3: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
2: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
3: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
2: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
3: No tak já považuji, na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
2: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného. Možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem? Kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
3: Mm-hmm. No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
2: Mm-hmm. Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
3: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s tím Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
2: Mm-hmm. A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
3: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
2: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
3: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
2: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
3: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
3: No, asi je to košile, to je jedno.
2: Není to rubáška náhodou?
3: Možná, že je to rubáška.
2: Nevím, co to je.
3: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
2: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
3: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
2: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
3: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým. Ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
2: Nevím.
3: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
2: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
3: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět soudruhu generální tajemníku. Katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
2: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
3: No věřících, ale registrovaných věřících.
2: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
3: No, ne se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
2: Byl Benedikt XVI.
3: No a ještě nimi. Někdo?
2: Myslím si, že ne.
3: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
2: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velký pokrok pro církev.
3: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
2: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
3: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
2: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
3: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
2: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
3: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
2: Ano.
3: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
2: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
3: No, tak to je celkem logické, ne?
2: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
3: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
2: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
3: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
2: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
3: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
2: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, pan Zaorálek, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
3: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem, Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
2: No, a odpověď zní?
3: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
2: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
3: No, zapomněl jsi mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až na druhém kole.
2: Mám to tady, když
3: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
2: Takhle je to jednoduché.
3: Takhle je to jednoduché.
2: Jsem rád, že jsi přišel. Těším se na příště. Ahoj.
3: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
2: Naším hostem byl Miloš Zeman.
1: Radio Xaver.

0: Pan Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
1: Toto letí.
0: Toto letí.
1: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
0: Proč? Jako Filip Turek to letí?
1: Rychlostí Filipa Turka.
0: Prosím vás, co to je?
1: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
0: to je
1: jsem.
0: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
1: Já to nemám tak naučený.
0: A vy nejste závodník?
1: Nejsem. A studu ten posed jeho.
0: Prosím vás, vysvětlete mi to.
1: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás se zastupovat.
0: Do vlády?
1: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
0: A na životním prostředí, ne?
1: Třeba na životním prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde o papíry, co?
0: Nepřijde.
1: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
0: No víte, na co je to zralý?
1: Já vím, na co je to zralý.
0: Máme Filipa Turka rádi.
1: Máme.
0: Ale my jsme transparentní.
1: No my jsme padni komu padni, ne?
0: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
1: Jako tyhle dva. A vidíte, jak jsou Xavere vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
0: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
1: Co?
0: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
1: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
0: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
1: Jo.
0: A je to už 33. zápis knize
1: Jo, tříku. To je teda ježíšovský, Kristova léta.
0: Kristova léta, no.
1: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
0: nedá se nic dělat a píšu tady...
1: Alespoň je to ta 33, ne teda? Kristovský zápis.
0: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
1: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
0: Jízda, kolik jel?
1: Jsi 237 nebo kolik?
0: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
1: Už to drhne.
0: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
1: Vy to ve mně vidíte, co?
0: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná legrace.
1: Jasně.
0: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
1: A talentovaný šofér.
0: Tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeří, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
1: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
1: Ne, já nejsem závodník, ale...
0: A na kole, ne?
1: Na kole.
0: Jste říkal?
1: A tam jsem se přiblížil na bustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych nejel.
1: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
1: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
1: A tak vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
1: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on projel v Německu.
1: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
0: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
1: jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
1: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
1: se to nemělo stát.
0: To je napůl.
1: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
0: Fakt?
1: No, jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím mít teď nahlásit.
1: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
1: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
1: To musel vedle něj sedět Meda, ne? S Riskem, co?
0: Meda.
1: Meda. No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
1: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
1: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já
1: nevím, myslím, že se spíš někoho platí na to. No, on je takovej, on má radši jiný hodnoty než přebalování.
0: Jak to víte? Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky, pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru a tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chcete říct, že Meda přebalovala?
0: Tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Dokud let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale já
0: dvou, do tří let.
1: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
1: Probudí je to možný,
0: se ty
1: no.
0: Nějaký pudy.
1: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
1: Jasně, jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: Ten se narodila, ona pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. Ne. Ale pak je v Plzně.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme, no. To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle. Tam jich milion.
1: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda, jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi neměl.
1: Aby byla po taťkovi chytrá, ale méně vychytralá než taťka.
0: No a hlavně byla zdravá, on no. Je to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
1: No, tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hmm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči?
1: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou?
0: No, tak no
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne? Není to, co?
0: Je to, není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba? Nebo
1: ale to on neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jak si prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se prodá, s porodem. Se prodávají.
1: No to se prodávají.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Exler je tam třeba. Je
1: taky, podepsaný, taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: Z toho není cítit.
1: Ale já jenom se...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan, se všichni štěma. Tričko občanský.
1: Ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
0: Ale to je jedno. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
1: Tak teď se vás ptám, Ksevere, jako občana.
0: Jako občan, Havel,
1: není
0: občan...
1: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm? Neboli?
0: Myslím si, že prostorom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv,
0: že?
1: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: No, já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex.
1: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner, myslíte?
1: No. A paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex, jako.
0: Ex, jakože český, no.
1: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No jasně, ale on říkal, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně. Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
1: No. Ona nějaká je, televize?
0: Mňau je.
1: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak to už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Hoče, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne. Už.
0: Já vám zamňukám i za
1: před
0: 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl?
0: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítá.
1: No drahoty ne, nedělám,
0: když dobrý. Reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se prodal na radě.
1: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne, ne,
1: do
0: ne,
1: prostředí,
0: ne,
1: co?
0: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
1: můžu
0: tak.
1: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To z jaký stane?
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si předem otázky.
1: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl.

0: Prosím ptát jako občana. Divácká rada
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ježiš, to vidím poprvé životě se stoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mně to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous, Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem
0: čerpačka.
1: Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady.
1: To jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos.
0: Začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Ksaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět kam s tím?
1: Co bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: No, já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Fridrichová, byla to jiná paní. Ale známa taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Ksavere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo, jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli nebo nějakého školitele nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková, 4x4. Takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně... To není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek? Jako pro tak pana to... Rychlíka, kdy ten je...
1: Prestižní dokument.
0: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak...
1: No a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď... Pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: A nemůže to být ten Šarapatka?
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medvěděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: Ať vy jste takový bez...

0: Zvědec, Ksevere.
1: Já jsem bezvěrec.
0: Že to sledujete tak?
1: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán,
0: Jo.
1: mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve.
0: Mm-hmm.
1: A jak se volí papež. A on to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
0: Jo.
1: Ty jsi kurie.
0: No,
1: parta celá.
0: Nejme.
1: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
0: No jasně.
1: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
0: Zlatíčko, ne? Co?
1: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
0: Ne? No, ten...
1: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejede do Vatikánu.
0: Jasně.
1: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
0: No to si myslím. No,
1: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu
0: jo?
1: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
0: No a ne, že by neměl žádný úplně, ne?
1: No jo, ale spíš takovej symbolický.
0: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
1: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne? My jsme takový...
0: A taky a... jsou tu. Všude... Tak to je třeba bratr Marián, ten nebačuje.
1: Bratr Marián, no. Jo?
0: Bratr. No.
1: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
0: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo.
1: No,
0: máte tak... bratr k bratrovi?
1: Bratr, a je jich milion.
0: No.
1: A co bratr Čunek ještě?
0: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
1: Hm? No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
0: Mě... Morbidní tohle, ne?
1: Morbidní?
0: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
1: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
0: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
1: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
0: A budete mít mauzoleum, ne?
1: No to budu, jo, to už se buduje.
0: Tak možná udělám výjimku, Ksevere.
1: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
0: Celá. No jasně.
1: A já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál.
0: Mm-hmm.
1: Myslíte, že pravda?
0: To docela jo. Ale tak on je zreformovaný, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
1: No, to asi jo.
0: Žádná reforma.
1: No. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
0: Nejde?
1: Ne.
0: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
1: Ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komára.
0: Ale ona nevodolá.
1: Myslím,
0: nevodolá, tam ještě nebyla. Tam nebyla.
1: Ale ona není v kurii.
0: Co se tam dostane? Ta se dostane všude, Ksevere.
1: Myslíte?
0: No tak... Už je zase v další partaji.
1: Je v partaji? To nevím.
0: No tak kandiduje za další partaj.
1: No za
0: koliká to už, no.
1: To jsou
0: tak kolik? Já vám říkám, to se tam dostane.
1: Jo?
0: Mhm.
1: No ale pane Holče.
0: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
1: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
0: Jak to?
1: No ne, no protože tam není.
0: Protože tam není.
1: Pan Duka ani nevolí.
0: Mm-hmm.
1: Protože mu je nad 80, víte, tam jsou daná taková
0: pravidla.
1: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty.
0: Jo.
1: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
0: To je vždycky, když vidím Halíka, tak se mi vybaví jméno Růže.
1: Já nevím, co je jméno Růže.
0: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
1: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
0: Mně se vybaví Zlo vždycky.
1: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
0: Jo.
1: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
0: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
1: Tak možná tam je.
0: Tam musí být.
1: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A bylo, to bylo večer v 6, byl press klub. Byl jak, jako na pozor, že už se venku stmívalo. A já jsem říkal, tyvo, už je to tady.
0: Jste se začal bát.
1: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopyto. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
0: To je zlo, je to stělesnění zla.
1: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
0: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
1: Pozdrav od Danteho.
0: Jo.
1: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
0: Takže bez pompy dneska?
1: Cože?
0: Bez pompy?
1: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
0: To by bylo nejlepší, no, Xavre.
1: No, tak je.
0: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
1: Počkejte, co děláte?
0: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
1: No ne, tak no. Ty texty čtěte.
0: A to vydána... No říkali jsme rychle.
1: Tak já přečtu.
0: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
1: Ne, čas. Pane Olče.
0: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby náš přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zda jsou stále v pohotovosti. No.
1: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
0: Tak přes optimismus tady jsme.
1: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
0: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podloulest.
1: Šorvku takovou.
0: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
1: Tak
0: tu minutu slávy, co?
1: No tak byla tam
0: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
1: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
3: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
3: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
3: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
3: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
3: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
3: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
3: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
3: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
3: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
3: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
3: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
3: višně
1: jsou.
3: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
3: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
3: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
3: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
3: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nandají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje,

0: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: Jaroslav Foldyna, poslanec parlamentu České republiky za SPD a teď také lídr kandidátky SPD Trikolory a strany Pro v Ústeckém kraji. A muž, který velmi trefně, v mnoha případech také velmi ostře pojmenovává věci kolem nás, například na vašem facebookovém profilu. A já tím chci začít, protože před pár dny proběhl jakýsi masakr v Solingenu a vy mimo jiné teda jste uvedl pro parlamentní listy, což mě zarazilo, Pospíšil tyhle chirurgy miluje. Bodání v Německu dostalo Foldynu do varu, ale nebyl sám. Dostalo vás to do varu? No, je to příliš blízko, nebo co se?
1: Mě dostává do varu to pokrytectví, jakým se k tomu přistupuje v té evropské politice a samozřejmě i u nás. To znamená, že všichni to odsuzují ti politici, ale nesou plnou odpovědnost nesou oni. Trestně odpovědnost nesou ti zločinci, nějaký ten, co tam běhal s tím kinžálem a podřezával ty lidi, ale odpovědnost morální a politickou plně nesou politici Evropské unie, včetně naší vlády, kteří všichni podporují tu migraci. Ta jejich předchozí Merkel říkala wir schaffen das, my to stíneme, a ten výsledek je tady, jak to všichni tomu tleskali. Všichni se brání pojmenování té příčiny, všichni se tomu brání. Pak jde německý premiér a klaní se. To je vrchol normálně pokrytectví, jak se předvádějí. No a my samozřejmě se snažíme ještě předběhnout. Oni udělají jeden předklon a my uděláme 10. Teda naše vláda a Petr Fiala plus jeho zmocněnec pro to, který nás má sledovat, tak se na to díváme.
0: K tomu se dostanu. Včera jste uvedl na svém Facebooku, tuším, že na ČT24 říkali, v Británii je měsíčně 50 000 útoků nožem. Není to překlep?
1: Nebo ne? No, já jsem si myslel, že to je překlep, že jsem se špatně díval, byla 12 hodin nebo po 12 hodině na ČT24 na zprávy. Ty to tam říkali, že je tam těch 50, říkám, to není možný. Tak jsem si, mám ten ovladač, posunul jsem si tu televizi zpátky, aby mi to řekli znovu. Ano, řekli v televizi, české televizi, řekali, že mluvili o tom Solingenu, o těch situaci v Británii a říkali 50 000 útoků měsíčně. Já jsem si opravdu vrátil to video toho pořadu, abych to poslechl jednou, protože jsem si, já jako politik si nechci dovolit napsat nějaký žvást na ten Facebook, čili napsal jsem to na ten Facebook až potom, co jsem to viděl podruhý na ČT24 ve zprávách, kdy to ten redaktor, který komentoval ten Solingen, tak to řekl.
0: Co znamená věta Pospíšil tyhle chirurgy miluje?
1: Tam je napsáno Jiřina Pospíšil tyhle chirurgy miluje. Vy jste to špatně opsal.
0: Já jsem, to je taková legrace.
1: Já jsem si dělal legraci samozřejmě, protože vím, že ten pan Jiří Pospíšil inklinuje k těm konformním postojům v této věci. Takže on asi miluje, protože dal trestní oznámení na SPD, která poukazuje na tu skutečnost, že v západní Evropě se množí útoky migrantů na původní obyvatele. Nevím, jestli to chce nějakým způsobem takto vyřešit. Pan Pospíšil, že bude tedy trestat ty, co na to upozorňují a odměňovat zřejmě, jestli bude teda dále vykřikovat, že wir schaffen das spolu s tou Merkel a nebo s těma pirátama, který říkal vítejte, tady piráti, že jo, mají to heslo vítejte, takže já je nevítám, já nechci nikoho tady, kdo podřezává tradiční obyvatele Evropy, jako nechci je tady, a nechci tady ani takový politiky, jako je Pospíšil. A doufám, že ve volbách je nebudou chtít ani lidé.
0: Dobře, pane poslanče, na druhou stranu, prostě zločin se děje, co svět světem stojí. Zločin se děje všude na světě, nejenom v Solingenu a nejenom u nás. A řekněte mi, vždyť přece tolik lidí chce, abychom byli multikulturní společnost.
1: Nevím, kolik lidí, kde máte ty informace, kolik lidí to chce. Multikulturní společnost, já nevím, o čem mluvíme. Jestli my tady teď spolu
0: a
1: mluvíme...
0: A nechcete mě nechat doříct tu otázku?
1: Ale je pravda, já jsem drzej.
0: Ne, nejste drzej, já bych... Je, promiňte, tomu možná lépe...
1: promiňte, ale jako mě to fakt dostává do varu. Já, já sleduju zprávy, mám děti. A stejně jako každý, kdo má děti, možná že ti Pospíšilové a ti kluci, holky, co tady vykřikují, že je to všechno OK, no tak ty asi děti nemají podle mýho, nebo něco podobného, ale já mám děti, vnuky, a já nechci, aby žili v Evropě, ve který někdo někoho pořád podřezává nožem. Několikrát v měsíci se dívám na televizi, kdy ukazují, tady někomu uřízli hlavu, tady někoho píchli do krku, policajty a tak dále. Prostě tady nemají co dělat tyhle ty lidi. Takže buď jsme v nějakém státě a stát má nějaký atributy, aby chránil své občany, za to ti občané také platí daně, tak já se divím vůbec, že někdo říká, že nejsou na něco peníze. Jako říká ten pan Fiala, který tady je prostě známý tím, že na nic nejsou peníze, jenom jsou prachy na cizí války a na takovýhle nesmysly, jako jsou migranti.
0: Tak a já položím tu otázku, pane Foldino. Podívejte, spousta lidí to chce a říká, multikulturní společnost je skvělá, my ty uprchlíky musíme přijmout. A já si říkám, není toto povinná daň, když se toto děje, za to, že k nám přijdou lidé, které mnozí z nás tady chtějí? Vzpomeňte si na různé osobnosti, co v té době říkali, když to začalo. Pan starosta Řeporí, vlivný člen ODS, říkal přece, já si jich vezmu 5 domů. A kdo všechno to říká na začátku války? Někteří si brali domů Ukrajince a vidíte, jak to dnes všechno vypadá. Tak není to jenom daň za to, že chceme pomoct světu a zachránit ho?
1: Já si myslím, že to je nástup takové zhoubné ideologie, která je velmi podobná té nacistické ideologii, která říkala, že je tady jen nějaká nadřazená rasa a ta rasa má právo na všechno, tak teďko říkají, že je tady nějaká povinnost a tu povinnost budeme mít všichni a nesmíme o té povinnosti diskutovat. To znamená, já tomu říkám takový nacismus s lidskou tváří, to znamená něco, co je indoktrinováno společností, co se prosazuje zákonem, to znamená, oni zpochybňují všechny tradiční hodnoty, ať jsou to ty národní nebo biologické hodnoty, a všem ostatním lidem zakazují zpochybňovat jejich zpochybňování. To je taková novodobá diktatura, to je taková totalita s lidskou tváří. Jestli je fašistická nebo komunistická, to jsou jednovaječný dvojčata, to je úplně jedno. Ty oběti byly na obou stranách. Čili já nechci žít v totalitě, která mi přikazuje, co musím, a já ještě na to, co musím, budu doplácet a budu se bát o své děti, aby se v západní Evropě lidé, Němci, aby se Britové báli pustit své děti nebo manželky v 8 hodin večer do krámu.
0: No, ale to už jsme jinde a to probereme za chvíli. Jo, myslíte si, že každý z těch různých zemí, kteří se proudí, a je to teď jedno, jestli z Afriky a Bůh ví odkud, nebo z Ukrajiny, sem přichází se zlým úmyslem, nejsou tam i tací, kteří se chtějí přizpůsobit, pracovat a žít tady s námi společně a my potom všichni budeme mít radost, že jsme multikulturní a je to.
1: Hejte, někdy koncem 19. století se zastavil ten vývoj těch národních států, bylo ustanoveno něco a žili jsme si tady jedno století poměrně v poklidu, nebo 1,5 století poměrně v poklidu, až na nějaké té, dostali jsme se na nějakou kulturní rovinu. Jestli někdo přichází a chce nám vymyslet nějaký mix, že by jako my nemluvíme o jedné věci, že vymíráme. Vymírá tradiční obyvatel České republiky, vymírá Evropan, protože porodnost je 1,6, má být 1,8 a já nevím co všechno. Čili my vymíráme, to nikoho nezajímá. A jako, že by nám sem přišli ti, jak říkala jednou ta paní Žilková, říkala, že jsou to takový ty plemeníci, ty bejci z té Afriky, že sem přijdou. Já si nepamatuju, že by sem potřeboval někoho něco takového. Podívejte se, my se tady máme starat.
0: Paní říkala, že voní po jasmínu.
1: Jo, po jasmínu voní. Jako kdo? Ona voní po jasmínu? Nebo
0: ne, že ti muži z toho.
1: Já jsem k něm moc nečuchal. Takže nemohu to posoudit.
0: No tak já ty tím vám říkám, že pro některé nemám ženy třeba má takový uprchlík kouzlo i to, že teda říká plemeník, to jsem já neslyšel, ale že voní po jasmínu.
1: Jo, ne, nevím, já jsem k němu moc nečuchal a jednou jsem neměl jsem.
0: Nezlehčujte to, pane Foldino.
1: No, tak jako já fakt nečukám k někomu.
0: Ne, tak vy víte, jak to myslím.
1: A v městské dopravě mluvím o něm, mají Versace, lidi, ale jasmín jsem necítil nikde. Takže, pane redaktore,
0: co s tím?
1: Co s tím? Je to potřeba zastavit. Je potřeba chránit tradiční hodnoty Evropy, na kterých stojí, to je křesťanství a židovství. My jsme díky těmto dvou náboženstvím, a já tady netvrdím, že jsme nějaký náboženský fanatici, ale těmto dvou náboženstvím jsme se dostali kulturně a společensky na nejvyšší úroveň. My v Evropě máme standardy, které jsou v Africe a všude možně naprosto nevídané. A já nevím jediný důvod, proč bychom to měli bourat na základě útoku genderismu, ideologií, nějakého LGBTIQ, na základě nějakých nesmyslů, které se tady vytváří, útočí na klasickou rodinu a necháme Evropu vymírat. Evropa vymírá z hlediska, místo aby jsme vytvářeli podmínky pro rodiny, aby měli děti, aby měli jak žít, abychom vytvářeli novou manželské půjčky, aby se stavili byty, tak kupujeme stíhačky a připravujeme se na nějakou jadernou válku. Je toho hodně, co se teď děje, ale nevyhovuje tahle skutečnost, že ve společnosti je takové velké pnutí, že se všichni dívají na něco úplně jiného. Nevyhovuje to někomu, že prostě společnost se soustředí na spoustu jiných věcí než na ty klasické, na to, aby existovala, aby žila v určitém blahobytu, protože si ten blahobyt zaslouží. Generace Evropanů, generace Čechů a Slováků tady odpracovali. A my dneska jsme v nějaké krizi, vždycky říká ten pan premiér České republiky, že jsme v krizi, ale že už je to OK, že už se to všechno srovnává. Ale v jaké jsme krizi? Energetické, tu jsme jenom v takové krizi, jakou oni vytvořili. Ta krize se nevytvořila sama. Jestli si vzpomenete na Tomáše Baťu, který v 30. letech říká, není žádná finanční krize, je to krize morálky. A ta krize morálky vychází z toho, že si vnucujeme nějaké zásady a pravdy, které nejsou zásadou ani pravdou. To znamená alternativní energie, různý prostě tyhle ty multipochody, různý biologické změny, že to je jenom jakási forma ustálená, že to není pravda, že může být tisíce různých forem biologických. Co to je za nesmysly? Je muž a žena a ty muž a žena má dítě a na základě tady toho se udržuje společnost. Když nebudeme mít děti a když nebude muž a žena, nebude rodina, nebude ani ta společnost, nebude ani ta země.
0: Dobře, pane Foldino, a vy často teda mluvíte o tom, že máte děti a vnoučata, což je hezké, ale víte, co se může stát? Jednoho dne přijde vnouček nebo vnučka a řekne vám, dědečku, já jsem zjistil, že jsem holko-kluk, nebo že jsem nebinární, nebo že jsem plovoucí pohlaví a tak.
1: Nebo jezevčík.
0: Pane Foldino, nezlehčujte tyto věci.
1: To
0: já vás prosím, abyste to nezlehčoval.
1: Já to sleduju.
0: Proto záměrně to říkám takto osobně. V tu chvíli asi nezbude nic jiného, než abyste se s tím srovnal, nebo ne?
1: Jestli je někdo gay či lesba, což víme, že může existovat, to je přirozená věc, kterou jsme schopni akceptovat. Ale jestli někdo říká, že tento týden je lesba a příští týden je zase muž, anebo že se cítí, že má pohlavní orgány na zádech, nebo že se cítí, že není nic, no tak musíme vyhledat psychologickou lékařskou péči a podívat se, co se tomu člověku stalo, jestli ho něco nevystrašilo v noci a neblbne z toho, anebo jestli to není výsledek té indoktrinace idiocie, kterou dneska některé neziskovky provádí na školách, kde prostě dětem vtloukají do hlavy tyhle hovadiny a děti prostě říkají měsíc, že jsou dívkama a dívky říkají měsíc, že jsou klukama a pak se jim to srovná vlas a pak spáchají sebevraždu. Teď to se přesně tady takhle děje, jaký je tady nárůst těch dětí, které chodí k psychiatrovi a k psychologovi a jedí prášky, aby vůbec přežili ty nesmysly, které se na ně valejí prostřednictvím neziskových organizací. Nedávno jsem poslouchal, že v nějaké škole byli nějaký homosexuálové vyprávět, jak probíhá pohlavní styk mezi homosexuálem a dětem. Mě tohle vůbec nezajímá. A kdyby to šlo na mý děti, tak dám na ně trestní oznámení za narušování mravní výchovy mládeže. A nakopu jim prdel. Dobrý.
0: Pane Foldino, jste v pohodě?
1: Jsem v pohodě, akorát mě tohle to vždycky vytočí,
0: no ne, tak
1: že já... musím říct upřímně, co bych jim udělal.
0: Já bych rád z toho studia odešel bez modřiny.
1: Jo, takhle, tak, takže... pane rektor, se vás netýká, proboha.
0: Ale řekněte mi teda, řekněte mi, kdyby se to stalo u vašich vnoučat, tak je naložíte do auta a zavezete k lékaři, je to tak?
1: Kdyby mě řekl, že jsou nebinární, tak skočím k nějakému psychiatrovi, jestli by s nima provedl nějaký pohovor, nebo psychologovi teda respektive, jestli neblbnou, no a kdybych zjistil, že takhle jim leu do kebule něco ve škole, tak půjdu do té školy se zeptat, jestli je to normální.
0: Já se přiznám, že si také myslím, že to není dobře toto a neumím se s tím lidsky srovnat, jenže si pořád kladu otázku, kde to pramení. A ještě mě na ní nikdo neodpověděl. Tak máte šanci mě tady vysvobodit. Ale
1: taky vám je to těžký hledat tohle. Podívejte se, takzvaná frankfurtská škola neomarxistů budovala takový neomarxistický elity, který vytvářeli takovýhle podobné teorie, které prostě se vymykaly všedním záležitostem a ono to zřejmě nějakým způsobem žije. Přichází to z té západní Evropy, ten bolševismus a všechno možné, jak říkají, že přišel z Ruska, tak samozřejmě přišel ze západní Evropy, tam nechali vystudovat ty soudruhy Leniny, Trocký a tyhle ty magory, kteří potom dělali tu ruskou velkou říjnovou socialistickou revoluci a rozvrátili svět, tak to jsou výsledky ideologie, kterou jim nalili do kebulí v té západní Evropě, že jo, samozřejmě to, kdo zná historii, tak to ví, nemusí se tomu divit. Čili já se ptám, quo bono, komu to dělá dobře, že se rozkládá společnost, že vznikají nenávist v rámci této diskuze, kdy je takzvaná jedna pravda, to znamená to, co oni říkají, že existuje x, takže je jedna pravda, vy to nesmíte zpochybňovat, pak vám dají trestní paragraf podněcování vůči skupině, což je úplně nesmysl, že jo, protože vy proti nikomu nepodněcujete, nikdo ani neskoumá, jestli ta skupina je, či není nebezpečná té společnosti, ale vás prostě obvinějí, my s ním máme dobré zkušenosti, protože mýho advoka a mýho asistenta obvinili, aniž by kohokoliv podnítil, tak svým jednáním podněcoval, tudíž dostal podmínku a musel zaplatit nějakou pokutu. Teď jsou lidi, kteří už jdou do basy, že jo? Tam někdo dostal 5 let za nějaký, že vyprávěl nějaký nesmysly, takže jsme na cestě k nové totalitě, k nová ideologie, se která se silou prosazuje, na to vznikají, ty se opírají o různý zákony, no a vznikají nějaké instituce, vojenský instituce, nebo ne, není to vojenská instituce, ale řídí to nějaký plukovník Foltín, který bude sledovat ideologii a bude nám říkat, že jsme svině, když máme jiný názor, než má on. Bych chtěl vidět, jak mi to řekne.
0: Tak na to bych si koupil první řadu, pane Foldino, kdyby vám to pan Foltín říkal.
1: Já jsem jednou Foltína znal, a to byl super boxer z Vítkovic, ten jsem s ním prohrál ve druhém kole, a tenhle ten to asi nebude.
0: No jak by to proběhlo teda? Kdyby za vámi přišel pan Otakar Foltín a řekl, pane...
1: Že jste svině.
0: Třeba...
1: No jo, já nechci říkat, aby se tam museli pípat v tom programu, co bych řekl.
0: Pípat nebudeme nic, ale...
1: Ale to mě nějaký Foltín vůbec nezajímá. Kdyby...
0: No...
1: Je to věcí premiéra, že má na úřadě takovýho člověka, který označuje občany České republiky, byť mají třeba jiný názor, možná, že mají jiný, já to nerozporu, to já ale aby jim říkal, že jsou to svině, jako státní úředník, který ho jmenoval premiér a vláda, co to je za bandu?
0: No, to přece nemyslíte vážně, pane Fou.
1: To si děláte legraci, že bych to neměl myslet vážně, to jsou peníze daňových poplatníků a i těch, o kterých řekl, že jsou to svině, i oni musí platit daně.
0: Myslím, promiňte tu větu, co jste řekl.
1: Ty nevím, jako.
0: Že vás Folty nezajímá.
1: No, jak nezajímá? Zajímá mě, ale jako...
0: On hovoří za vládu této země, no, právě pane Foldino.
1: Odpovědnost za jeho slova nese premiér Petr Fiala, který ho instaloval.
0: No a podívejte se, kolik osobností, velkých osobností, umělců ho podpořili. Vy zadržte, já to s dovolením, vy jste dneska úplně utržený z řetězu. Tak u ukazuje pravou povahu pro ruských aktérů, jo, to jste, a teď vaše slova. Vše už tu bylo. Praha, Národní divadlo, 24. června 42. Deklarace věrnosti se opakuje. Já připomenu, že tam je pan Svěrák, pan Hrušinský a jiné velké osobnosti.
1: Umělci. Ale tenkrát tam byly taky velké osobnosti herecké, které deklarovaly věrnost říši, a pak tam byly stejné osobnosti, které za pár let deklarovaly to, že je potřeba pověsit Miladu Horákovou.
0: No ale
1: pak tam byly zase za pár let stejné osobnosti plus jejich synové a vnukové, kteří deklarovali to, že je potřeba ty chartisty nakopat do zadku.
0: Dobře, ale
1: takže my jsme v tom stejně, my v tom jedeme, tady soudruh si vytvořil nějakou aureolu nových Pragováků. Víte ten případ, že už 160. z té krize 68. roku, že ty Pragováci psali, jak jsou rozbouření tím, že se tady narušuje ten socialismus, tak tady přišli noví Pragováci. Víte, ta veřejnost už to má, z toho má legraci. Teď už je, to je trapný. To, co se tady odehrává, je trapný a všechno napovídá tomu, že se vracíme někam, kde jsme už dávno neměli být a nechtěli jsme tam být. Proto byl listopad 89.
0: Dobře, pane Foldino, ale už třeba ta samotná věc, že tak prestižní člověk s takovým morálním kreditem, jako je pan Hrušinský.
1: A jak to víte, který, že má morální kredit? Jako, jak se to pozná?
0: Tady kladu otázky já, pane.
1: Je, promiňte.
0: A až mě pozvete do svého pořadu, tak se těším, jak vám budu odpovídat.
1: Zkusím to udělat,
0: klidně na telefon, já kdykoliv. A člověk, který svým uměním bezbřehým několik generací a tak, tak když se pod toto podepíše, tak neznamená to už něco?
1: Tak to, podívejte se, ti herci, vynikající herci, jako byl Vlasta Borian a podobný, a další se taky styděli za to, že v těch 40. letech deklarovali věrnost říši. Pak se ti herci styděli za to, že křičeli pověste Horákovou, a pak se stejní herci styděli za to, že říkali, že je Artycherta. Já to vůbec neberu tak vážně, to jsou prostě, buď to museli, anebo jsou to prostě...
0: Ten pan Foltín pravil ještě mimo to, že část naší společnosti jsou svině, nebo jsme svině, nevím, jak to teď mám říct. On řekl, že se musí vykopat příkopy. V dobách, kdy se mluví o rozdělené společnosti, v dobách, kdy se tady střílí po premiérech, už i v našich zeměpisných šířkách a tak, máte mu toto za zlé, nebo to berete jak jenom takovou retorickou nějakou
1: věc? Já to beru naprosto vážně. Tak všechno nějakým způsobem začínalo. I Adolf Hitler začínal naprosto naivně v nějakých restauracích v Bavorsku.
0: Mnichově, ano.
1: A v Mnichově, že jo. To bylo to taky, nikdo to nebral vážně ještě tehdy. V Německu byl poměrně vysoká úroveň a filozofická úroveň a to, co se stalo, je tragické pro Německo a pro celý svět. Takže já tyhle ty Foltíny nepodceňuju.
0: Já se ptám na ty příkopy.
1: Ty příkopy, na to je ono.
0: Je to nebezpečné?
1: Je to velmi nebezpečné. Je to velmi nebezpečné, podívejte se, vytvářet situaci, kdy se lidé vzájemně začnou nenávidět kvůli nějakým politickým postojům, kdy se dokonce už velmi vulgárně a velmi osobně napadají na nějakých sítích. Je jenom otázka času, kdy se začnou napadat fyzicky na ulicích a to je prostě, potom je třeba volání o tom, že je potřeba nějaká práva lidská a tak dále zredukovat, aby už se to nedělo. Takže ten nástup těch totalitních režimů je velmi, velmi podobný a my jsme svědky toho, co tady probíhá a pan Foltín je jenom figurka v té dané hře, že jo? Tak prostě to, co tady probíhá, je neskutečný. A proto já teďko říkám, prosím vás, lidi, máte první šanci dát stopku v krajských volbách politickým stranám, které jsou ve vládě, a pojďme v příštích volbách je dostat z té strakovky. Jinak nás čeká velmi složitý životní osud. Mm-hmm.
0: Jak často, pane poslanče, vám někdo řekne, že jste kolaborant?
1: Velmi často se to může stávat, ale nejsou to stovky a tisíce, ale stane se to. Znovu opakuji.
0: No vy o tom totiž hovoříte na Facebooku 26.8. A tak já se ptám, jak mám tomu vašemu postu jako rozumět. Za prvé je první kolaborace, definice. Kolaborace znamená spolupráce s okupační mocí, což víme. Za druhé okupace a tak dále. Tak to zkuste nějak vysvětlit.
1: Podívejte se, pane redaktore, jak jsem říkal, okupace z hlediska těch slovníků je spolupráce s okupační mocí. My nejsme okupovaní, čili ani já nemohu být kolaborantem s nějakou okupační mocí a nechci a nebyl bych. Nicméně my tady máme okupaci politickou, ideovou a ekonomickou. A jsou lidé, kteří plně vychází vstříc této okupaci. A to znamená, že papouškují to, co je výhodné pro ty fiskální, finanční koncerny a nadnárodní koncerny a vlády jiných zemí. Chodí k ním na školení, jezdí k ním na školení, chodí na velvyslanectví, zahraniční velvyslanectví si pro rozumy a pak nám ty rozumy a ty školení, ty výsledky těch školení jakoby vsazují do našeho běžného života. To je taková jiná forma té okupace a kolaborace.
0: Takže vy vlastně říkáte, že kolaboranti jsou na druhé straně barikády.
1: Včera jsem viděl nějakého frajera, který byl syn nějakého herce a je šéfem toho Aspen institutu, který nám tady řídí celou vládu a část opozice. A nevám, nechápu, proč jsou v nějakém zahraničním institutu, který jim dává rozumy.
0: A ještě mi teda řekněte, když jsme u toho, pane Foldino, máme proto nějaký důkaz, že vazalská vláda, okupační správa, že se něco odehrává na ambasádách?
1: No podívejte se, kdybychom k tomu neměli důkaz, tak o tom nebudeme mluvit. Jestliže na Lipskou burzu prodáváme levnou českou energii, abychom si ji draze koupili zpátky, čímž vlastně vytváříme podmínky pro krizi fiskální, to je ten základ té fiskální krize, no tak prostě se ptám quo bono, komu, pro koho to je? To je pro občany České republiky, že jsme v nějaké burze, kde prodáváme svoji levnou elektřinu, aby jsme ji draze kupovali. My potřebujeme nějaká letadla a nosiče jaderných zbraní, abychom vedli nějakou válku a odradili nějakého nepřítele. A zahraniční zbrojovce máme nadělit desítky, stovky miliard korun, že si koupíme nějaký ty herky, no tak to je ve prospěch někoho jiného než občanů České republiky. Pro koho teda ti politici dělají? Mají dělat podle slibu, který dali a podle toho, co podepsali, by měli dělat pro občany České republiky. Proč ta cena těch letadel, když se promítne do ceny bytů, proč teda nestaví těch 45 tisíc bytů, když lidé tady nemají v čem bydlet, klesá nám porodnost, máme okay. Tady těžkosti.
0: Dobře, řekněte mi teda ještě, v jaké fázi cítíte rusko-ukrajinský konflikt?
1: Rusko-ukrajinský konflikt je teďko jako bitva u Verdun, tam prostě jsou zakopané dvě armády, které si neustále něco dělají, no a já vůbec nepodporu ani Rusko, ani Ukrajinu, já si myslím, že je potřeba, aby tam byl mír, aby se ty věci řešily nějakou mírovou cestou a vždycky mi někdo napíše, napište tomu Gorbačovi, napište tomu Putinovi, no kdybych měl tu víru v to, že to někdo bude slyšet, tak já bych mu samozřejmě napsal, ať je mír, ale to je naivní, že jo, tohle ty věci.
0: Jak to podle vás skončí, pane Foldino?
1: Tak jak to skončí, to ví, to těžko lze odhadovat, těch odhadů je několik, těch je různých. Samozřejmě to končí špatně pro Ukrajince i pro Rusy. Pro oba dva národy to není dobře. A notabene v tom druhém slova smyslu to není dobře ani pro nás, ta válka pro občany České republiky. Komu to může udělat dobře, jsou ty majitelé, kteří prodají víc těch letadel, víc těch zbraní, teď jak víte, ta iniciativa, že tam v tom lítají nějaký prachy, nikdo neví, jaký prachy. Já prostě si myslím, že mír je to slovo, který se zapovědělo. Teď se tady nesmí o tom míru mluvit, protože to někomu vyhovuje. Tomu, kdo z toho má větší prachy.
0: Dostanete tu nálepku chci míra bleskově, takzvaně.
1: Vůbec mi to nevadí.
0: Nevadí.
1: Nevadí. Já, moje rodiče byli v lágru ve Wiener Neustadtu, zažili druhou světovou válku, moje matka byla u partizánů, můj otec v roce 68 nesouhlasil s okupací, takže v 70. roce se s něho, na rozdíl od pana prezidenta a jeho rodiny, stal uklizeč v kině. Takže ani jsme se nestotožnili s tím, že je potřeba okupovat Československo v té dané době těmi vojsky Varšavské smlouvy. Čili já se nestydím říkat to, co považuji za pravdu.
0: Mám poslední dotaz, pane Foldino. Neměl byste chuť si takto pohovořit s našimi diváky napřímo? Že by oni vám kladli dotazy a vy byste odpovídal?
1: To otázka, co je to chuť a co je to, co má být na konci mě. Já jsem na Facebooku, na Facebooku diskutuju se spoustou lidí, pak někdy už to musím bloknout, protože už se to nedá diskutovat.
0: Co má být na konci? To, že si sednete před kameru, jo, v pořadu Horká linka, lidé vám budou psát dotazy, budete tam sedět sám, nikdo vám to nebude narušovat a budete říkat...
1: Jako můžu odpovědět, já vždycky, každý se mě může ptát, na co chce, a já můžu odpovědět taky, na co chci, takže to je ta svoboda.
0: Tak příští čtvrtek večer?
1: Hele, teď se omlouvám, že z hlavy, že ona je ta volební kampaň, já jsem nasmlouval spoustu meetingů.
0: Ve 21 hodin už nejste na kampaň.
1: No nejsem, ale taky nejsem, to musím být tady, ne?
0: No jasně.
1: Já nevím, kde budu, že příští čtvrtek... To ani nevím, tak co to je za číslo dne.
0: Třeba to stihneme, když tak po volbách.
1: Jo,
0: jsem rád, že jste přišel.
1: Taky děkuji moc za pozvání. Díky moc.
0: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuš a jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví,
1: v librách,
0: jasně, měla vedený účet ve zlatě,
1: ano.
0: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
1: ano.
0: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
1: Máš oblíbený termín,
0: a koriguje. A někdy roste.
1: Ano.
0: A jindy zase koriguje.
1: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem tisíce vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají svoje rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu. Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit pohodlně z toho zlata.

0: Posluchači, kteří trpělivě sledují moje vypravování a kteří mají přátelský zájem na mých osudech, nesou snad nelibě časté odbočky, které nalezají nezajímavými a nicotnými. Prosím svoje přátele a známé za odpuštění, že jsem zneužíval jejich schovývavosti a nyní se vracím k tomu, abych popisoval svůj život. Martička. Často jsem vyslovoval toto drahé jméno a ani uprostřed rozmarné společnosti, ani uprostřed zápolení neopouštěla mě představa této rozkošné bytosti. Během doby vyměnil jsem si s ní několik lístků. Obsahovali pouze pozdravy a několik běžných poznámek, avšak já cítil z jejich řádků, že je mě nakloněna, ač jsem ničím nepřispěl k tomu, abych rozmnožil její sympatie. Hořce jsem si lál za svoji ostýchavost, která mě bránila, abych k ní přistoupil s rozhodným vyjádřením. Když jsem dostal dopis od pana řídícího Tšpona, ve kterém mě zval na zápas, tu jsem si řekl, teď nebo nikdy, nechci-li slouti s Ketou. Plál jsem mužným rozhodnutím, když jsem se ubíral k nádraží a sedě v kupé spřádal jsem v mysli řeč, jež zanedlouho bude vyznáním lásky tomuto děvčeti. Drahá slečno, řeknu, snažně vás prosím, abyste mě vyslechla. Závisí na tom mé štěstí. Chováte-li jen trochu sympatie k mladému muži, který před vámi stojí? Ne, tak nikoli, nýbrž. Zajisté jste poznala, že vaše společnost mi není lhostejná. To také není to. Musím promluvit i delikátněji. Nejsem krasořečník, slečno, a můj cit je k vám tak horoucí, že mate moje myšlenky a dává mi pronášet i nejapná slova. Dovolte, abych se vás otázal, nechtěla-li byste kráčeti se mnou ruku v ruce životem, neboť bez vás není mi v širém světě štěstí. To je dosti dobře řečeno, prostě a rozhodně, jenom varovati se květnatých úsloví. Po celou jízdu vlakem upravuji a pořádám svoje vyznání a když se blížím k cíli, jsem přesvědčen, že moje procítěná slova neminou se účinkem. Opravdu, jsem chlapík a divím se sám sobě, kde se vzala moje hladká výmluvnost. Opustil jsem stanici a vstupuji do vesnice. Míjím známou alej ovocných stromů, jichž listí zbarvil podzim. Spatřil jsem stavení pana řídícího Tšpona. Teď. Jakže promluvím k slečně Martičce? Počkejme, drahá slečno, já... Ne, tak tomu není. Na počátku bylo něco o sympatiích. Běda mě. Cítím, že jsem zkrušen malomyslností a že moje mysl byla zachvácená zmatkem. Se zběsilou zlobou proti sobě jsem vyrazil a dal se šíleným klusem po cestě. Náhodnému pozorovateli naskytl by se pohled na mladého muže, jenž jako štípnut ovádem bezhlavě opisuje spirálu, jejíž ohnisko je dům pana Tšpona. A zakončení onoho střeštěného běhu jevilo by se asi takto. U vrátek domu pana Tšpona stojí mladá dívka. Náhle přiřítí se, odkud si zbědovaný mladý muž. Mladá dívka rozevírá náruč, do které bez dechu klesne onen šílenec. Mezitím, co ona konejšivě hladí jeho rozcuchaný vlas, vychází ze dveří stařík a volá. A tady ho máme. Martičko, nestůj venku a odveď svého ženicha do stavení. O lásce a podobných věcech můžete mluvit až pak. Teď jej nutně potřebujeme, protože nemáme třetího. Dívka odběhne do stavení a stařík láskyplně uvádí mladíka do pokoje. U stolu seděl pán v šedé četnické uniformě. To je pan strážmistr Houra, představoval pan řídící, a to je ženich naší Martičky. Ženich. Jak je to všecko jednoduché. Tak tedy ženich. Pan řídící říká, že ženich. A to tedy je Martička nevěsta. moje nevěsta. Pan Houra povstal, srazil podpatky, podal mi ruku a pravil: vítám vás a blahopřeji. Já už o vás mnoho slyšel. Dnes si aspoň zahrajeme. Máme smůlu od té doby, co jsme ztratili Salamánka.
1: Kdo je to?
0: Pan strážmistr se zasmušil, mávl rukou a pravil: hanba mluvit. Dnes se nesmí nikomu věřit. Pan Čpon jej odněkud přivedl. Hrál dobře, to je pravda. Několik dní s námi působil k úplné spokojenosti, když tu jsem dostal služební rozkaz, abych pátral po jakémsi Bedřichu Salamánkovi, 7. dubna 1894 v Praze narozeném, svobodném, tamže příslušném, soukromém úředníku, nyní neznámého pobytu.
1: A proč?
0: V dubnu 1928, pokračoval pan Houra služebním tónem, prodal obviněný vetešníku Bohumilu Hellerovi 3 telefonní sluchátka za 45 korun. Bohumil Heller byl pak vyrozuměn, že mikrofony byly odcizeny, a proto, když asi za 14 dní přišel obviněný k němu opětně prodávati takové sluchátko, chtěl jej zadržeti, ale obviněný z obchodu uprchl. Později bylo zjištěno, že jedno sluchátko bylo odcizeno Františku Jilemnickému, obchodníkovi, a druhé z kavárny u Černého orla. Měli cenu po 70 korunách. Vlastníci 2 ostatních mikrofonů zjištěni nebyli. Mimo to udal Maxim Schmidt, že obviněný odcizil mu 2 reklamní aparáty se 2 zrcadly a skly v úhrné ceně 1090 korun. Popis osoby, prostřední postavy, šedý oblek, hnědé vlasy, oválný obličej, zvláštní znamení, bradavička u kořene nosu. Dívám se na něho a vidím, to je on. Když jsem seznal jeho totožnost, hrál právě velkou hru. Hlásil 107 červených a zelenou pomáhající. Udělal na nás 140. Byl spokojen a pravil: dostanu 4,80 zlaté. To dostanete, pravím. A vyplatili jsme, co mu náleželo. Pak jsem vstál, opásal jsem se řemeny, vzal jsem přilbu na hlavu a pravil: a nyní vás, Salamánku, zatýkáme jménem zákona pro krádež mikrofonů a reklamních aparátů. On se zasmušil a odpověděl: já nezapírám, pane strážmistře, a půjdu bez řečí s vámi. Ale je to škoda. Mohli jsme udělat ještě aspoň jednu rundu. Vedl jsem jej do vazby okresního soudu. Byl jsem velmi rozmrzen, že se nám spoluhráč tak spustil. Cestou probral se ze zamyšlení a pravil: ale toho betla nemohli jste nikdy vyhrát, nepřijít pan Čpon do štychu. To je pravda, odpovídám, ale on, když má 7 od jednoho lajeru, musí hledat tu 8. To je jeho povinnost, ale vy, dodal jsem, vy byste se mohl, Salamánku, stydět. Takový hráč a dá se na zlodějství. Co pak by to nešlo, živit se poctivě? Inu, je to osud člověka, povídá. Rozhněval jsem se. Já vám dám osud člověka. Je to špatnost od vás. Počkejte, oni vám to naměří. 8 pytlů ve mlejně do vás hodí. Já vám sám zatlačím, abyste věděl. 8 měsíců karty neuvidíte. Styděl se, div neplakal. Ale co je to platno, přišli jsme o 3. No, nyní už bude lépe. Máme tu našeho ženicha, ozval se za námi pan Čpon. Rozhodil karty do půlkruhu a velel: tak, malá dávám. Asi po 3. kole otázal se strážmistr: a cože tu není ještě pan Tachecí? Pan řídící zavrtěl hlavou: nevím, proč se opozdil, bývá vždycky tak přesný. Obrátil se ke mně a vysvětloval: pan Tachecí je zdejší osadník a dělá nám 3. Nemohu říci, že bych s ním hrál rád. Hraje dobře a platí správně, ale on je takový, jak bych to řekl, takový mrtvý, podotkl strážmistr. Ano, nesmrdí, nevoní, Dostane dobrou kartu a nic. Špatnou kartu a zase nic. Nemluví, nesměje se a pořád má takový výraz, jako by mu někdo křivdil. Sotva to dořekl, vstoupil do dveří menší zavalitý pán. Hlavu měl holou, tvář bledou a vysutou jako z měkkého těsta a oči smutné. Tiše pozdravil, svlékl kabát a zasedl ke stolu. Obdržel kartu, vydal ze sebe neurčitý zvuk a vynášel. Po chvíli přišla Martička, posadila se vedle mě a položila mi ruku na rameno. Pan Tachecí pohlédl na ní, odkašlal si a pronesl dutým hlasem. Pane řídící, já bych prosil o dovolenou. K čemu potřebujete dovolenou, pane Tachecí? Podivil se pan Čpon. Já bych se chtěl oženit, vece smutný muž. No to můžete, a kdo vám brání? Brání mi to, že musím s vámi denně zasedat, takže nemám k ženění času. Dobře, pane Tachecí, uděluji vám dovolenou na den. Zajdete si s nevěstou na radnici, vyměníte si slib věrnosti a po sňatku přijdete sem. Den je málo, pane řídící. Proč málo? Za 24 hodin možno se oženit ne jednou, ale pětkrát. Pan Tachecí si otřel čelo kapesníkem. Když ono, já totiž nemám ještě nevěstu. A jak se mohu seznámit s dívkou, musím-li tu denně působit? To je pravda. Tak vám dávám 14-denní dovolenou. Pak ale se mi v pořádku vraťte. Smutný muž poděkoval a hlásil melancholicky červenou stovku. Když bral od každého 80 krejcarů, zavrtil se nepokojně a zavzdychal. Máte ještě něco na srdci, pane Tachecí? Tázal se pan Čpon. Já totiž ani bych nemusel si brát celých 14 dní. Nuže? Ono jak si... Tadyhle se dívám na slečnu dceru. Už dlouho ji pozoruji. Zalíbila se mi a míním, že by se mi hodila za manželku. Kdybyste mi ji ráčil dát, pak bychom snad ani nemuseli přerušit zasedání. Já bych svoji usedlost prodal a přestěhoval se sem. Pan řídící se pousmál a pravil. Vaše myšlenka by nebyla špatná, jenomže přicházíte pozdě. Martička už je zasnoubená. Tady je její ženich. A ukázal na mě. Smutný muž spočinul na mě melancholickým zrakem a vydal ze sebe zvuk politování. To je chyba, vece. Zabubnoval prsty na stole a pravil. Pan strážmistr mi hlásí kulovou sedmu? Tak tomu dám flek pod obojí a vynáším.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, tak je poslanec parlamentu za SPD.
2: Ano.
1: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o tom myslíte vy?
2: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
1: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési, promiňte, že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
2: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl jako takový trochu podivný, to je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže to bylo, takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
1: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
2: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
1: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
2: Tak jako já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní. Protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
1: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
2: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
1: Předsedkyně.
2: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíše z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
1: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro Bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
2: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
1: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného, než co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak. Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
2: To bylo to, o čem jsem mluvil. Protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
1: To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
2: Politika všech azimutů a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl na městě ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
1: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby směrem k zahraniční politice pootočily, trošku změnily. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
2: Ale jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
1: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
2: Ano, nebo
1: francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď ze stejného důvodu, proč fotbalový klub v Počernicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší.
2: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému.
1: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
2: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
1: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi nahrát, existuje, jenom neříkáte konkrétní jména.
2: Ano. Lze to takto? Jako protože je, jako já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
1: Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
2: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak, kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
1: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
2: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě valčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
1: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
2: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné, protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdybychom prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli je použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji. V 50. letech prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivně na tom je, že ta třetí světová válka nebyla.
1: Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady.
2: To jsem já.
1: Řekl bych dobře vybraná fotka.
2: Ano.
1: Rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor.
1: Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.

vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain.

0: Lane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena v
2: Bílém domě. A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to už takováto diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, ale nerada bych
1: ho vkládal do úst,
2: a tak to je zase nepochopení celé té situace. Že? Radio Xaver.
3: Radio Xaver. Vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině,

že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různě způsobem trestání od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Čtvrtek 19. června 2003. No, tak Marie už je někde ve vzduchu. A já tady sedím sama se svými zvířaty a přemýšlím. Zase jsem se dívala na zprávy a četla noviny. Přitom vím, že bych si neměla dávat takovou dávku informací najednou. Pokaždé mě to rozruší. Říkám si, jak je možné, že si lidé na světě nerozumí, i když vlastně všichni mají stejné sny a stejná přání. Každý z nás potřebuje mít někoho rád a zároveň touží, aby někdo měl rád i jeho. Kolik máme domů, peněz a majetku, to není důležité. I když jsme si všichni ve svých základních tělesných funkcích a potřebách až neuvěřitelně podobní, přesto se dohodnout nemůžeme. Hádáme se a válčíme, důvodem jsou jednou zbraně, no pak zase nafta, vždycky ale peníze a zejména náboženství. Přitom všechna náboženství obsahují tak ušlechtilé myšlenky. Je jedno, zda jde o křesťana, žida, muslima, buddhistu. To, co obsahuje desatero, najdeme ve velmi podobném znění i jinde. Desatero umím z paměti. Odříkám ho klidně i o půlnoci, protože k jeho dodržování mě vedli rodiče od malička. Desatero. V jednoho Boha věřiti budeš. Nevezmeš jména Božího nadarmo. Pomni, abys den sváteční světil. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. Nezabiješ. Nesesmilníš, nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému, nepožádáš manželky bližního svého, aniž požádáš statku jeho. Znám ještě jedno desatero, jeho autorem je učitel národů Jan Amos Komenský a to umím z paměti stejně jako desatero z Bible. Ačkoliv uteklo mnoho vody od doby, kdy Komenský své zásady sepsal, na jejich platnosti se toho mnoho nezměnilo. Vlastně naprosto nic se nezměnilo. Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen a budeš opatrný. Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný. Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej, když tobě co poroučí, buď mu po vůli. Ke všem buď vlídný, k nikomu ulísný, vystříhej se pochlebovati. Buď dále nadto spravedliv, nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj. Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům. Štěstina bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí. Buď dobrotivý a milosrdný. Kdo tebe oč žádá, dej mu, máš-li, bídnému pomáhej, můžeš-li. Urazí-li tě někdo, promiň mu to. Ublížil si ty komu, ukoj a ukroť jej. Krásno jest tlumiti zlost, odpouštěti viníku. Nezáviděj nikomu, přej všem. Vděk se čiň komukoliv můžeš a zalíbíš se všem dobrým lidem. Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti. Hinduisté to mají zase takhle. Nechtě ti Bohem matka, nechtě ti Bohem otec, nechtě ti Bohem učitel, nechtě ti Bohem host, nechť konáš jen to, čím budeš bez hany. Konej jedině dobré skutky. V židovské modlitební knize jsem si zase podtrhla toto. Učil si svůj lid Tóře a přikázáním poučoval si jej. o jeho zákonech a soudech, náš Bože. Ať už uleháme nebo bdíme, vždy budeme přemýšlet o tvých rozhodnutích a hovořit o nich a radovat se z Tóry a jejich přikázání. Je to tvoje Tóra, co nás podpírá po celý život, o jejím učení budeme meditovat ve dne v noci. Když jsem pobývala v Thajsku, seznámila jsem se s buddhismem, dokonce jsem se stala buddhistkou. Byl to nádherný obřad, na který nikdy nemohu zapomenout. Stejně tak nezapomenu na moudrá slova, která obřad doprovázela. Pozorně jsem si pročetla Sutta Pitaku, což jsou rozpravy, které přednesl Buddha. A jeden citát z této knihy mě obzvlášť zaujal. Lpět na nějakém názoru a pohlížet na jiné jako na nižší, tomu říká moudrý člověk pouto. Islám vyznává 5 sloupů, na nichž je vybudován celý život. Prvním sloupem je šaháda, prohlášení, že je jen jediná nejvyšší bytost, a tou je Alláh, a že Muhammad je jeho prorok. Druhým sloupem je salát, což je modlitba, a správný muslim ji musí odříkat 5krát denně. Třetím sloupem je zakát, obdarování chudých almužnou. Péče o vdovy a chudé je základní povinností muslima, a to proto, že Muhammad vyrůstal v chudobě. Čtvrtým sloupem je saumn, neboli půst v měsíci Ramadánu. Pátým sloupem je hadž, pouť na svatá místa v Mekce, kterou je třeba vykonat alespoň jednou za život. Nádherné myšlenky obsahuje také sikhismus, což je náboženství v oblasti kolem Pákistánu a Indie. V severní Indii ve městě Amritsar založil roku 1577 guru Ramdas uprostřed jezera zlatý chrám. Každé ráno přinese pochodníku do chrámu 5 siků na ramenou ve stříbrné schránce Adi Granth, svatou knihu. Přes den se z ní předčítá, v noci se kniha vrací do pokladny, kde čeká na další den. Líbí se mi zvláště tahle část. Jde-li se vykoupat na poutní místo člověk s myslí podvodníka a tělem zloděje, jeho vnějšek sice koupel omyje, ale nitro zůstane dvojnásob špinavé. Bude očištěn zvenčí jako tykev, ale vnitru bude chovat čirý jed. Svědci jsou dobří i bez takového omývání. Zloděj zůstane zlodějem, i když se vykoupá na poutním místě. Mohla bych ještě dlouho pokračovat. Církve jsou mým koníčkem a snažím se i svým životem naplňovat myšlenku, že víry samotné nikdy nemohou stát proti sobě. Proti sobě mohou stát jenom lidé, protože víry mají ve svém základě dobro. Já sama jsem metodistkou, křesťankou, muslimkou, buddhistkou, židovkou a nic se ve mně nepere. Pokud jde o víru, jsem v naprostém klidu a rovnováze. Pondělí 23. června 2003. Táta si přál k obědu rýži a asi taky myslí na našeho Jirku. Já ho mám také spojeného právě s rýží. Není to kvůli tomu, že byl od narození podobný tátovi a o tom jsem vždycky tvrdila, že vypadá jako Číňan. Nevím, možná ta čínská podoba na to nějaký vliv měla. Faktem ale je, že náš Jirka měl rýži opravdu moc rád. Miloval ji na všechny způsoby. Nemusel jíst vůbec nic jiného. Občas si dal knedlo, zelo, vepřo, ale stejně se vždycky těšil na to, až si dá rýži. No je to zvláštní, že i ti, kteří odejdou, žijí s námi dál. Já mám Jirku pořád vedle sebe a snad dneska mnohem víc, než když ještě žil. Mám chuť o Jirkovi napsat knížku. Já vím, že dneska se hodně kouká na prodejnost. Každý nakladatel bude okamžitě zkoumat, jestli by taková knížka lidi zajímala. Asi by mě bolelo, kdyby mi řekl, že o ní není zájem. Já mám ale pocit, že bych o něm něco napsat měla. Měl bezvadné nápady, měli jsme fajn kamarádský vztah a nikdy s ním nebyla nuda. Kdybych byla bohatá, tak bych takovou knížku napsala a vydala si ji sama. Ale jelikož bohatá nejsem a už zřejmě nebudu, nabídnu ji někomu jinému. Nejspíš Sváťovi, nakladateli této knihy. Vlastně mu to ani nabízet nemusím. Dočte si to tady a uvidím, jestli na to nějak zareaguje. Když ano, tak to bude fajn. Když ne, tak mě to aspoň nebude bolet. Tedy bude, ale ne tolik. Jirka byl sám literárně činný, vydal dokonce knihu pro českou domácnost. Psal ji pro jednu firmu na zakázku a já byla překvapená, co má nápadu a jak pěkně je umí formulovat. No kdo ví, kudy by jeho další cesty vedly, kdyby tak brzy neodešel. Ale o tom nebudu raději přemýšlet. Čtvrtek 26. června 2003. Neberu všechny telefony, to bych celý den nic jiného nedělala, ale tenhle telefon jsem vzala a byla jsem překvapená. Volali z Fébia, což je filmová společnost Fera Feniče, a řekli mi, jestli nemám nic proti tomu, že by o mě natočili film do jejich cyklu Gen. Samozřejmě jsem proti tomu nic neměla. Naopak jsem byla nesmírně potěšená a řekla jsem té paní, která volala, že mohou přijet kdykoliv, že jsem doma a v nejbližších dnech se do nemocnice nechystám. Domluvili jsme se hned na další týden. Neděle 6. července 2003. To jsem si tedy dala s tím natáčením. S paní režisérkou Dášou jsme si vůbec nepadli do oka. Já asi štvala jí a ona mě. Nejsem trpělivá, nikdy jsem nebyla a teď nejsem obzvlášť. A tak jsem byla věčně vytočená. Ta paní režisérka měla vzácný dar zeptat se mě na to, o čem jsem zrovna mluvila. Pochodovaly mi nervy a málem jsme film nedotočili. Já se tak rozčílila, že jsem ani nemohla mluvit. Ale pak jsem se uklidnila a dodělali jsme to. Ale dost mě to vyčerpalo. Točilo se 3 dny. 1., 2. a dneska 6. července. Ještě něco málo se dotočí zítra. Začali jsme v Plzni na porodnicko-gynekologické klinice u pana docenta Rokity. Pokračovalo se na onkologii s paní doktorkou Pavlíkovou a jako třetí byla na řadě farmakologie, kde zase měl hlavní slovo pan docent Majer. Pak jsme přijeli do Račic, což je část Plzně, kde moji známí pěstují vynikající jahody. Tam se natočila taková příjemná letní pohoda, kde jsme si povídali o dětech z dětských domovů, které mám tak ráda. Potom jsme jeli do Přeštic, kde se točily moje nákupy. Byla jsem si vybírat něco na sebe v butiku Megalo, který patří Ladislavu a Nataše Hradeckých. Dostala jsem od nich krásné zelené kalhoty a k nim 2 pletené originální halenky, velmi krásné. Navštívila jsem také řezníka, kde pravidelně nakupujeme pro sebe a naše psy. Další štací byla návštěva u Blanky Novákové, vrchní sestry z farmakologie, jejíž maminka slavila. Jenomže paní režisérka byla už unavená a nenatáčela. To mě štvalo, protože to bylo skvělé. Další den natáčení byl u nás doma a tam jsem si servítky nebrala. Paní režisérce jsem řekla všechno od plic. Ještě jsem jí varovala, aby si dala pozor na své manželství. Když naštvala mě, byl by zázrak, kdyby nenaštvala také svého manžela. Pondělí 7. července 2003. Včera byla neděle, svátek mistra Jana Husa a já se štábem Fébia byla naposledy. Tam natočili celé moje vystoupení v Polánce na tradiční slavnosti, která se jmenuje Polánská lávka a je to pokaždé nádherné. Bylo to nádherné i tentokrát, jen to natáčení bylo trochu navíc, ale zvládlo se to. Mrzlo mě, že jsem se nedomluvila se Sváťou Šteflem, mohl zařídit, aby se tam prodávaly moje knížky. Spousta lidí ji totiž po mně chtěla, ale já neměla ani jednu. Vysvětlila jsem lidem, že knížky neprodávám a to je dost zklamalo. Když prý umělci mají vydanou knihu nebo album, no tak to sebou na akce vozí a tam to prodávají. Fakt mě to teda vůbec nenapadlo. Ale stejně jich tam plno s knížkou přišlo, takže jsem podepisovala jako divá. Byla jsem ráda, že mám filmování za sebou, paní režisérka má určitě shodné pocity. Jsem teda opravdu zvědavá, jaký film nakonec vznikne. Materiálu mají na dva celovečerní filmy, ale možná to dopadne dobře. Mám takovou zkušenost. Někdy vznikne dobré dílo i tehdy, když jeho tvorbu moc příjemná atmosféra neprovází. No, tak se nechám překvapit. Ráno Jirku odvezli do nemocnice na vyšetření, ale sama doma jsem nebyla. Přijela Marie, očekávala jsem ji, byli jsme domluvené. Ovšem, přivezla mi překvapení. Z auta spolu s ní vylezl Leoš Středa. Měla jsem z něho radost. Je pořád stejně usměvavý a pohodový jako před lety, kdy jsme se seznámili. Leoš je výborný lékař. Provozoval v Praze velmi úspěšný ústav léčebné kosmetiky, ovšem v jednom okamžiku se vším sekl a že bylo s čím seknout. Jeho pobočky byly nejen u nás a na Slovensku, ale také na Ukrajině, na Kanárských ostrovech, v Kambodži a já nevím kde ještě. A šel žít. Firmu prodal na splátky a přestěhoval se do Asie. Tvrdí, že v Asii se dobře žije, že tam nejsou lidé ještě tak materiálně založení jako v Evropě a Americe a že se mu tam prostě dobře dýchá. A já mu rozumím. Myslím si, že ho k tomu dovedla i jeho osobní situace. Rozvedl se a krátce po sobě mu zemřeli oba rodiče na rakovinu. Byli ještě mladí a také byli oba lékaři. Leoš je přemýšlivý kluk a určitě začal pochybovat o smyslu své životní honičky. A podnikání honička opravdu je. A dospěl k závěru, že to smysl nemá. Nerozmlouvala se mu to a upřímně řečeno, obdivuji jeho odvahu pustit se do tak odlišného způsobu života. Povídali jsme si dlouho do večera. Leoš vyprávěl, jak se mu žije v Asii a prozradil nám s Marií, že uvažuje o návratu, i když ne úplném. Dům v Kambodži by si nechal, ale otevřel by v Praze kliniku na léčbu obezity. Byla bych ráda, kdyby byl blíž, vždycky jsme se měli rádi. Probrali jsme také můj zdravotní stav. Leoš mě zná jako lékař už dlouho a jeden čas jsem pod jeho dohledem hubla. To bylo v dobách, kdy vyvinul přístroj na spalování tuků a měl ještě další podpůrné léčebné preparáty. Já tehdy zhubla 60 kilo, ale upřímně řečeno, málo kdo to na mě poznal. Když někdo zhubne z 2 metráků na 140 kilo, tak je pořád ještě tlustý. Leoš věděl o mých dietních peripetiích mnohem víc než kdokoliv jiný. Řekl mi, že při rakovině mi nadváha nejspíš pomohla. Když nádor v mém těle řádil, odebíral si z mých tělesných zásob. Nasytil se a přitom mě toho ještě dost zbylo na to, abych měla sílu se zvednout zase na nohy. Rakovina je opravdu nevyspytatelná. V tom je její největší úskalí, že se vymyká všem scénářům, u každého probíhá jinak a nikdy se nedá přesně říct, jak se bude situace vyvíjet.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Bez ironie je potřeba říct, viděl jste někdy ty, jak se říká, záběr celkový v té, když ona je v těch televizních debatách? Všiml jste si někdy něčeho zvláštního? Ona, když je v debatě,
2: tak je takhle napřímená celou dobu.
1: Ona je jak pravítko celou dobu.
2: No, protože má pevný rovný charakter. Víte, to je to, co vás drží. To vy neznáte, a když máte pevný a rovný charakter, tak prostě sedíte takhle.
1: Jak dlouho vydržíte takhle sedět?
2: Já takhle nikdy neseděl ještě.
1: To s charakterem nemá co
2: dělat. Já nemám, víte, v sobě takovou pevnost jako paní předsedkyně.
1: Ona, to je obdivuhodný, že toto vydrží. A já na to vždycky koukám, říkám, to je prostě takhle.
2: Kalousek to úplně neměl, víte, ten se trošku bortil vždycky ve studiu.
1: Tak záleží. Já bych nerad do tady těch, jako... My vlastně Kalouse máme rádi.
2: Jo, ale paní předsedkyně drží, řekněme, ne? Jako, co?
1: No, obdivujete to, že je rovná jako pravítko?
2: 2 hodiny to udrží.
1: Neuvěřitelný. Neuvěřitelný. A já na to jako vždycky koukám a čekám na okamžik, kdy udělá... Aspoň na chvilku. Ne. Ona je držák.
2: Je?
1: Klobouk dolů, to je potřeba uznat.
2: Ale tam bude nějaký fix, ne, podle mě, co? Jako, že bude zafixovaná
1: nevím,
2: trochu?
1: Nevím, jestli tam má ten kosmodisk třeba.
2: Kosmodisk, no, by to mohl být.
1: Ale je potřeba, abychom byli objektivní a vyvážení jako otázky Václava Moravce.
2: Jo, no drží rovinu, ne?
1: Nezesměšňuji.
2: No, já to nezesměšňuji.
1: Řekněme na rovinu, že toto je obdivuhodný.
2: Je?
1: Že forma by tam byla. Kulhá ten obsah.
2: Jestli vlastně nevyčerpává to, že drží to ty záda a pak z ní padají takové horší věci, ne? To by mohlo být.
1: Já bych si vsadil na to, že jí někdo blbě radí. A kdyby si najela nás dva, tak je hvězda.
2: Mhm. To jo? No tak napíšem nějaký.
1: Otevřený dopis?
2: To jsem myslel, no.
1: No, podívejte, pane holče, nebudeme to, nebudeme chodit kolem horké kaše, no, těch žen je v politice zapotřebí. Je jich tam málo,
2: jo.
1: Prostě, a za každou ženu v politice buďme rádi, za ten ženský prvek. No. Já nevím, jestli jste zaznamenal teď tu menstruační chudobu.
2: Já už ji pociťuju trošku. Takový tlak jako...
1: S váma se nedá vůbec o vážných věcech se s váma, jo, pane holče, nedá.
2: Počkejte. No, chcete říct, že vy už taky necítíte kolem sebe trošku menstruační chudobu?
1: No tak já, abych vám řekl pravdu, nemenstruuji.
2: To já vím, ale ten tlak společenský jako...
1: Ani to necítím.
2: Ne?
1: Ne.
2: No tak vy jste takovej... Empatie vám nic neříká, ne?
1: No ne, tak kde to mám? Jako... Mám přijít někam, kde jsou nějaký ženy a říct tak, co holky, co menstruace?
2: No, jasně.
1: No, tak to já nedělám.
2: Ne? To já se zeptám běžně, když vejdu někam jako do společnosti žen, tak se takhle zeptám.
1: Jo, nepřijde vám to intimní věc?
2: Mně to přijde jako moderní. A řeknu tak, co holky, co menstruační chudoba. Normálně se zeptám. Jak říkáte, jako nechodím kolem horký kaše.
1: Pane holče, jste ochoten... Co kdyby jsme dali každý 200 korun na menstruační chudobu, založili nějakou, aby jsme mohli...
2: Neziskovku?
1: Neziskovičku.
2: No a čím tím pomůžeme?
1: No tak ničím, protože žádná neziskovka ničím nepomůže, ne?
2: No právě proto. No. Tak proč to mám platit já?
1: No ne, jako...
2: Já jsem říkal, že mi zase chcete pumpnout.
1: Že bychom udělali to gesto. Gesto, že jakože nám to není... Rozumíte... Že nás to taky se dotýká nějak, no.
2: No a co kdybyste třeba vyzvali posluchače, že by nám mohli poslat menstruační vložky a my jsme pak jako s velkou nějakou slávou věnovali veřejně.
1: A vložky tam už se nepoužívají, pane holče, kde žijete?
2: Tak já nevím. Tak vidíte, že jak se vás to týká, to téma, jestli to víte.
1: Všechno má vznešený název poslední roky. Už se nechodí na pedikuru, ale chodí se do nechtového studia.
2: Jo.
1: No. Už není vrátnej, ale je ředitel recepce.
2: Mm-hmm.
1: A nejsou vložky, ale jsou intimky.
2: Aha.
1: Skřídelky, bez skřídelek, vy no, v tom vůbec nejedete?
2: No nejedu, tak vidíte, jak se vás to týká, kolik toho víte o tom.
1: Tak protože na rozdíl od vás se o ty věci zajímám a prostě se to zajímá. Co hýbe světem. No pojďme říci, že pirátka...
2: Paní Olina.
1: To ne.
2: Ne?
1: Nějaká jiná pirátka navrhla ty vložky zadarmo.
2: O, že budou...
1: Já už jsem řekl vložky, ale...
2: A že všechny, jo, budou jako zadarmo.
1: No možná budou jenom ty skřídelky.
2: Jo.
1: Já nevím, jo. Jak to bude, ale systémově. Je to blbost, pane Holče, nebo...
2: Víte, už se... Já už nevím. Já v poslední době, když sleduju to, co...
1: Jaká
2: to, co...
1: ještě bude chudoba?
2: No, se vším.
1: No dobře.
2: A když sleduju vládu, jak vyhlašuje ty... To už nejsou nápady, že jo? To už je jako jenom střelba hlouposti.
1: No to jo, ale to není věc vlády. To
2: no já vím takový to... No počkejte, není věc vlády. Ta vláda funguje tak, že někdo něco vystřelí z ministrů nebo z těch hlavounů vládní strany a pak nejenom si řeknu tak a tohle to ponesem a to za náma půjde. Jak myslíte, že vzniká nějaký Jurečkovní, jak vzniklo?
1: No tak...
2: No tak protože to napadlo, koho byste tak řekl?
1: Jurečku.
2: Tak. A další věci?
1: Tak, historický Jurečku napadlo už tolik kravin.
2: A možná, že on, jak taky, že o víkendu se jezdí uklidňovat mezi kravičky taky, ne? Na tu farmu, v traktoru? Tak jo, to může mít spojitost, já nevím, nechci naznačovat.
1: On má farmu?
2: No jeho rodina jsou jako hospodaří.
1: Že? Já vím jenom, že někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta vesnice se jmenuje Kokory, kde on žije.
2: To já nevím, ale vím, že jako je ze zemědělské rodiny.
1: Ještě se divím, že ještě někde nemá napsaný Kokory, vesnice plná pokory a potvory. No. Něco, že s tím jak nepracuje.
2: Můžete pracovat si jazykem krásně.
1: Přece, jako, když se něco jmenuje Kokory, to musí hrozně divný, ne? Já nevím, no. Teda, ale někdy tam zajdeme, pane Holče.
2: No, tak je to...
1: Takhle, co, řekněte mi, jak vyřešíme tu menstruační chudobu, protože všichni se budou ptát, a potom ten náš názor třeba, že se ujme, na vládě vystoupí někdo a řekne pan Holec s panem Xaverem říkali...
2: No dobře, ale nedá se na to taky udělat nějaká Síkelova tabulka? Víte, dá to do nějakých jako norem?
1: Myslíte na tu menstruačku?
2: Tak.
1: No, já jsem si představoval, že na to bude určitě nějaký formulář.
2: No, já bych řekl tak 15.
1: No a... Teď tam přijdete, si pro ty hygienické potřeby budeme říkat. A oni řeknou, tady vyplňte ty. A teď tam budete muset potupně, kdy jste naposled menstruovala, jak... A teď to
2: bych
1: tam...
2: viděl na nějakou komisi. To by bylo nejlepší asi, ne? Že by každá žena mohla přijít před komisi a ta by vyspovídala tady z toho.
1: Jak byla ne? Interrupční komise, toto by byla menstruační.
2: Jo.
1: No určitě něco takového bude.
2: A byla by to normálně vládní kompenzace menstruace, ne? Aby to jako, co?
1: Jo. A já si myslím, že by se to mohlo jmenovat menstruační deštník.
2: To by bylo hezký.
1: Nebo deštník proti menstruaci.
2: No, tak když máme deštník proti chudobě, ne? Nebo drahotě, nebo proti čemu, no. Tak deštník proti menstruaci...
1: O čem to svědčí, mistře? Že pirátka se ráno probudila a...
2: Já vám řeknu, o čem to svědčí. No. Se ve vládě prostě zbláznili, no.
1: Tak to vidíme říkám vám po druhý, že tato to byla nějaká pirátka.
2: Ale je ve vládní straně, proto je to, že já vím, že není ministrině, ale prostě ve vládních stranách teď už bují hloupost. No. Jak víte, jak se říká, zoufalství plodí zoufalství. To znáte, ne?
1: Nějaký to muselo napadnout. Tak...
2: No jas,
1: přemýšlím nad anatomí toho nápadu.
2: Tak si vemte, prostě sedíme tady spolu a představte si, že by to napadlo mě. A vy byste okamžitě si řekl, do prdela, teď já nic nemám. On má menstruační chudobu a já taky musím něco vymyslet. Tak si tak představte, s čím vy byste přišel.
1: Nevím.
2: No, tak pak byste si večer lehnul doma a napadlo by vás to. Něco.
1: Já bych udělal letecký most. Jsem si představoval toho Hamáčka, když se vozili ty vložky na ten, víte, co myslím, no? A že by se vozili svetry takhle, z Číny. A na, Na tom nádraží, tam na letišti by stál ten
2: Hamáček. To je přeci škoda. Vzpomeňte si na tu lidskou kreativitu a pospolitost, když začal covid, jak všichni šili ty roušky, ne?
1: No to jo.
2: A teď budeme všichni plést svetry.
1: Ty divadelnice, herečky
2: no
1: v těch šatnách.
2: Jak Hrušínskýho, představte si okamžitě Facebook, jak plete svetr. Principál, no. Co?
1: Aha. Já jsem to dnes, teda že se vracím k tomu svetru, vyprávěl kolegům a oni mi říkají, že existuje dokonce pletací stroj na doma. Víte, že něco takové existuje?
2: Nevím, ale nepřekvapuje mě to, musím říct. V 21. století mě to nepřekvapuje.
1: Taková, já jsem tohle viděl na internetu, existuje a já přemýšlím, jestli to koupím.
2: Tak jestli chcete rozjet ten biznis s tím, to chápu.
1: Ne biznis, biznis určitě ne. Já to budu plést lidem, který si vážím. To znamená
2: jo.
1: Vám, paní Pekarové, Vystrčilovi dám jeden, Koudelič dostane jeden.
2: No jasně. No.
1: Ale...
2: A svůj nějaký, to ještě nemáte pro sebe? Že byste si ho oblík, abych viděl?
1: Nic jsem vám říkal, že mám půlku zad.
2: Jo.
1: A už mi došla vlna.
2: A tak byste si ho mohl oblíknout, ne?
1: Jenom muset koupit ovci asi, ne? Nebo něco. No. Ale přijdu, nebojte se, premiéra...
2: Jo, to bych rád viděl, no. A i vy taky budete mít růžový záda, jo?
1: Ne, já mám takovou tmavě zelenou vlnu. Mm-hmm.
2: To k vám půjde.
1: Ale zase jí mám málo, tak ono tam asi bude hýřit barvama hodně, ten svetr. A hlavně různýma druhama vlny.
2: No tak jsi takový barvitej člověk, ne? No, co? No.
1: Ale jehlice mám luxusní. To jako, budete koukat.
2: Jo.
1: No, jako nebude to úplně... Jak kdybyste si koupil z Norska svetr za 9000, takový ten krasavec, to nebude.
2: Jo, nebudou tam jako nějaký jelení nebo tak, nic? Chcete říct na prsou?
1: Ne, bude tam napsáno Markéto děkujeme.
2: Jo, tak to jo.
1: Bez jelenů úplně.
2: A já bych tam chtěl aspoň jednoho třeba.
1: Jelínka?
2: Jelínka, no, menšího.
1: Jenže jak já
2: byste tam... mohl tam dostat, ne nějak?
1: Hladce, obratce.
2: No, tak...
1: To já ho tam na to pak nechám nastříkat nebo něco. Nebojte se, nechte to na mě.
2: Nebo můžete, a mě nebude vadit, když ho budu mít na zádech.

0: Papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl ve škole mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny, tak jsem o tam okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, a to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme pýchou.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuje.